sedm cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen.

miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale se ved najít tu němou.

každou z tajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Desky, pásky, vzpomínky

0: protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Dnešní desky Pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si shrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: čertem neduhým, páni chytnem druhej dech. Budete koukat
1: a až nám za pár let
0: staň se osude,
1: začnou říkat kmet,
0: toho nebude, páni chytnem druhej dech.

0: No třeba koukej to jo, ale co tahle tata, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jelení.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro
0: tuto
1: tomu je to
0: naprosto
1: netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říkala, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se,
1: skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: Následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Mm-hmm. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, aha, protože tam zpívají, že nic není gratis, ani siest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlujou, ty kluci, že není gratis ani siest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

0: taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hána, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
4: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
4: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si takhle můžeme připomenout, že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli, pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězi.
0: Tak jsem

0: vězení. Jo, je. Co děláte, když se to natáčí?
1: To se natáčí tohle?
2: No ovšem.
1: A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
2: To je Suprafon?
1: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
2: Teď já dělám, co můžu.
1: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
2: No tak já...

0: když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestra si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: Tak to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase, František Filipovský a Valdemar Matuška, tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty si je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy jsi se spotkal se zpěvákem, pro tebe vlastně novým, až přímo ve studiu.

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň?
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.
2: Byla jedna holčička, hej.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej, povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co nás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý zbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, ještě. Máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

dní přece, jak utekl z klece ten velký lev, tak jášku jenom klid na mucholapku dám zaječit lapku.

0: tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi.
1: Nebo no tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami, vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost, ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech, chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr, těšme se na to a za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
2: Krásný den všem.
1: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.

0: Toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po slavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme
1: že Uršula
0: na začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, pivečko bude. Televizku si pustíš, hačni si, Františku, udělej si
0: co
1: pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že za mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, jestli mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, já nechci, si dám. Ne, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, a zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Ne, Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála.
0: Ano,
1: aby jsi si potom pustil a měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, hele, tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: No právě, pojď, uděláš si pohodlíčko.
0: Co mi fotbalu,
1: no,
0: já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám ještě úkletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, já, kam
2: počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
0: Je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnily taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacy z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK, a zaspíval díval jsem se s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blonďák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takové, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Halo. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak o, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, s Vlkami zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: Dneska budeme básně, dneska budeme básně.
2: Básníme, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8.
11: Někdy.
10: 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18. 21.
11: 22.
10: 29.
11: 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladíčku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl, tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, hele, to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježišmarja, co to zase bude? Jak to hrajou ti lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: No, to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Já mám sny. Naštěstí je všechno, jak má být.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
2: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
1: Není, to je v pořádku.
3: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
4: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencově s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod čírým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Teplicích, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi,
2: ano,
1: hej.
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu. To je for, kterým provázel kolega Ota Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc. Co mě udělal Pavel? Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho povysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, vám. Jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Otu Jiráku. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka. Mhm. A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme
7: zde. Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a zvězdička a to si musí celý národ pamatovat. A
5: já se pířím.
3: Ano,
5: já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s jezdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
6: a
3: také.
6: Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Ota Jirák a další v pořadu, to je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
11: tak.
2: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
12: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
13: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já, jak jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu, byl.
11: Tak jsem si dal
13: kalhoty a dal jsem nacpal si do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz zase mě otevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecat. No, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: O té reakce v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petry Janu a dalších. Ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
14: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na ně tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstna.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si, dámy a páni, u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna, jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
11: Je tady restaurace u nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u nudle.
2: Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
12: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
12: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
12: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
12: a já bych si přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsa.
12: Nebo
1: Ačko, jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
12: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
12: že tak
1: ale je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta? Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
13: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě, už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
14: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
15: To si nepřejde, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
16: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
17: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
18: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
17: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
2: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přes 100 klientů Lázní v Jeseníku postihly zažívací obtíže. Příští pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Olomoucký kraj večer zasáhly silné bouřky, hasiči měli 90 výjezdů. Dnes má být polojasno až oblačno, ojídněle s přeháňkami. Teploty do 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření.
2: Zažívací obtíže u klientů lázní řeší hygienici od předminulého víkendu. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný.
2: Podle ředitele lázní Romana Provazníka počet nemocných klesá.
4: Situace se už během minulého týdne stabilizovala. V současné době v posledních dnech evidujeme zhruba 3-4. Poslední den byla neděle, který mám výsledky, tam bylo 0 nově nakažených.
2: Zdroj nákazy hygienici prozatím neodhalili. Z Jeseníku Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Příští pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Ta má pravomoc koordinovat konkrétní opatření. Česko aktuálně čelí nejsilnějšímu suchu za poslední roky. Někde například úplně vyschly potoky nebo malé řeky. Premiér Andrej Babiš za ANO řekl, že vznikne mapa míst, kde je situace se suchem nejhorší. Stát by pak mohl lépe cílit pomoc. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda zareagovala pozdě.
5: Je to ryzí populismus, vlastně to shrnul nejlépe sám. Vypadá to, že se vláda teprve teď budila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví, pokud

0: může patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny podepsal prezident Petr Pavel. Sport. Rychlostní kanoisté mají poslední týden na přípravu na mistrovství světa, které začne v polské Poznani příští středu. Velkou naději na zlatou medaili je znovu úřadující olympijský vítěz i mistr světa na kilometru kanoista Martin Fuchsa, který ani po největších výhrách kariéry nestrácí motivaci.
1: Teďka to miluju a nechci mít nic jiného, než být prostě furt nejlepší a to si prostě držet, co nejdýl to půjde. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, je to trošku jako tlak, ale na druhou stranu, já si ten tlak dávám sám od sebe. Mám to rád, úplně na tu kanoistiku nahlížím jinak, než v roce 2012, užívám si to. Počasí.
0: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, přechodně i zataženo a ojídněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově je uzavřena ulice Jabloňová kvůli rekonstrukci silnice mezi Přerovem a obcí Doloplazy. Omezení potrvá do 7. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 18. srpna a svátek má dnes Helena. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Zich. Dobré ráno.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 4:15. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá. I have a dream.

0: 13. srpna dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
1: Vy jste se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
0: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 18. srpna, je minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Helena.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, přinesli déšť, svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená. No dnes sluníčko, mraky i přeháňky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty zataženo po včerejším vydatném dešti, teplota 10 až 13 stupňů, vítr od 7 do 25 km za hodinu, vlhkost 70%, napsal Břeťa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 15,5 stupně, Šternberg Aleše 14,5 stupně Celsia, to hlásí Adam.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Zaplatit za jízdenku přímo ve voze městské hromadné dopravy je realitou ve většině velkých českých a moravských měst. Posledním krajským městem, které bezhotovostní platbu v pondělí spustilo, je Olomouc. Zatím jen ve 20 vozech a v testovacím režimu.
1: První jízdenku z bezkontaktního terminálu má primátorka Olomouce Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
2: Samozřejmě, že si ji schovám. Je to taková historická událost. Sice to není stejný, jako když se zaťukal první hřebík do transatlantické magistrály železniční, ale určitě je to velký krok zase směrem ke spokojenosti občanů, kteří MHD využívají.
1: Terminály umožňují nákup elektronické jízdenky, nabízí ale i jízdenku v tištěné podobě. Vysvětluje mi u přístroje Ondřej Barta z provozovatelské firmy.
3: Druhá možnost jsou papírové jízdenky. Ty tam jsou z důvodu, pokud chcete mít doklad v ruce papírový, anebo pokud chcete na navazující spoje, to znamená třeba na přestupy mimo Olomouc a podobně, tak vám vyjede ta jízdenka na té QR kód a tím se prokážete potom u toho dopravce, ke kterému budete přestupovat.
1: Přímo při jízdě tramvají si mezi prvními zkouší kartu mladý muž.
4: Vybírám si lístek, elektronickou jízdenku, plné jízdné, zaplatit. Telefon platím.
1: Všechno funguje, jen mu není jasné, proč zavedení terminálu trvalo v Olomouci tak dlouho. Vysvětlil to šéf dopravního podniku Jaroslav Michalík.
5: V roce 2019 se poprvé soutěžilo, přihlásil se jeden dodavatel, ta soutěž byla zrušena. Bohužel v té době už přišel covid, díky tomu se odsouvalo soutěžení vlastně validátorů až do roku 2023, kdy se vysoutěžilo. Pak to nějakou dobu leželo na úřadu pro hospodářskou soutěž. No a samozřejmě 18 měsíců trvala realizace.
1: Investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO je rád, že dopravní podnik drží krok s dobou.
6: Když jsem slyšel, co všechno zatím stojí, kolik to dá práce, úsilí a ten proces, jak je zdlouhavý, kolik peněz to stojí, tak to rozhodně neberu jako samozřejmost. Chtěl bych taky pochválit právě tu spolupráci mezi dopravním podnikem a městem. Když dopravní podnik je tedy městská akciová společnost, tak spolupráce funguje úplně perfektně a daří se nám spousty dotačních prostředků získávat právě na tyto projekty, také na modernizaci vozového parku.
1: V olomouckých tramvajích a autobusech bude po testování fungovat 191 terminálů ve 147 vozech. Dopravní podnik za ně zaplatil 14,5 milionu korun. 10 milionů získal z evropských dotací. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerov rozšířil zákaz odběru povrchových vod, už dříve ji vyhlásil na 5 tocích. Nově opatření vydal i pro řeku Bečvu, Moravu a toky Strhanec, Blata, Valová a Haná. Důvodem je extrémní sucho. Lidé tak vodu z těchto zdrojů nesmí používat k zalévání zahrad, trávníků nebo na pouštění bazénu. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce zachovat přípravné třídy i po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Děti si v nich zvykají na školní prostředí před nástupem do první třídy. Podle současného zákona měly přípravné třídy v roce 2029 skončit. Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Příslušnou novelu podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat budou mít nárok na dvojnásobnou částku. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO má zvýšení pomoct rodinám zvládat inflaci. 10 hodin se lidé v Mohelnické místní části Řepová budou muset dnes obejít bez dodávek vody. Přerušení vodohospodáři naplánovali od 8 hodin ráno do 6 hodin večer. Odstávka platí pro část domů nad tlakovou stanicí. Důvodem odstávky je přerušení dodávek elektrické energie. Za sportu Petra Meixnerová postoupila na mistrovství světa v badmintonu do druhého kola. Na úvod šampionátu v Dillí porazila Italku Hamzovou 2-1 na sety. Uspěli i Jiří a Ondřej Králové, kteří stoupili do turnaje v deblu hladkým vítězstvím 2-0 nad kanadskou dvojicí Lai Jakora. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno, přechodně i zataženo a ojídněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Jeseníku je uzavřena ulice Fučíková, stavební práce tady potrvají do poloviny listopadu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad okolo češtiny, 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o půl desáté nás čeká další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny s bohemistou Ondřejem Bláhou. Tentokrát se zaměříme na slovo skandál, co dnes označuje aféru, ostudu nebo veřejné pohoršení, mělo ve staré řečtině také význam pasti, léčky či kamene úrazu. Jak se z antického skandalon zrodil náš skandál a může s jeho původem souviset i zakopnutí nebo skákání. To uslyšíte o půl desáté. Kdybyste pořád okolo češtiny nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích samozřejmě také.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 18. srpna, úterý, svátek má Helena, za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svaté Helence, pletou ženci věnce. No dnes bude sluníčko, mraky i přehánky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Bára z Olomouce hlásí polojasno a 15,5 stupně, Litovel 14,5 stupně, sluníčko začíná vycházet, píše Hana. Sobotín 12 stupňů Celsia, tolik naměřila Věra. Těší se, že snad už konečně porostou pořádně houby.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V krizových situacích jsou nejnáročnější první 3 dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je lépe. Dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám soustředit se na pomoc lidem v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty prázdninové reprízy Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: 5. studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, hudební skladatel, kytarista, textář a producent Michal Pavlíček. Dozvíte se například i to, jak si užil narozeninové koncerty.
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Celý rozhovor s Michalem Pavlíčkem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. V olomoucké MHD můžeme za jízdenku zaplatit kartou. Více o tom ve zprávách v celou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Vyšetřování havárie vlaku s benzenem v Hostopečích nad Bečvou je u konce. V olomoucké MHD můžou lidé za jízdenku zaplatit kartou, zatím ve 20 vozech. Tenisté Lehečka a Menšík nechybí v nominaci pro Davis Cup se Spojenými státy. Na své čekáme polojasno až oblačno, ojídněle přehánky a maximálně 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Výsledek zatím na žádost policie nezveřejnila. Pouze uvedla, že předběžná škoda přesahuje 430 milionů korun. Podle serveru z dopravy.cz je výsledek šetření na webu Evropské železniční agentury. Vyplývá z něj, že příčinou nehody byla hlavně chyba strojvedoucích, kteří vjeli do stanice rychlostí 95 km v hodině na místo povolených 40 km. Dopravní podnik města Olomouce zahájil zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou. Dosud si cestující mohli jízdenku na MHD pořídit v automatech pomocí SMS, mobilní aplikaci nebo za hotové přímo u řidiče. Na zkoušku zatím terminály fungují ve 20 vozech. Nabízí elektronickou jízdenku i její tištěnou verzi, říká Ondřej Bárta z dodavatelské firmy.
4: Ty tam jsou z důvodu, pokud chcete mít doklad v ruce papírový, a nebo pokud chcete na navazující spoje, to znamená třeba na přestupy mimo Olomouc a podobně, tak vám vyjede ta jízdenka na té QR kód a tím se prokážete potom u toho dopravce, ke kterému budete přestupovat.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Dodala, že chce jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich resortech. Hlavními prioritami kabinetu v příštím roce mají být investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív řekl, že schodek bude výrazně nižší než 400 miliard korun. Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají, až do koryta doteče více vody, shrnuje zoolog Antonín Krása.
5: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, kde je teda vidět tři malé louže, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu. Asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.

0: Dnes čekáme oblačno až zataženo a ojídněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Prostějovsku u obce Plumlov havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Někteří z nás jsou v práci, jiní mají ponoční a někdo si užívá zaslouženého důchodu. No, kolikrát si říkám, až budu v důchodu, to toho stihnu, ale kamarádka důchodkyně mi říkala, že je to omyl, že nestíhá ani polovinu, co by chtěla. No tak uvidíme. Proč se v srpnu 1926 psalo v novinách o olomoucké kavárně Grand, to uslyšíte za chvíli a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Gott, Oheň v sobě máš. Dobré ráno.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řekl.

0: cestu.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Proč se v srpnu 1926 psalo v novinách o olomoucké kavárně Grand, která stála v centru města a byla obecenstvem hojně navštěvovaná, prozradí Dita Vojnarová.
2: Stalo se před 100 lety.
3: V deníku Našinec je dokonce uvedeno, že se stala středem pozornosti místního tisku. Jehož redaktory zajímalo, jestli v ní bude dosavadní pachtýřka paní Medáková provozovat živnost či nikoli. Na konci září 1926 jí totiž končila pachtovní smlouva, kterou svého času uzavřela s vlastníkem domu, Všeobecnou českou bankovní jednotou v Praze a majitelem koncese, doktorem Bourkem, ředitelem téže banky. Novináři uváděli, že se z důvěryhodného zdroje dozvěděli, že jak banka, tak její ředitel jsou toho názoru, že paní Medáková požívá ochrany nájemníků, že její smlouva uzavřená na určitou dobu platí na dobu neurčitou, takže nelze jí ve výkonu pachtu a provozování činnosti brániti. Z toho důvodu ponechají prý dále v užívání kavárny, která bude opravena, aby plně vyhověla četným svým návštěvníkům.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 18. srpna, svátek, má dnes Helena, vše nejlepší je minuta po 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká: svaté Helence pletou ženci věnce. No dnes mraky, přehánky i sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? O tom píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Do Loplazy u Nezamyslic zatažená obloha 16 stupňů, vlhkost 77%. Miroslav napsal: děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15,5 stupně, začíná se opět zatahovat obloha, v Mohelnici po ránu 13 stupňů, napršeno, zataženo a zatím klidno. Zdraví Naďa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zóna Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zóna Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno. Včera jsem doma opět hledal dálkové ovládání od televize. Víte, proč se u nás ztrácí? Protože máme kocoura, který si ho zamiloval a odnáší si ho do různých skrýší, pod postel, jednou už byl i v záchůdku. No, nejen kočky, ale i psi či jiná domácí zvířata si sem tam něco ukradnou. Co ti vaši, co vašeho se jim hodí a často si odnesou? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala Olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Preznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl, šetření pokračuje. Bouřky a silný vítr včera zaměstnali i hasiče v Olomouckém kraji. Nejčastěji vyjížděli k popadaným stromům na silnicích. Nejvíce případů zaznamenali hasiči na Prostějovsku, Olomoucku a Mohelnicku. Později se přidalo také Štembersko. V pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Má koordinovat konkrétní opatření v nejohroženějších oblastech. Ministerstva společně s meteorologií taky připraví mapu několika stovek kritických míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo její nedostatek. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v tzv. Superdávce. Od října ji budou úřady počítat podle nákladu domácností v jednotlivých okresech, namísto podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit taky samoživitelé s dětmi do 15 let. Za sportu tenistka Daria Vidmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na Grand Slamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Kristianové. Informovali o tom pořadatelé. Počasí dnes se čekáme oblačno až zataženo a ojídnělé přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane slabý, přechodně mírený západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Prostějovsku u obce Plumlov se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: První lety čápů končí letos kvůli vedrům často tragicky. Více o tom uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Vysílená a nedostatečně vyvinutá jsou při svém prvním letu letošní čapí mláďata. V hnízdech postavených na komínech nebo střechách nemají oproti jiným ptačím druhům žádný stín a trpí žízní. Rozpálená hnízda tak opouští předčasně a záchranné stanice mají plné ruce práce.
1: To je on, teď ho vidíme, tady přichází. To je klapina, ona se nám předvede v plné kráse, za chvíli odletí. Takže možná jste slyšeli, má vnutí perutí a je to naprosto šťastný čáp.
2: Ze dvora záchranné stanice v Pateříně na Olomoucku právě odlétl jeden ze dvou čápů, o které se tu se svým týmem aktuálně stará vedoucí záchranné stanice Ondřejčík.
1: A měli stejný problém jako všichni čápy okolo dalších záchranných stanic. To znamená vedro, skokem nemají kam se skovat, takže vypadávali se hnízd. No a ne všechno se dá zachránit. My jsme byli u hnízda, kde asi pětidenní čápata už byli i bohužel jako mrtví.
2: Podobnou zkušenost s čápy letos mají i v záchranné stanici v Rudě nad Moravou na Šumpersku, popisuje její vedoucí Jitka Majksnerová.
3: Nakonec byli 4 tady, potom jsme řešili ještě dalších 6, takže dohromady 10 letošních rozletů mladých čápů bylo fatálních. Volali nám různý obce, že to už nepřežil ten čáp. A u nás přežil jenom jeden, ten se pustil, takže z těch 10, 9 fatálně, že se to utratilo. Tělo nebo uhynuli. A některé stanice měly extrémně moc mláďat už na jaře, takže jako takový čapí rok.
2: Na čápy dopadlo horké počasí zvlášť výrazně. Důvodem je poloha jejich hnízd. Staví si je na komínech a střechách, kde oproti hnízdům jiných ptáků není žádný stín. Řada čápat tak z hnízd vyskakovala a odrostlejší čápy dřív vyrážely na první lety. Jak popisuje veterinární technička ze záchranné stanice v Pateříně Alice Šimšová.
4: Za normálních okolností ty rodiče nosí v zobáku vodu. A pokud jim ty rodiče tu vodu nedonesou nebo nedonesou mokrou tu potravu, tak oni mají žízeň a snaží se dostat k té vodě. Takže jediná šance je, když si vezmeme třeba ty šťápy, když jsou na tom rozpáleném hnízdě vysoko na komíně, tak tam žádný zdroj vody není. Kdyby to bylo někde pod Římsou, mohli se schovat do stínu. Už je to zase něco jiného, ale oni tu možnost žádnou nemají, takže oni se snaží vyskočit s cílem najít nějakou kaluž, nějaký prostě zdroj vody.
2: Pokud tak lidé v přírodě najdou zraněného čápa anebo i jiné zvíře, platí zásada nesahat na něj. Odborníci radí zavolat kteroukoliv záchrannou stanici, kde lidem poradí, jak postupovat. Z Pateřína a Rudy nad Moravou Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Marie Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Co nás čeká?
2: Tak dnes bude o něco chladněji, čekáme hlavně velkou oblačnost, hlavně na Jesenicku se vyskytou nějaké lokální přehánky, jinak budou srážky jen výjimečné. V průběhu dne potom budou srážky ustávat a později večer přijde od západu lokální déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, přechodně mírný západní až severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: A co nás čeká v noci a zítra během dne?
2: Noc bude většinou zatažená od západu s deštěm, který bude ráno lokálně ustávat. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia, ojediněle klesnou až na 11 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný, jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu. Středa bude i nadále většinou ve znamení velké oblačnosti, lokálně se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že večer bude slábnout.
0: Děkuji za informace, přeji vám krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: opustila. Posloucháte Český rozhlas Olomouce, za 9 minut bude 7 hodin, tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Položíme se na pravý bok. Opřeme se o pravý loket a pravé pokrčené koleno. Hlava a trup v jedné rovině. Levá paže natažená přes hlavu, levá noha propnutá. S výdechem přitáhneme levou paži k trupu a zároveň přitáhneme levé koleno směrem k lokti. Trup stále nad zemí. Cvik opakujeme 15krát a pak vystřídáme strany. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vodohospodáři na Jesenicku dokončili nový vodní zdroj. V Lutíně na Olomoucku začíná stavba nového zdravotnického střediska. Sněmovna by měla v září projednat zmrazení platů politiků. Dnešní počasí má být oblačné, ojídněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jesenicko má nový vodní zdroj, vznikl na Kaprnickém potoce a je napojený na úpravnu vody v Adolfovicích. Investice si vyžádala téměř 136 milionů korun. Společnost Vodovody a kanalizace Jesenická mohla využít 90-milionovou dotaci, řekl to technický ředitel firmy Robert Černý. Nový vodní zdroj podle něj zvýší odolnost zásobování Jesenická pitnou vodou při suchu, povodních nebo zhoršení kvality vody v horských tocích. Lutín na Olomoucku bude mít nové zdravotnické středisko. Investici za téměř 95 milionů korun obec uhradí z úvěru. Čtyřpatrová novostavba nahradí nevyužívanou budovu domu s pečovatelskou službou v centru obce. Dělníci si tento týden převzali staveniště. Hotovo by mělo být v příštím roce. Jaké služby budou lidem k dispozici, vypočítává nezávislý starosta Lutína Jakub Chrást.
3: Lékárna, lékařka pro děti a dorost, laboratoř, 3 zubní ordinace, 1 ordinace dentální hygieny, 2 praktické doktorky, dále ordinace specialistů, logopedie a rehabilitace.
2: Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince, na projednání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum před projednáváním mediálního zákona.
4: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatku České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
2: Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky. Sport.
2: České basketbalové reprezentace budou před kvalifikaci mistrovství Evropy chybět opory Tomáš Satoranský a jediný Čech NBA Vít Krejčí. Nenastoupí ani zraněný kapitán Vojtěch Hruban, informovala o tom Česká basketbalová federace. Výběr kouče Luboše Bartoně před kvalifikaci 27. srpna nastoupí v Belgii proti domácímu týmu a o 3 dny později přivítá v Praze Norsko.

Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Možná právě teď jste v práci a tak trochu závidíte těm, co mají dovolenou. No berte to z té lepší strany, zatímco oni utrácejí, vy vyděláváte. Co může zkomplikovat instalaci několika fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu? Uslyšíte do čtvrt hodiny a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Věra Špinarová. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Včera jsem doma opět hledal dálkové ovládání od televize. Víte, proč se u nás ztrácí? No, protože máme kocoura, který si ho zamiloval a odnáší si ho do různých skrýší. Pod postel, jednou už byl dokonce i v záchůdku. No, nejen kočky, ale i psi či jiná domácí zvířata si sem tam něco ukradnou. Co ti vaši? Co vašeho se jim hodí a často si odnesou? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Náš pes mi neustále něco krade z dílny, naposledy flašku brzdové kapaliny. Nejvíc má ale rád kabely, které vytahuje z podponku, píše Honza z Uničova. Naše kočka si půjčuje ponožky a už nevrací, Petr z Jeseníku. Mně pes krade místo v posteli, takovou zkušenost má Hanka z Olomouce. Naše kolie krade ořechy, v minulém životě byla asi veverka, píše Jana z Přerova. U nás vedou boty a vždy jen jedna najít druhou do páru. Je kolikrát nadlidský výkon, zdraví Monika a pes Vilík. No, co vám rádi kradou vaši mazlíčci? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 18. srpna, je čtvrt na 8 a svátek má Helena.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, přineseli déšť, svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená. Dnes mraky, přehánky i sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné, je zamračeno, teplota 14 stupňů, větřík nefouká, vlhkost vzduchu je vysoká 95%. Včera nám pěkně napršelo, tak aspoň dva dny nemusím na zahrádku zalévat. V Žárové je skoro zataženo 12 stupňů a občas slabé přehánky, píše Tonda. Prostějov 16 stupňů, oblačno, píše Míša. A zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kompresní punčochy na křečové žíly, inkontinenční nebo antidekubitní pomůcky a samozřejmě chodítka, berle, hole dokážou v dané životní situaci hodně pomoci, což ovšem platí i pro zkušenou odbornici na kompenzační pomůcky Jitku Vlastníkovou, hosta poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Kdo kdy pomůcky předepisuje a za jakých podmínek, si můžeme zopakovat v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Armádní zájmové území může výrazně zkomplikovat instalaci fotovoltaiky. Zatímco na běžnou fotovoltaiku na rodinném domě dnes stavební povolení není potřeba, v těchto územích ho musíte mít. Zjistila to rodina z Jindřichova ve Slezsku na Bruntálsku, která si chtěla na střechu umístit několik panelů. Teprve na úřadě se dozvěděla, že její dům leží v pásmu, které armáda může využít například pro elektronické komunikace.
1: Zadělali jsme staré okna, staré vylezy, udělali jsme novou střešní krytinu a tady je místo, kde ta fotovoltaika bude. Je to jižní strana budovy, takže...
2: Ale ještě není.
1: Není a nevím, kdy bude.
2: Zdeněk Halfar ukazuje na střechu, kde plánuje umístit fotovoltaiku. Čeká na ní už řadu měsíců.
1: Šel jsem na stavební úřad se zeptat, jestli potřebuji nějaké povolení na fotovoltaiku. Bylo mi řečeno, že ne. A pak se paní zeptala, a vy se vlastně z Jindřichova, že? Já jsem řekl, ano, tak vy potřebujete. Vy jste ta vojensky významná oblast a díky tomu jsem to prakticky zjistil. Zhruba 5 km odsud je Kraví hora, na které se počítá s nějakým umístěním radarů.
2: Tam se počítá, že by prostě to armáda využila pro nějaké své elektronické strategické komunikační systémy.
1: Zřejmě ano, protože takhle mi to bylo řečeno na stavebním úřadě.
2: Takže normálně na fotovoltaiku člověk samozřejmě nepotřebuje mít stavební povolení, ale vy musíte o vše žádat.
1: Ano, ano, museli jsme požádat ministerstvo obrany nejdříve o souhlas s tímto. Poté jsme museli si žádat o stavební povolení. Ke stavebnímu povolení potřebujete samozřejmě od architekta nějaké plány, od statika nosnost střechy, tady ty věci, co normálně lidi opravdu nepotřebují.
2: Halfarovi se přistěhovali do Jindřichova ve Slezsku a opravují tento opravdu historický velký dům.
1: Dneska si zřídit fotovoltaiku je otázkou 2 měsíců, protože není boom, my na ní čekáme rok a půl a stále ji nemáme.
2: Území, které si armáda před fotovoltaikou a elektromagnetickým rušením hlídá, se týká oblastí kolem radiolokačních stanovišť, vysílačů, přijímačů nebo teprve plánovaných vojenských objektů. Vysvětluje mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
3: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
2: Právě protože v těchto územích musí do posuzování vstoupit armáda, podléhají i fotovoltaiky do 100 kW stavebnímu řízení. Z Jindřichova ve Slezsku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Výsledek zatím na žádost policie nezveřejnila. Evropská železniční agentura na svém webu uvedla, že příčinou nehody byla hlavně chyba strojvedoucích, kteří do stanice vjížděli velkou rychlostí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Dodala, že chce jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich resortech. Hlavními prioritami kabinetu v příštím roce mají být investice do dopravy a do zdravotnictví. Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Německý soud vynesl rozsudek nad třemi Ukrajinci obžalovanými za špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství se snažili vymyslet způsob, jak poslat na Ukrajinu balíky s výbušninou. Podle prokuratury příkaz obdrželi od ruské tajné služby. Za sportou tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. Mužské části turnaje jde dál Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australem Hijikatou. Počasí dnes se čekáme oblačno až zataženo a ojedinělé přeháníky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14, povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 o obce Tištín směr Ostrava pracují silničáři, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zaplatit za jízdenku přímo ve voze městské hromadné dopravy můžeme už i v Olomouci. Podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. 2 minuty po 7:30.

0: úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Zaplatit za jízdenku přímo ve voze městské hromadné dopravy je realitou ve většině velkých českých a moravských měst. Posledním krajským městem, které bezhotovostní platbu v pondělí spustilo, je Olomouc. Zatím jen ve 20 vozech a v testovacím režimu.
1: První jízdenku z bezkontaktního terminálu má primátorka Olomouce Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
2: Samozřejmě, že si ji schovám. Je to taková historická událost. Sice to není stejný, jako když se zaťukal první hřebík do transatlantické magistrály železniční, ale určitě je to velký krok zase směrem ke spokojenosti občanů, kteří MHD využívají.
1: Terminály umožňují nákup elektronické jízdenky, nabízí ale i jízdenku v tištěné podobě. Vysvětluje mi u přístroje Ondřej Barta z provozovatelské firmy.
3: Druhá možnost jsou papírové jízdenky. Ty tam jsou z důvodu, pokud chcete mít doklad v ruce papírový, anebo pokud chcete na navazující spoje, to znamená třeba na přestupy mimo Olomouc a podobně, tak vám vyjede ta jízdenka na té QR kód a tím se prokážete potom u toho dopravce, ke kterému budete přestupovat.
1: Přímo při jízdě tramvají si mezi prvními zkouší kartu mladý muž.
4: Vybírám si lístek, elektronickou jízdenku, plné jízdné, zaplatit, telefon platím.
1: Všechno funguje, jen mu není jasné, proč zavedení terminálu trvalo v Olomouci tak dlouho. Vysvětlil to šéf dopravního podniku Jaroslav Michalík.
5: V roce 2019 se poprvé soutěžilo, přihlásil se jeden dodavatel, ta soutěž byla zrušena. Bohužel v té době už přišel covid, díky tomu se odsouvalo soutěžení vlastně validátorů až do roku 2023, kdy se vysoutěžilo. Pak to nějakou dobu leželo na úřadu pro hospodářskou soutěž. No a samozřejmě 18 měsíců trvala realizace.
1: Investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO je rád, že dopravní podnik drží krok s dobou.
6: Když jsem slyšel, co všechno zatím stojí, kolik to dá práce, úsilí a ten proces, jak je zdlouhavý a kolik peněz to stojí, tak to rozhodně neberu jako samozřejmost. Chtěl bych taky pochválit právě tu spolupráci mezi dopravním podnikem a městem. Když dopravní podnik je tedy městská akciová společnost, tak spolupráce funguje úplně perfektně a daří se nám spousty dotačních prostředků získávat právě na tyto projekty, také na modernizaci vozového parku.
1: V olomouckých tramvajích a autobusech bude po testování fungovat 191 terminálů ve 147 vozech. Dopravní podnik za ně zaplatil 14,5 milionu korun. 10 milionů získal z evropských dotací. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 18. srpna, úterý, svátek má Helena a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svaté Helence pletou ženci věnce. No dnes mraky, přehánky i sluníčko, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Využíváte také náš Facebook. Děkuji. U nás je 15 stupňů. Po včerejším silném liáku svítí sluníčko. Chystám se dělat květák a cuketu v trojobalu s bramborem. Krásné úterý přeje Zdena z Holubic. Bára z Olomouce hlásí chvíli zataženo, chvíli slunečno, 16 stupňů, Litovel 15 stupňů, sluníčko začíná opět svítit, píše Hanka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je lépe. Dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám soustředit se na pomoc lidem v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty prázdninové reprízy Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Včera jsem doma opět hledal dálkové ovládání od televize, krade nám ho pravidelně kocour a schovává ho pod postel i do záchůdku. No nejen kočky, ale i psi či jiná domácí zvířata si sem tam něco ukradnou. Co ti vaši? O tom mi píšete dnes na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Kočka nám krade mrkve, je to nejhračka pro ní, Mirka z Vikýřovic. Náš pes krade peřinu a vždy si otáhne k sobě do pelechu, napsala Eva z Moravičan. Pes krade boty, slipy, manželčiny, kalhotky a miluje průpisky. Pozdrav z Maďarska, JKLK Ariel 557 1927. Máme papouška, který miluje nabíračku na polévku, vždy se před ní naparuje a když mu ji vezme, tak je křik, napsala Milada z Olomouce. U našeho psa vedou plastové lahve, nemůžu si nikam na zem postavit vodu, hned je zcizená, i když plná váží skoro jako on, vzkaz od Zuzany z Loučné. Nám kradou kočky pes všechno, co se dá sníst, podotýkám, hlady doopravdy nestrádají, napsal Jirka z Prostějova. No, co vám rádi kradou vaši mazlíčci? Těším se na další vzkazy a uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8 hodin. Zábřeh vybírá mezi návrhy na rozšíření plaveckého areálu. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zábřeh vybírá mezi návrhy na rozšíření plaveckého areálu. Žně v Olomouckém kraji skončily, výnosy obilí i řepky jsou nižší než vloni. Dělnice postaví nový úsek silnice 45 mezi Krnovem a Bruntálem. Dnes má být oblačno až zataženo, ojítněle zaprší, naměříme až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámová. Hradní Zábřehu vybírá ze čtyř možností, jak rozšířit tamní plavecký areál. Vítězný architektonický návrh zástupci města zvolí v nejbližších měsících, říká mluvčí města Lucie Mahdalová.
2: Z návrhu architektů vzešly konkrétní inspirace pro novou relaxační část. A to moderní saunový svět nebo nový tobogán a vodní atrakce pro rodiny s dětmi, bazén pro výuku plavání nejmenších a nebo rozšířené zázemí s moderním bistrem a navýšením kapacity šaten.
1: Letošní žně v Olomouckém kraji jsou u konce. Zemědělci sklidili zhruba 540 tisíc tun obilí, meziročně bezmála o 90 tisíc tun méně. Na úrodě se podepsaly dubnové mrazy a následné sucho. Podle předsedy zemědělského družstva v Kokorách na Přerovsku Vladimíra Lichnovského je kvalita letošních obilovin dobrá až nadprůměrná. Zemědělci z Kokor jsou ale zklamaní z výnosu řepky, který nedosáhl ani 3 tun na hektar. Zhruba 5-kilometrová přeložka silnice 45 na Bruntálsku má stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnic ji postaví kvůli budoucí přehradě v Nových Heřminovech. Státní podnik teď vybírá dodavatelskou firmu. Práce mají začít na jaře, říká mluvčí státního podniku Miroslav Mazal.
3: Nová silnice 1/45 povede blíže k železniční trati, vlastně nad hladinou budoucí přehrady, směrem z Nových Heřminov k Zátoru, a tím pádem vytvoříme i částečný obchvat Zátoru, kde tato silnice 1/45 povede mimo část obydleného prostoru v Zátoru.
1: Některé firmy a personální agentury upozorňují na přetahování filipínských pracovníků. Původní zaměstnavatel do nich přitom investuje desítky tisíc korun, například do letenek a ubytování. Podle evropských pravidel u něj Filipínci musí zůstat půl roku. Potom podle odhadu ministerstva práce až 10% z nich mění místo, třeba kvůli lepšímu platu. V Česku nyní pracuje téměř 15 tisíc Filipínců. Sport. Čeští rychlostní kanoisté příští středu vstoupí do mistrovství světa v Poznani. Formou závěru přípravy ladí i kanoista Martin Fuchsa, který letos vyhrál 2 závody na evropském šampionátu a 3x ve světovém poháru. Proto věří, že zejména u mladších soupeřů budí velký respekt.
4: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát. Já prostě když jsem byl v té dospělé kategorii, prostě jsem si říkal, tak tyhle kluky asi dneska jako neporazím, tak doufám, že tady ty mladí kluci si tady to říkají mě a tady to v té hlavě prostě šrotuje a oni mě neporazí, i kdyby třeba na to měli. Každý člověk na světě se dá porazit, ale doufám, že já to nebudu teďka. Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno až zataženo a ojídněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane slabý, přechodně mírený západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u Brodku u Prostějova dělnici sečou trávu, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemný den, užíváme si úterní ráno, někteří jsou v práci, jiní ještě na dovolené, ale jsou i tací, které ještě v září čeká dovolená, v tom případě přeji, ať se vydaří. Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, bude vážení, jak se v historii vyvíjí.

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Moise sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Jak se v historii vyvíjelo vážení, nám právě teď přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramené váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na 2 miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se 2 miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 18. srpna, svátek má Helena, vše nejlepší, je 8:45, nejvyšší čas na snídani. Dobrou chuť. Počasí. Pranostika říká svaté Helence, pletou ženci věnce. Dnes mraky, přehánky i sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji, Horní Lipová, 12,5 stupně, chystám se dělat na oběd smažený květák, píše Mirek. Červená voda už 14 stupňů, polojasno, hlásí Lukáš, který se raduje, že nemusí zalévat na zahrádce, a Přerov 16 stupňů Celsia, teď chvíli slunečno, píše Radek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Vysílená a nedostatečně vyvinutá jsou při svém prvním letu letošní čapí mláďata. V hnízdech postavených na komínech nebo střechách nemají oproti jiným ptačím druhům žádný stín a trpí žízní. Rozpálená hnízda tak opouští předčasně a záchranné stanice mají plné ruce práce.
1: To je on, teď ho vidíme, tady přichází. To je klapina, ona se nám předvede v plné kráse, za chvíli odletí. Takže možná jste slyšeli mávnutí perutí a je to naprosto šťastný čáp.
2: Ze dvora záchranné stanice v Pateříně na Olomoucku právě odlétl jeden ze dvou čápů, o které se tu se svým týmem aktuálně stará vedoucí záchranné stanice Ondřejčík.
1: A měli stejný problém jako všichni čápy okolo dalších záchranných stanic. To znamená vedro, skokem nemají kam se skovat, takže vypadávali z těch hnízd. No a ne všechno se dá zachránit. My jsme byli u hnízda, kde asi 5denní čápata už byli i bohužel jako mrtví.
2: Podobnou zkušenost s čápy letos mají i v záchranné stanici v Rudě nad Moravou na Šumpersku, popisuje její vedoucí Jitka Majksnerová.
3: Nakonec byli 4 tady, potom jsme řešili ještě dalších 6, takže dohromady 10 letošních rozletů mladých čápů bylo fatálních. Volali nám různý obce, že to už nepřežil ten čáp. A u nás přežil jenom jeden, ten se pustil, takže z těch 10, 9 fatálně, že se to utratilo. Nebo uhynuli. A některé stanice měly extrémně moc mláďat už na jaře, takže jako takový čapí rok.
2: Na čápy dopadlo horké počasí zvlášť výrazně. Důvodem je poloha jejich hnízd. Staví si je na komínech a střechách, kde oproti hnízdům jiných ptáků není žádný stín. Řada čápat tak z hnízd vyskakovala a odrostlejší čápy dřív vyrážely na první lety. Jak popisuje veterinární technička ze záchranné stanice v Pateříně Alice Šimšová.
4: Za normálních okolností ty rodiče nosí v zobáku vodu. A pokud jim ty rodiče tu vodu nedonesou nebo nedonesou mokrou tu potravu, tak oni mají žízeň a snaží se dostat k té vodě. Takže jediná šance je, když si vezmeme třeba ty šťápy, když jsou na tom rozpáleném hnízdě vysoko na komíně, tak tam žádný zdroj vody není. Kdyby to bylo někde pod Římsou, mohli se schovat do stínu. Už je to zase něco jiného, ale oni tu možnost žádnou nemají, takže oni se snaží vyskočit s cílem najít nějakou kaluž, nějaký prostě zdroj vody.
2: Pokud tak lidé v přírodě najdou zraněného čápa anebo i jiné zvíře, platí zásada nesahat na něj. Odborníci radí zavolat kteroukoliv záchrannou stanici, kde lidem poradí, jak postupovat. Z Pateřína a Rudy nad Moravou Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Smrt budleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobít Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Jesenicko má nový vodní zdroj, vznikl na Kaprnickém potoce a je napojený na úpravnu vody v Adolfovicích. Investice si vyžádala téměř 136 milionů korun. Společnost vodovody a kanalizace Jesenicka mohla využít 90 milionovou dotaci, řekl to technický ředitel firmy Robert Černý. Lutín na Olomoucku bude mít nové zdravotnické středisko. Investice za téměř 95 milionů korun obec uhradí z úvěru. Čtyřpatrová novostavba nahradí nevyužívanou budovu domu s pečovatelskou službou v centru obce. Dělníci si tento týden převzali staveniště, hotovo by mělo být v příštím roce. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Děti se v nich zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Původně měly skončit v září 2029 v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky. Ze sportu české basketbalové reprezentace budou před kvalifikací mistrovství Evropy chybět opory Tomáš Satoranský a jediný Čech NBA Vít Krejčí. Nenastoupí ani zraněný kapitán Vojtěch Hruban, uvedla to Česká basketbalová federace. Před kvalifikací odehrají Češi proti Belgii a Norsku. Počasí dnes se čekáme oblačno až zataženo a ojídněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomouce v ulici Hněvotínská havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na komplikace v dopravě se o toto týdne musí připravit řidiči, kteří jezdí mezi Prostějovem a Vrbátkami. Podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Začala rekonstrukce silnice spojující Vrbátky s Prostějovem. Potrvá téměř rok a řidiči budou muset úplnou uzavírku objíždět po náhradních trasách. Více informací k opravám má reportér Josef Čermák, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Můžeš popsat, jak silnice vypadá?
1: Jednoduše se dá říct, že silnice už nebyla v dobrém stavu. V dotčeném úseku dokonce byly značky upozorňující řidiče na nerovnosti na vozovce a doporučená byla pouze 30-kilometrová rychlost. Silnici přitom řidiči hojně využívají. Přestože jde o komunikaci třetí třídy, často po ní jedou ti, kteří se z nějakého důvodu potřebují vyhnout dálnici D46. Stav silnice popisuje třeba paní Jitka z Vrbátek, která ji využívá často a jezdí po ní nejen autem, ale i na kole.
2: To je jediná cesta do Prostějova, která je nejkratší a byla dost teda zničená, vlastně, že nikdo ji neopravoval. Byla tak do obloučku, jako kopeček, a byly tam prostě díry a zalátaný, vždycky po zimě to opravili nějak tak, jenom aby se neřeklo. A pak zase v průběhu, já nevím, těch půl roku zase se udělali díry. No, bylo to dost špatný.
0: Co vše budou dělníci opravovat?
1: Celkem silničáři opraví úsek v délce asi 4,5 kilometru. Jde o část silnice od křižovatky u kostela v obci Vrahovice po křižovatku v obci Vrbátky. Podrobnosti přidává Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olmouckého kraje.
3: V rámci stavby provedeme celkovou rekonstrukci vozovky technologií recyklace za studena s následným zřízením krajnic, obnovením odvodnění příkopu a zřízení sjezdu. Výstavba bude probíhat od 17. srpna tohoto roku do zhruba konce června příštího roku s technologickou přestávkou v zimním období.
0: Kudy povede objízdná trasa?
1: Úplnou uzavírku budou řidiči muset objíždět v Prostějově po silnici druhé třídy 2/150. Ulicí Československého armádního sboru se dostanou do Čechůvek, kde budou pokračovat směrem na Přerov. Po odbočení vlevo na silnici třetí třídy dojedou až do Vrbátek.
0: Tolik reportér Josef Čermák, děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, probouzíme se do úterního rána, za půl minuty bude 8:45 a svátek má dnes Helena. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, přinesli déšť a svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená. No dnes mraky, přehánky i sluníčko, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouce. Děkuji za vzkazy. Jindra ze Šumvaldu hlásí 15,5 stupně Celsia, polojasno až oblačno. Těší se z deště, který byla doufá, že ještě dnes zaprší. Sobotín 13,5 stupně, budeme zavařit papriky, hlásí Jirka, a hranice 15,5 stupně, píše Věra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 9 hodin, dobré ráno. Včera jsem doma opět hledal dálkové ovládání od televize. Krade nám ho pravidelně kocoura, schovává ho pod postel i do záchůdku. Nejen kočky, ale i psi či jiná domácí zvířata si sem tam něco ukradnou, co ti vaši. O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Houbičky nenádobí, to u nás nemá stáhlého místa, kočky uvidí houbičku a už je jejich, rvou se o ní dokáží rozcupovat na milimetrové kousky, píše Marcela z Olomouce. Náš pes je popelnice, musíme dávat závaží na odpadkový koš, protože vše uvnitř je jeho, napsal Roman z Lipníku. Vzkaz od Jany z Rapotína, náš pes krade jablka. Když necháte bedínku plnou jablek na zemi, do půl hodiny v ní není ani jedno. Vytáhla jsem z mrzáku kousek uzeného, chtěla jsem ho dát do zelňačky, odběhnu si k pračce, vrátím se a koukám uzené nikde. Možná jsem ho nevytáhla, začal jsem pochybovat o sobě, vytáhnu další opět k pračce, zpět do kuchyně a uzené opět nikde. No naše kočka ho zhodila ze stolu dolů a ze země si ho odnášel náš jezevčík k sobě do pelíšku. Tomu říkám spolupráce, píše Marie z Litovle. U nás kradou papuče, kočky i pes, řády hledám, píše už Radka z Velkých Losin. Tak děkuji za vzkazy a držím palce. Ať vše zcizené najdeme, ať z úlovků nemají naši mazlíčci zdravotní problémy, ale je na radost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Centrum Jeseníku se dnes promění v šachovou arénu. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost kolega Vilém Pospíšil. Přeji příjemné a usměvavé úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zatím se neví, co způsobilo zažívací potíže u klientů jesenických lázní. Olomoucké MHD můžou lidé za jízdenku zaplatit kartou, zatím ve 20 vozech. Centrum Jeseníku se dnes promění v šachovou arénu. Budeme mít oblačno až zataženo, ojídněle s přeháníkami, teploty do 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajští hygienici stále hledají zdroj nákazy v jesenických lázních. Akutní zažívací potíže tady v uplynulých dnech mělo 111 klientů a návštěvníků. Lidé podle mluvčí krajské hygienické stanice Markéty Koutné trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Jesenické lázně přijaly hygienická opatření, nadále jsou v běžném provozu. Potvrdil to ředitel lásní Roman Provazník. Do konce srpna by všechny vozy olomoucké MHD měly mít bezkontaktní terminály. Zatím si cestující můžou jízdenku koupit pomocí platební karty v 10 tramvajích a 10 autobusech. Olomouc je tak posledním krajským městem v Česku, které tento systém začalo nabízet. Potvrdila to primátorka Miroslava Ferancová z Hnutí ANO.
2: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
1: Požárem zničenou budovu 34 v centru Zlína by mohla demoliční firma zbourat do 14 dnů. Práce by tak byly hotové asi o týden a půl dříve, než se předpokládalo. Českému rozhlasu to řekl mluvčí společnosti Krým Marcel Schmidt.
3: Ty práce běží podle plánu v tuhle chvíli, na tom se nic nemění a nějaký aktuální předpoklad říká, že pokud všechno půjde podle plánu, tak zhruba do 14 dnů by to hrubé torzo mohlo být zbouráno.
1: V centru Jeseníku si dnes zájemci mohou zahrát šachy s profesionály. Zhruba za hodinu začne na Masarykově náměstí akce s názvem Jeseník Open. Pokračuje předseda jesenického šachového klubu Pavel Koryťák.
4: Se hraje pod čirým nebem, před jesenickou radnicí, kde si budou moct šachisté, ale i amatérští šachisté vyzkoušet svoji výkonnost proti šachovému velmistru Vlastimilu Babulovi a jeho synovi, Vlastimilu Babulovi mladšímu. A vlastně ta simultánka probíhá tak, že jeden hráč hraje současně se 16 hráči naraz.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. Mužské části turnaje jde dál Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fiesovi po setech 1-6, 7-6 a 3-6.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno až zataženo a ojídněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane slabý, přechodně mírený západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Držíte se na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Ostrava. Dělníci to opravují svodidla a silničáři pracují i na dálnici D35 u Přáslavic směr Olomouc. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 9 hodin jsou minulostí a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám krásné dopoledne, úterní dopoledne, dnes 18. srpna přeje Vilém Pospíšil. Co vás čeká v následující hodince našeho vysílání? Ondřej Bláha nám vysvětlí, jaká je historie a etymologie slova skandál. Slovo, které v posledních týdnech, měsících, možná i letech slýcháme, možná by někdo řekl i častěji a častěji. Připraveny jsou samozřejmě ještě předtím další pověsti z Olomouckého kraje, které pro vás bude vyprávět Igor Bareš a také další díl pořadu Zámecké léto. Do toho hudba jako třeba Valdemar Matuška nebo Hana Zagorová. Krásné úterý.

0: Valdemar Matuška zpíval píseň To jsem já, ten cowboy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pro vás je právě teď připraven další díl Četby na pokračování. Igor Bareš vám převypráví dvě pověsti. Tentokrát se spolu s ním vydáme na Prostějovsko a připraveny jsou pověsti 12 klíčů a rytíř Modrovous.
1: Dvanáct klíčů.

skalním ostrohu nad Vícovem, nedaleko Plumlova, leží pozůstatky Ježova hradu. Dávno zarostly lesem, dávno nikdo nepamatuje, proč má hrad tak zvláštní jméno. Žil v něm prý jakýsi rytíř, jenž měl velice sličnou dceru. Byla široko daleko nejkrásnější a to byl taky důvod, proč po ní toužili a ucházeli se oni všichni urození muži z okolí. Kdyby tušili, jak pyšná a domýšlivá je, určitě by si to byli rozmysleli. Avšak oni o tom neměli ani ponětí a tak Ježův hrad brali útokem střemhlav. Kráska půl roku přebírala a přebírala, ale vybrat si nemohla. Nakonec musela otci slíbit, že si jednoho z rytířů přece jen vyvolí. V ohlášený den námluv se sjel na Ježův hrad tucet urozených mladých, urostlých mužů na nejlepších koních. Jeden po druhém před krásku předstupovali, klaněli se, své nejhlubší city jí vyznávali. Každý jí daroval zlatý klíč od svého hradu a svého srdce. Ježova dcera, oděna v dechberoucích bílých šatech, všechny ty klíče převzala a zavěsila si je k pasu. Na to prohlásila, že jejím protějškem se stane ten, koho si vybere při tanci. Muzikanti spustili menuet a začalo se tancovat. Jeden po druhém ji rytíři provedli v kole, každý jak nejlépe uměl. Kráska se záhadně usmívala a snad i ušklíbala. Tatínek Jež si zoufal, vzdychal, naříkal. Když hudba dohrála, Kráska se všem přítomným zvysoka vysmála. Nemám zájem o žádného z vás. Nevybrala jsem si. Chtěla jsem se jen povyrazit. Otče, vyprovoď vzácné hosty. Otočila se a odkráčela. Klíče rytířům nevrátila. 12 odmítnutých ženichů zbledlo zahanbením a vztekem. Spěšně nasedli na koně a měli se k odjezdu. V bráně stál rozpačitý Jež, loučil se s nimi a hluboce se omlouval. Kráska v bílých šatech nevěsty mezitím vystoupala až na hradní věž, aby na svět schlížela, jak se patří zhora. Pokřikovala, že jsou všichni moulové a hnidy, že jim o lásku nikdy nestála, nestojí a stát nebude. Z čistého nebe nečekaně sjel fialový blesk a uhodil přímo do věže. Vyšlehly plameny. Před očima otce i rytířů se Ježův hrad za strašlivého dunění propadl do země. A nevycválanou Krásku vzal sebou. Jedenkrát za 100 let prý může děvče vyjít z pekla ven a hledat si ženicha. Pokud ho během toho jediného dne nalezne a vdá se za něj, kletba pomine. Není tak dávno, co prý pod Vícovem chodila. Zjevila se jednomu chalupníkovi, když se v náladě potácel cestou ke vsi. Uviděl prý mladou ženu v bílých svatebních šatech, u pasu se jí houpal tucet klíčů. Kráska na chlapíka svůdně pomrkávala a nabídla se, zda může jít s ním. Muž ze strachu v opilosti souhlasil, dál ale raději neříkal nic. Šli tedy mlčky. Po chvíli se Kráska zeptala, ty máš ze mě strach? Já? Proč? Zamručel, co bych se bál? Když došli až ke vsi, zastavila se dívka a smutně pravila, děkuji ti za doprovod. Já taky, houkl chlap a pelášil domů, až se mu nohy pletly. Dobře pro tebe, zle pro mne. Zase musím 100 let čekat. Zůstávej s pánem Bohem, uslyšel ještě chlapík za sebou. Když se pak u vrat chalupy ohlédl, bílá postava se rozplynula v mlze.

I na zámku v Dobromilicích, kousek od Nezamyslic, žil svého času jeden rytíř. Nebyl škaredý ani krasavec. Nosil dlouhý vous, černý až do modra, proto mu začali říkat modrovous. Ten rytíř byl již podruhé vdovcem. Na tom by konec konců nebylo nic až tak divného, kdyby obě manželky nezemřely jaksi náhle. Nikdo ani neviděl, že by měli pohřeb. V kostele se pouze ohlásilo, že skonali a víc nic. Krajem se začala šířit zvěst, že ty paní neumřely přirozenou smrťou, ale že jich utrápil a Bože odpusť k smrti utloukl. Svědci však chyběli. A když se pak chtěl modrovous oženit po třetí, žádná urozená ho pro jistotu nechtěla. Raději se vymluvila. Tak se rytíř začal rozhlížet po Dobromilicích mezi děvčaty ze Selského. Brzy si vyhlédl Bohunku, pěkné a milé děvče, které mělo jenom staříčka. Když k ním do chalupy modrovous poslal dohazovače, dali na zámek vzkázat, že je to pro ně čest. Věděli, že se ani nic jiného neočekává. A neboť nebyl důvod otálet, svatba byla smluvena na úterý příštího týdne. 10 dní uběhlo jak voda, všecko se od raního kuropění chystalo na onen velký den. Všecko vyšňořené, v kostele všech svatých červený koberec natažený až k oltáři. Ministranti vykuřovali vonavým kadidlem chrámovou loď a rozžíhali přemnohé svíce. Muzikanti se rozehrávali a varhaník s dětmi nacvičoval Te Deum Laudamus. Jenom Bohunka hořce plakala, protože se rytíře modrovou se v skrytu duše bála. Staříček se jí snažil utěšit a poradil jí, ať se ženichovi u oltáře dívá přímo do očí. Pak, že se nemá čeho bát. Co má být, se stane. Rytíř v bílém naškrobeném límci kolem krku celý zářil. Z kůru zazněla slavnostní hudba a staříček odvedl k smrti bledou nevěstu před oltář. Bohunka vystoupala na schodek, sundala závoj a pohlédla zpříma modrovousovi do očí. A on ten pohled, světe div se, nevydržel. Nejdříve se začal ošívat, pak pokukoval po panu faráři, po vesničanech v kostelních lavicích, před dívčiným přímým pohledem ustupoval a couval, couval a ustupoval, a když už nemohl dál, protože tam byla zeď, proměnil se v oblý kámen, který v kostelní lodi najdeme dodnes. Bohunka hrůzou a vyčerpáním omdlela. Přátelé ji vynesli ven na vzduch a rozjitřený dav se rozběhl k modrovousovu zámku. Hledali, hledali a našli zohavené ostatky obou rytířových manželek. Modrovous je skutečně utloukl a vhodil do zámeckého sklepení. Kdyby ho byla Bohunka pojala za muže, dopadla by asi podobně. Prozíravost v záležitostech srdce se vždycky vyplácím.

To byla 12. část druhé řady pověstí z Olomouckého kraje. Ocitli jsme se na Plumlově a také v Dobromilicích na Prostějovsku. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková, kdy v režii Michala Bureše pověsti vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé

0: Je úterý 18. srpna, chviličku po 9:30 dopoledne a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Už právě teď je pro vás připraven další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny, ve kterém se zaměříme na slovo skandál. Co dnes označuje aféru, ostudu nebo veřejné pohoršení, to mělo ve staré řečtině také význam pasti, léčky nebo kamene úrazu. Jak se z toho antického skandalon zrodil náš skandál a jestli může s jeho původem souviset i zakopnutí nebo skákání, to vám prozradí a další samozřejmě jazykové zajímavosti Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Často se říká, že naše evropská civilizace má antické základy či kořeny. A že způsob, kterým si organizujeme veřejný život i svoje životy soukromé, navazuje taky na antické dědictví, řecké i latinské. Do určité míry je to pravda. A důkazem toho je velká část naší slovní zásoby. Odhadem asi 20% slov, která se používají například v médiích a publicistice, má řecké nebo latinské kořeny. Jsou to slova jako politika, systém, demokracie, ekonomika, problém, republika, kultura, situace, metoda, region nebo univerzita, která máme společná s většinou dalších jazyků v Evropě i jinde. Z řečtiny a latiny jsme ale zdědili i některá jiná slova, možná i mnohem zajímavější, než byla právě ta uvedená. Jedním z nich je slovo skandál. I skandál je totiž svého druhu antickým dědictvím. Co znamená slovo skandál, je jasné. Je to nějaká aféra, rozruch, veřejné pohoršení, nějaká ostuda. To se dá pěkně ilustrovat větami jako, cituji z médií. Před 5 dny však vypukl korupční skandál a první ministr složil funkci. Nebo 54letý bývalý trenér byl zapleten do dopingového skandálu na zimních olympijských hrách. A do třetice? Všichni se tady ke mně chovají, jako kdybych stropila bůh ví jaký skandál. Konec citací. Slovo skandál pochází z řečtiny, v níž se už před více než 2000 lety říkalo skandalón právě takovým situacím, kterým my říkáme skandál, a kromě toho mělo řecké slovo skandalón i jiné, starší významy, ze kterých se ten moderní význam, tedy rozruch, veřejné pohoršení, vyvinul. Podstatné jméno skandalón znamenalo ve staré řečtině také past nastraženou na nepřítele, nebo síť na chytání zvířat, anebo taky kámen úrazu. Zatímco tedy v moderních jazycích je skandál něčím, co si člověk způsobí sám svým vlastním chováním, třeba podplatitelností nebo zradou, antický význam toho slova tak trochu podsouvá, že skandál je vlastně něco jako past, kterou na nás nastražil někdo jiný, aby nás diskreditoval, aby nás přivedl k pádu. V tomto smyslu vyznívají i některá užití z celkových 15 výskytů slova skandalón v řeckém textu Nového zákona. Původ řeckého slova skandalón, a tedy i našeho slova skandál, není moc jasný. Není vyloučeno, že jde o slovo, které nějak souvisí se slovesy vyjadřujícími zakopnutí nebo klopítání, a že jeho kořen nějak vzdáleně souvisí i s kořenem, který je v našem slovese skočit nebo skákat. A to všechno by zase podporovalo tu představu pasti nebo léčky. Vždyť i dnes si říkáme, že někdo někomu na něco skočil, ve smyslu byl oklamán, dostal se do pasti. Z olomouckého studia Českého rozhlasu se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je lépe. Dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám soustředit se na pomoc lidem v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty prázdninové reprízy Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolikže to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000, no a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká zámecké leto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Silvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalů, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Úplně vám rozumím.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak nám do Holešova dali nahlédnout Sylvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoliv po francouzsku té doby, ale po česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jak si necháme třeba na příště, ale v tuhletu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o tři víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne, tak budu se těšit samozřejmě, vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Aránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetice, jestli se nepletu, jsou u Blatné. Chtěl jsem říct, že nejbližší zámek je právě tam, ale vy prý máte ve Škvořeticích taky zámek.
1: Ano, máme zámek, sice není nějak historicky cenný, ale patřil rodu Heltrantů. A ano, máme ho tady. Ale sloužil jako školější středisko Českých drah původně, takže není historicky.
0: No, všechny, nebo mnoho objektů sloužilo třeba i československé nebo sovětské armádě jako skladiště hnojiv nebo různé domovy mládeže a tak dále. Takže zdevastované. No a v jakém je stavu? V dobrém stavu?
1: Je v dobrém stavu, ano. Je to taková dominanta lesnice.
0: A je přístupný normálně volně?
1: Ne, není. Je v soukromých rukou.
0: Aha. Dobře, tak paní Ivano, dáme se do soutěže. Ta otázka zní, kdo si nechal v 17. století vybudovat zámek v Holešově v barokním stylu? Za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Za C.
0: Uchylce přemýšlení, jste to trefila, je to Cčko, to jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vyšetřování havárie vlaku s benzenem v Hostopečích nad Bečvou je u konce. Vodohospodáři na Jesenicku dokončili nový vodní zdroj. Jednotliví ministři začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Dnešní počasí má být oblačné a ojedněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Drážní inspekce ukončila vyšetřování nehody vlaku s toxickým benzenem v Hostopečích nad Bečvou. Výsledek zatím na žádost policie nezveřejnila. Pouze uvedla, že předběžná škoda přesahuje 430 milionů korun. Výsledek šetření je ale na webu Evropské železniční agentury. Vyplývá z něj, že příčinou nehody byla hlavně chyba strojvedoucích, kteří vjeli do stanice vysokou rychlostí. Generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera to zatím nechce komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hostopečích nad Bečvou jsme dokončili, ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu platil více než půl roku stav nebezpečí. Saneční práce na místě dál pokračují. Jesenicko má nový vodní zdroj, vznikl na Keprnickém potoce a je napojený na úpravnu vody v Adolfovicích. Investice si vyžádala téměř 136 milionů korun. Společnost Vodovody a kanalizace Jesenicka mohla využít 90 milionovou dotaci, řekl to technický ředitel firmy Robert Černý. Nový vodní zdroj podle něj zvýší odolnost zásobování Jesenicka pitnou vodou při suchu, povodních nebo zhoršení kvality vody v horských tocích. Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí by se měli scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z Hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. Se šéfem Hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
4: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury, tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
2: Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí, provedli téměř 60 tisíc přihlášení. Sport. Tenista Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Češi se s Američany utkají za měsíc v O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu, dodává kapitán Tomáš Berdych.
5: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do který kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější. Počasí.
2: Dnes se čekáme oblačno až zataženo a ujídněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Olomouci v ulici Volkrova a Brněnská dělnici čistí vozovku, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je úterý 18. srpna, pár minutek po 10. hodině, to znamená, že je pro vás připravena další prázdninová repríza pořadu Dobrá rada. Tentokrát bude Zora Ješková mluvit s plukovníkem Janem Grmolenským a také majorem Miroslavem Mokošem z krajského ředitelství policie České republiky. Prozradí, jak se chovat při setkání s aktivním střelcem a co nás učí primární prevence sebeobrany.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Tady je dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. My si dnes budeme povídat trošku z jiného úhlu pohledu o době, ve které žijeme. Je to bohužel doba, která nám začala přinášet situace, můžeme rovnou říci nástrahy, o jakých jsme třeba před takovými 25-30 lety tady u nás vůbec nevěděli nebo netušili, že by se mohli i k nám do střední Evropy, do České republiky dostat. Budeme si povídat o útocích aktivního střelce, se kterými se dnes už setkáváme bohužel nejen v zahraničí, ale také tady u nás. Budeme si povídat, co to vlastně je takový aktivní útočník, případ napadení aktivním střelcem, jak se v takové situaci vlastně zachovat a co to třeba je aktivní sebeobrana a co to také je to takzvané USBčko. Tak o tom všem si dnes budeme povídat tady s mými hosty a je to pan plukovník Jan Grmolenský a major Miroslav Mokoš. Oba jsou z odboru služby pořádkové policie krajského ředitelství policie České republiky Olomouckého kraje. Pánové, já vás už oba vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Co to je vlastně za dobu? Proč se nám sem dostali takovéhle smutné záležitosti, kdy nějaký člověk přijde do školy nebo do nákupního centra nebo někam do restaurace a prostě začne kolem sebe střílet? Co se to děje?
3: Ona je to hodně pochytávání vzoru, protože, jak jste sama řekla, před nějakými 25 lety tady u nás v České republice jsme se to maximálně dozvěděli ze zpráv z Ameriky nebo z jiného kontinentu, kde tam se to dělo. Už s tímhle problémem měli samozřejmě zkušenosti a muselo být jasné, že jednou to dojde do Evropy. A postupem času se to blížilo v České republice, začaly tyto útoky v Evropě a jednoho dne to prostě přišlo k nám. Uh-huh. Takže je to spíš o té medializaci, o tom, že ti potenciální pachatelé se vzhlídnou v těch pachatelích, které vlastně medializujeme, o kterých ví, kteří ty útoky spáchali a nějakým způsobem se s nimi stotožňují. Uh-huh. A chtějí spáchat buď ten samý, anebo lepší, ještě větší čin, než ti jejich vzorové a předchůdci.
2: Můžou třeba za to i počítačové hry, které mohou bývat plné násilí?
3: Já si nemyslím, že to je jenom počítačovou hrou, ale že to je spíše kombinace těch rizikových faktorů, že ty hry možná mohou trošku přispět, možná to může být takový pro ně návod, že to, co zažívají v internetovém světě, v prostředí počítačů, tak si chtějí vyzkoušet v realitě, ale nemyslím si, že to je pouze těmi počítačovými hry, že by to byl nějaký spouštěč, to si myslím, že ne.
4: Taky záleží na tom, o jakého útočníka se jedná, jo? Protože tady ty útočníci se nám objevují v různých sociálních vrstvách, společenských vrstvách a hlavně ve všech věkových kategoriích. Takže u těch mladších útočníků ze školního prostředí tam ty počítačové hry samozřejmě můžou mít nějaký efekt.
2: Major Mokoš, když jste vlastně začal hovořit o tom, o jaké útočníky se jedná, existuje i nějaký takový vlastně profil toho útočníka, co vlastně ty lidi vede k tomu, že se do něčeho takového pustí, že se potřebují stotožnit zrovna s násilím, jak jste říkal, jací oni jsou?
4: Vždycky za to může z mého pohledu nějaký sociální vyloučení. Záleží na tom opravdu, o jakého člověka se jedná. Pokud se jedná o studenta školy, může to být člověk, který zažil šikanu nebo nezapadá do kolektivu. Pokud je to starší člověk, může mít nějaké osobní problémy, ať už finanční nebo psychický. Jo, máme i lidi v důchodovém věku, tam zase může být

0: jiný důvod.
1: Ano. A když vlastně takový aktivní útočník přijde do toho prostoru, kde chce opravdu provést ten útok, dá se to nějak poznat dopředu? My už se teď dostáváme k té akci samotné.
2: No, dopředu to moc nepoznáte. On si každý představuje, že přijde chlap v černé kukle, v černém oblečení s dlouhou zbraní, ale pokud se podíváte na záběry i třeba z Ameriky nebo i z Evropy, většinou ten útok začne tak, že to je nenápadný člověk, který až svoji vlastně identitu toho útočníka prozradí až na místě, protože se do té budovy třeba potřebuje infiltrovat. Jo? Může to být budova částečně zabezpečená a tím, že by budil podezření, tak by se do té budovy ani nedostal. Proto může se stát případ, přijde tam jako cyklista s helmou na hlavě, může to být člověk, který vypadá jako poslíček nějakého prostředku nebo nějakého jídla. Jo? Prostě nepozná na první pohled toho útočníka, většinou nepoznáte.
1: Něco nese.
2: No a taky samozřejmě nemusí, jo, protože záleží, jakou zbraní ten útok chce spáchat, protože my se sice bavíme o tom aktivním útočníku většinou jako o střelci, ale ty útoky můžou být zápalnou lahví, on může mít kanistr s benzinem nebo pedlahev pouze s benzinem, on může být chladnou zbraň, může mít nůž, takže to jsou zbraně, které vy nejste schopná třeba na tom vstupu u nějaké vrátnici nebo recepci prostě odhalit. Jo, takže toto může být problém, jo, že on se dostane až do místa útoku, aniž by budil nějaké podezření.
1: Co dělat vlastně v situaci, když se ocitneme v takovém prostoru, kde začne aktivní útočník opravdu útočit? Co to je strategie USB? Jak se máme zachovat v takové situaci? A vlastně se nabízí i otázka, jak se vlastně takový třeba i mladí lidé ještě nezletili, jak se vlastně dostanou ke střelným zbraním. Tak o tom všem si ještě budeme povídat. Je s vámi Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc a povídáme si s plukovníkem Janem Grmolenským a majorem Miroslavem Mokošem z odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie České republiky Olomouckého kraje.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dnes v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc si povídáme o setkání s aktivním útočníkem, co nás vlastně učí primární prevence sebeobrany, jak se chovat v takových situacích, když na nás někdo začne útočit. A našimi hosty jsou plukovník Jan Grmolenský a major Miroslav Mukoš. A na telefonu máme také našeho posluchače s určitou zkušeností, pan Robert z Olomouce. Dobrý den, povídejte.
1: Mně se stala taková věc, bylo to v roce 2017, byl jsem v restauraci, povídám si z Ostinskou, přišel tam chlap s nabitou devítkou, dal mě bouchačku na záda, kdo mě dala tržbu, tak nás oba zastřeli, já jsem mu neodporoval. Když jsem se bavil s chlapama, tak chlapi říkali, že by udělali to sami, možná kdyby mě bral kufr, tak bych se s ním pral, už bych nebyl živý, nevím, protože tam jsem měl klíče od kvartiru, ale chci se chlapu zeptat, co by dělali na mém místě, protože kolega v práci se mě vzal. Proč jsem mu nedal po paštice? Na něho šli dva borci z kudlu, aby dostali na kuš. Já jsem asi neměl odvahu, tak on měl v ruce nabito karabinu 9 mm. No.
0: Takže vlastně otázka je, jestli jste udělal správně, že jste se nebránil.
1: Protože jsem mu neodporoval, to nemělo cenu,
0: prostě
1: měl
0: neodporoval.
1: Nabito.
0: Dobře, tak panové, co vy na to? Tady se vlastně dostáváme k tomu USBčku, že je to tak?
2: Tady úplně bych neviděl jako fenomén aktivního útočníka, toto bylo možná za mě pokus nebo dokonalý loupežné padení, ale ono to má hodně podobných znaků. Určitě jste se zachoval správně, určitě v takové chvíli tomu útočníkovi nebo pachateli neodporovat, protože pokud on má opravdu nabitou zbraň, nebo se domníváte, že to je ostrá zbraň, která vám může ublížit, tak rozhodně neodporovat, ale i hned potom, co to skončí, to znamená, když mu předáte to, co chce, odchází pryč, tak i hned zavolat na linku 158 a tuhle informaci operátorovi sdělit s co nejlepším popisem, případně směrem odchodu nebo odjezdu pachatele, aby hlídky ho mohly nějakým způsobem dohledat a zadržet. Jo? Protože tady je proti nám a proti vám hraje čas. Jo? Čím dřív my se to dozvíme, tím dříve můžeme zareagovat a tím dříve samozřejmě toho pachatele dopadnou. Takže co potřebujeme my, tu informaci, že se to stalo, kde se to stalo a případně co nejlepší popis toho pachatele a směr odjezdu. A policie České republiky je na to vybavená, vycvičená tak, aby toho pachatele spacifikovala. Rozhodně nedoporučujeme, aby v takové chvíli, jak pan označil, tak aby se mu bránil. Ta majetková hodnota rozhodně nestojí za to, aby ztratil svůj život kvůli peněžence nebo kvůli pár tisícům, to rozhodně ne.
0: Ano, vy jste říkal, že tohle nebyl typický případ vlastně útoku aktivním střelcem, spíše loupežné přepadení, takže vlastně čím je takový útok aktivním střelcem tedy specifický a co to je tedy ta strategie USB?
3: Co se týká toho útoku, nebo čím je specifický, tak tady ty útoky, pokud se bavíme o tom klasickém útoku aktivního útočníka, tak vyznačuje se tím, že bývají plánovány daleko dopředu.
0: Já se omlouvám, on to vlastně nemusí být jenom střelec. Já říkám aktivní střelec, ale správně je aktivní útočník, podle Viktora.
3: Hodně se používají ten střelec, když to je trošku zavádějící. Může být, tak jak říkal kolega, ten útok spáchaný jinak než střelnou zbraní. A tak, jak jsem říkal, bývají tady ty útoky plánovaný dopředu. Tady ten člověk, ten útočník má vynikající znalost prostředí, připravuje se na to, uvádí se až 6 měsíců dopředu. On se svým způsobem jako tou myšlenkou zabývá, těší, zdokonaluje ju.
0: Chce, prostě aby, žije tím,
3: přesně tak. No. Chce, aby to bylo dokonalý. Pak, když už dojde k samotnému útoku, tyhle útoky se vyznačují opravdu velkou brutalitou, rozhodností a motivací toho pachatele, kterou normální člověk ani nemůže pochopit.
2: Ještě si můžu doplnit, tak pokud se bavíme opravdu o typickém útoku aktivního útočníka, tak tam mu nejde o finanční prospěch nebo o loupení té oběti, ale jim jde většinou o to zranit nebo zabít co nejvíce obětí. Jo? To znamená, pokud by to byl ten typický příklad aktivního útočníka, tak neřekne dejte mi peníze nebo, ale okamžitě začne střílet. Jo? Takže to je, proto jsem na začátku říkal, to je takový možná rozdíl mezi aktivním útočníkem a loupežným přepadením. Jo? Takže v tomto případě to byl typické loupežné přepadení, ale jak jsem říkal, rozhodně zavolat na policii i hned, jakmile to okolnosti dovolí pánovi. Jo? A až bude v bezpečí, až ten útočník bude v dostatečné vzdálenosti a oznámit nám to, ať toho člověka můžeme najít.
0: Strategie USB. Popíšeme si podrobně za chvilku.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: V Českém rozhlase Olomouc posloucháte Dobrou radu a povídáme si o tom, jak se zachovat v situaci, že se setkáme s aktivním útočníkem. A takových situací nám bohužel už i u nás v České republice přibývá. Dostáváme se s panem plukovníkem Janem Grmolenským a majorem Miroslavem Mukošem teď právě k té fázi strategie USB. Tak můžeme popsat, o co se vlastně jedná?
2: Tohle je zkrátka tří slov. Uteč, skryj se a bojuj, nebo uteč, schovej se, bojuj, záleží, jak to vyhodnotíme a přeložíme. A tak, jak to říkáme, USB, uteč, schovej se, bojuj, tak v tomhle pořadí se doporučuje v té situaci jednat. To znamená, pokud máme možnost, třeba unikovou cestu volnou, kterou bychom chtěli využít, tak utéct z té situace je to vždycky to nejbezpečnější, co můžete udělat. Jakákoliv další možnost skrytí se a bojování je vždycky riziková. To znamená, vždycky si musím vyhodnotit, než něco začnu dělat, kterou tu variantu chci zvolit a hlavně, jaké šance mám na tu evakuaci nebo na to vzdálení se od toho problému. To znamená, pokud se rozhodnu utéct, tak ale musím pro ten útěk mít opravdu bezpečnou cestu. To znamená, než se do toho pustím, tak si uvědomit, jestli to nebezpečí, které vlastně přišlo do té budovy nebo do toho prostoru, tak jestli mě nemůže potkat po cestě ven.
1: No dobře, jo, jak to mám vědět, jak to mám vyhodnotit?
2: A podle toho, co jste se dozvěděla, podle toho, co slyšíte, pokud se budeme bavit o střelci, tak jestli slyšíte střelbu, pokud se bavíme o nějaké jiné zbrani, tak jak jste se o tom útoku dozvěděla, jestli to bylo od kolegů, jestli to bylo z důvodu křiku a podobně, nebo že jste něco viděla, třeba útočníka jste mohla vidět a rozhodla jste se, že půjdete nějakou cestou, uvidíte po cestě útočníka v dostatečné vzdálenosti, tak tam prostě nejdu, tak radši jdu pryč, radši zvolím buď jinou unikovou cestu, anebo naopak se skrýt.
1: Takže skrý. V situaci, mě teď napadá taková klasická situace, kdyby se odehrála v některém olomouckém nákupním centru, když stojím na ochozu v jednom patře a slyším ze spodního patra křik, tak mám se jít podívat a sledovat a zjišťovat, co se děje, nebo mám rovnou utíkat?
2: Rozhodně utíkat. Jo, to je ta první a nejlepší varianta.
1: Reakce lidí je jít se podívat.
2: A to je hodně takový český fenomén zase, protože v Americe tam, pokud se něco děje, tak já říkám vždycky, to je, když střelíte do vrabců. Oni se rozprchnou a na té ulici není nikdo. V České republice lidi si začnou natáčet to, co se děje a chtějí se podívat, tak jak říkáte. Takže dělají přesně opak toho, co by měli dělat pro vlastní bezpečí. Jo, to znamená, pokud víte, že tam je nějaké nebezpečí z důvodu křiku nebo nějaké obdržené informace, tak jít co nejdříve, a hlavně co nejdříve od toho nebezpečí pryč. Protože může se stát, že budete vyčkávat a to nebezpečí se dostane k vám na takovou vzdálenost, že už nebudete schopná se dostat do bezpečí.
1: Dobře, umím si představit i takového člověka, který si řekne, aha, slyším křik, něco se tam děje, možná někdo potřebuje moji pomoc.
2: To se stát může.
1: Lidé prostě chtějí pomoct.
2: Jo, možná vás trošku vyrozumím. ale určitě ano. Ale je to na osobní statečnosti každého z nás a na schopnostech, které máme. Jo. Protože může se stát samozřejmě, může to být zdravotní dispozice, může se tam stát nějaký úraz, tak ano. Ale je to zase o tom, co vím, o co slyším. Pokud slyším střelbu, tak rozhodně bych tam jako civilní obyvatel, občan nešel, protože nejsem ani vycvičen, ani vyzbrojen pro to, abych tomu člověku pomohl. To znamená, za cenu ohrožení vlastního života tam prostě nepůjdu. Jako civilista.
1: Ano. Jo. Ano. Takže to je vlastně ten první bod, tedy utéct. V okamžiku, když slyším takhle něco podezřelého, utéct. A to znamená ale, že když přijdu do nějakého takového velkého prostoru, kde by se něco takového mohlo stát, tak bych měla jaksi rekognoskovat ten terén a dopředu počítat s něčím, že se něco takového může stát a mít tak nějak v hlavě plán třeba té budovy, abych věděla, kam bych eventuálně utíkala. Tak to znamená ale žít neustále vlastně v podvědomí s pocitem strachu.
2: A to ano, a to rozhodně asi nechce nikdo z nás zažívat, že jdu dneska nakupovat. Tak co bych dělal, kdyby se tam odehrál útok, tohle to jsme na to asi žijeme ve velkém míru. Což je dobře samozřejmě. Jo? My jsme bezpečná země, jako tím bych chtěl tady říct, že Česká republika je bezpečná země a tohle nám v téhle situaci zrovna dává nevýhodu. Když se podíváme třeba na Izrael, kde tam se bojuje už několik desítek let, tam stačí, když trošku rychleji zvede auto na chodník a už všichni na to reagují, utíkají pryč a případně útočí na toho řidiče, protože si myslí, že to je nájezd do lidí. Tam mají trošku jinou mentalitu. Jo? Oni jsou na to připravení a oni jsou neustále naladěni na tu bojovou vlnu.
1: Takže si člověk na to vlastně psychicky i zvykne, že to pro něj přestane být stres?
2: Přesně tak. Jo? Oni tak prostě žijí. Jo? Jsou státy, kde tak žijí a kde neustále neví, z které to prostě přiletí tenhle útok. Jo? Takže,
1: Dobře, takže žít ve strachu ne, ale...
2: ale přizpůsobit se, jo? Když to takhle řeknu. Jo? Takže málo kdo, a setkáváme se s tím i v rámci teoretických přednášek, tak než slyší naši přednášku ti lidé, tak oni si třeba ani neuvědomí, že by se jim to mohlo stát. Jo? Že by se to mohlo stát v nákupním středisku nebo u nich na pracovišti, když to je třeba škola nebo nemocnice. Potom o tom začnou přemýšlet a což je dobře. A vždycky radíme hlavně si vymyslete ten svůj plán třeba v době klidu, kdy se nic neděje. Když máte pracoviště, kde trávíte 8 hodin denně, tak si třeba vymyslete, co byste dělali, kdyby se to opravdu stalo. Protože vymýšlet to už, když nám jde o život, tak už nevymyslíme nic, to už jednáme opravdu v budově a rozhodujeme se na základě informací, které dostáváme.
1: Takže ale lépe být připraven, než být
2: přesně překvapen. Tak. Lépe o tom půl hodiny za týden přemýšlet a potom to mít vymyšlené, kdyby se to opravdu stalo, než potom být překvapen. Takže spíše si vymyslet takový svůj plán, co bych dělal, kdyby se to opravdu stalo, ale určitě pokud jdu do nějakého neznámého prostoru a rekognoskovat si obchodní centrum, kde jsem nikdy nebyl a zjišťovat si, to bychom asi už opravdu chtěli moc.
1: Už by bylo hodně
2: a co by to bylo za život taky.
1: Přesně tak. Plukovník Jan Grmolenský a major Miroslav Mokoš jsou dnes z hosty v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc, tak o útěku jsme si povídali a zbývají nám ještě dvě částky té strategie Schovej se a bojuj. Pokračovat budeme za chvíli po písničce.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. Dnes hostí plukovníka Jana Grmolenského a majora Miroslava Mokoše. Oba jsou z odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie České republiky Olomouckého kraje. A povídáme si o tom, jak se zachovat, kdybychom se setkali v jakémkoliv prostředí. Může to být nákupní centrum, škola, koncert, úřad, nebo třeba demonstrace, kdybychom se setkali s aktivním útočníkem. Co dělat v takové situaci? Už jsme začali rozvíjet strategii USB, uteč, schovej se, bojuj. Bod 1, uteč, jsme probrali. A teď bod 2, schovej se. V jakém případě volíme bod 2? Major Mokoš.
1: Tak já navážu na kolegu, ono celá tady ta strategie vychází z určité postupnosti. Když už máme unikovou cestu zahrazenou, nemáme možnost uniknout, anebo by to pro nás bylo vysloveně nebezpečný, tak vlastně na to navazuje to schovej se. Uh-huh. Vychází to z toho, že ty útoky, jak už jsme říkali, jsou dlouhodobě plánovaný a tím pádem ten útočník má i spočítanou dobu, kterou na ten útok má. On pravděpodobně i ví, jak dokážou rychle zareagovat bezpečnostní složky, jak rychle je na místě policie, kolik toho času mu zbývá a on svým způsobem se nechce dobývat někde do prostoru, který je zamčený, nechce ty lidi hledat. On jde s tím úmyslem, co nejvíc lidí pozabíjet, povraždit a tím pádem si ty oběti hledá nejmenší cestou odporu. Uh-huh. Takže v době, kdy my už nemůžeme z daného místa utíct, logicky se musíme někde schovat.
0: Takže vlastně takový ideální prostor pro něj je velký otevřený prostor, kde jsou ti lidé hodně pohromadě. Třeba takový koncert.
1: Pokud je to člověk, který chce náhodile zabít co nejvíc lidí, tak samozřejmě ty útoky jsou motivovaný různými záměry. Může se jednat o nějaký osobní spor, jo? Může se jednat o úřad, kde ten člověk prostě měl nějaký spor a rozhodl se to řešit takovouhle násilnou formou, tak v tom případě on konkrétně cílí na daný objekt, nebo to může být školní prostředí, může se jednat o bývalého nebo současného studenta, v tom případě je to škola a on to prostředí dobře zná. Co se týká toho schovávání se, určitě je nejlepší schovat se někam, kde nás ten pachatel nevidí, pokud je možnost se tam zamknout nebo zabezpečit nějak, tak je to výhodný, ale pokud nemáme tady ten prostor nebo tady tu možnost, tak se schovat kamkoliv, kde nás ten pachatel přehlídne a máme alespoň nějakou šanci na přežití.
0: Joj, teda, má vlastně i to schovávání taková nějaká pravidla, s čím musíme počítat? Když jsme se tady povídali v průběhu písničky, tak tady třeba zaznělo takové jako, že nestát za dveřmi.
1: Ano, rozhodně, pokud nám jde ta místnost zabezpečit, jde zamknout, tak nestát za dveřmi. Pokud jsme se bavili o střelné zbrani, tak ten pachatel může ty dveře prostřelit. Aha. A pokud bude města za ní, tak nás samozřejmě trefí. Hmm. Taky nedoporučujeme úplně schovávat se, dejme tomu, na záchody.
0: No to jsem zrovna přemýšlela, malé prostory, malý ze kterých
1: prostor,
0: není uniku.
1: Tam se nikde jinde, než za ty dveře neschováme a je velká pravděpodobnost i pro toho pachatele, když ta kabinka je zamčená, takže se tam asi bude někdo nacházet. Aha. A tím pádem tam jenom střelí 2-3 rány a může nás zasáhnout.
2: Jestli můžu doplnit malou radou, tak pokud už se rozhodnete barikádovat v nějaké místnosti a máte i zamčené dveře, tak použít nějaký nábytek nebo prostě materiál, který dáte před dveře a uděláte si opravdu barikádu. Jak už kolega říkal, pokud přes dveře pachatel vystřelí, tak aby ta střela byla co nejvíce zbržděná, aby v té místnosti, pokud do ní vletí, tak aby napáchala co nejméně škod, zejména na zdraví. Jo, na materiální škody samozřejmě nehledíme, proto vždycky radíme, nehleďte na cenu toho vybavení, které dáváte před dveře. Žádné vybavení v místnosti nemůže nahradit váš život.
0: Jo,
2: proto ať se jedná o drahou elektroniku, ať se jedná o něco, co na to co normálně dáváte pozor, tak nezdráhejte se použít to pro ochranu vlastního života. Jo, takže schovat se na bezpečném místě a mezi dveře, prostě mezi pachatele a vás dát co nejvíce materiálu tak, aby se k vám dostal co nejpozději. Ono i ta myšlenka je v tom, že pokud by se ten pachatel chtěl dostat přes tu barikádu, tak musí vyvinout nějaké úsilí nějaký, a obětovat k tomu čas a i ten pachatel ví, že policie je na cestě, že on nemá nekonečně mnoho času, proto ta barikáda může zachránit život i v tom, že pachatel, než se k vám dostane, přijede policie.
0: Jak je důležité a dobré mít u sebe mobil, že jo? Když už se někam hnu, když jdu. Takže čísla, která, myslím, že bychom hlavně měli zdůraznit, volat policii, volat prostě o pomoc, když se k něčemu takovému dostaneme. Takže 112 jako číslo jedna tísňová linka, anebo?
2: 112 doporučuji volat přímo 158. Aha. Když zavoláte jakoukoliv jinou tísňovou linku, oni samozřejmě tu informaci předají, ale se zpožděním, protože buď vás přepojí, nebo nám tu informaci sdělí a pro nás i půl minuta zdržení může stát několik lidských životů. Proto volat přímo na linku 158, kde operátor ještě než zjistí podrobnosti a ví pouze místo a co se děje, tak jeho kolega vedle už vysílá na místo první dostupné nebo nejbližší dostupné hlídky, které vám můžou pomoct. Když vy zavoláte na 112, 112 přijme oznámení, to oznámení nám předá a potom teprve vysílá hlídky. Takže tam je zdržení, i kdyby půl minuta, je strašně moc.
0: My se za chvilinku dostaneme do té finální části našeho povídání o setkání s aktivním útočníkem a právě k tomu bodu bojuj. No, to jsem zvědavá, moc si to osobně neumím představit, jak bych se bránila aktivně takovému útočníkovi, ale povíme si za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Vstupujeme do poslední části dnešního povídání v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc o setkání s aktivním útočníkem. Jak se zachovat? Hovořili jsme o strategii USB. Utíkej, schovej se, tyto body jsme probrali a teď ještě bojuj. Kdy se dostávám do této fáze, že musím bojovat? Co to znamená? Plukovník Grmolenský.
2: To znamená, že už nemáte jiné možnosti. Ty dvě první buď nepřichází v úvahu, a nebo ty první dvě selhaly a musíte bojovat o holý život. Jenom bych chtěl zdůraznit, že tady ta třetí varianta boju je opravdu až ta nejposlednější, kterou bych volil, rozhodně bych ji nedával před ty první dvě, protože vždycky je to risk. On je to risk i pro profesionála, i pro policistu, který se mu postaví se zbraní v ruce. Nikde není napsáno, kdo vyhraje. Jo? Vždycky je to prostě 50-50 s tím, že o život může přijít ten profesionál. Proto neozbrojený civilista, který má možnosti pouze nějakých improvizovaných zbraní, které na místě najde nebo má u sebe, tak vždycky má ty šance menší. Proto vždycky doporučujeme, když je v té místnosti nebo v tom daném prostoru více lidí a máme možnost se domluvit předem, třeba útočník jde k nám, my nemáme možnost se zabarikádovat, zabezpečit a vím, že to nebezpečí přijde, domluvit se, co kdo udělá, kdo jakou zbraň si teď najde, vezme nebo narychlo vyrobí, i kdyby to měla být ulomená noha od stolu, cokoliv, co můžete použít, i může to být i třeba horká voda z konvice, může to být pedlahev s vodou, je to výborná zbraň. A když nás bude více...
1: Pedlahev s vodou? Jakože ho praštím?
2: Anebo hodím, jo? Pokud nás bude více a než ten útočník přijde, když se na něm sesype pět pedlahví s vodou, tak ten moment překvapení bude na naší straně.
1: Promiňte, jako žena se tedy ptám, která to domýšlí dál, hodit ty lahve naplněné a uzavřené nebo otevřené, aby se
2: určitě,
1: ta voda rozpadla?
2: Uzavřené, ale... A toto je vlastně zakotveno i v našem právním systému, protože zbraní se rozumí cokoliv, čím je možno útok proti tělu učinit důraznějším, což ta pedlahev je. Prostě cokoliv, co máte v ruce a jste schopni použít jako pro sebeobranu nebo útok, tak je to prostě zbraň. A vy máte možnost pouze opatřit si improvizované zbraně. Pokud nemáte u sebe třeba střelnou zbraň, může tady být legální držitel zbraně, který se rozhodne pomoct nejenom sobě, ale ostatním lidem v tom daném objektu a může tu legálně drženou zbraň použít proti tomu útočníkovi. Pokud takovou možnost nemáme, tak jak říkám, máme to, co tady najdeme, když se tady rozhlednete, tak i ten monitor, i mikrofon prostě může být použité jako zbraň. I ta sklenice vody může být použité jako zbraň. Čím více takových improvizovaných zbraní, čím více lidí, tak můžou samozřejmě toho útočníka přemoct i s tou střelnou zbraní. Zase musí využít moment překvapení ve svůj prospěch, musí ty zbraně použít rychle, agresivně.
1: Takže být rychlejší než on.
2: Přesně jakoby. Tak. Jo, když například vím, že pachatel vstoupí do místnosti, protože není zamčená, nemám jak ji zamčit, čekám tady, pachatel o nás neví, vstoupí do místnosti.
1: Sesypat se na něj.
2: Přesně tak. Nečekat na první výstřel, sesypat se na něj. Aha. A použít improvizované zbraně. Co je důležité, zapomenout tady na nějaké pravidla boje, na nějakou svoji humánnost, že jsem přesvědčen o tom, že já nikdy nechci ublížit člověku. Tady prostě musíte, protože ten člověk přišel ublížit vám. Takže potlačit v sobě všechny lidské zásady a bojovat o holý život.
1: Ono je to těžké a možná tady už asi bychom se dostávali spíš k dalšímu tématu sebeobrany, jak vlastně na to a to zase někdy příště, protože vlastně člověk má nějakou třeba určitou zábranu použít sílu v té nejvíc, kterou má v té nejvyšší mezi, že většinou jako tu sílu brzdíme někoho třeba udeřit nebo tak.
2: Je to tak, my jsme nastaveni, jak jsem říkal, my tady žijeme v míru milovné zemi, většina lidí není schopna si představit vůbec, že by ublížila člověku vědomně, nějak fyzicky. A v tomhle to je zrovna taková brzda, jako problém. V tom otevřít tu fantazii svým...
1: Otevřit to stavidlo.
2: Přesně tak, otevřít stavidlo vzteku proti někomu, kdo vám chce ublížit. Takže to v tu chvíli člověk musí opravdu potlačit a musí si uvědomit, že pokud já se nebudu aktivně bránit, já na něj nezautočím, tak mě to může stát život. Mm. A nebo zdraví.
1: Úplně na závěr, co byste k tomu dodali, vzkázali našim posluchačům, ještě major Miroslav Mokoš?
3: Opravdu důležitý, tak jak jsme si to celý řekli, důležitý je si uvědomit to nebezpečí a být schopen alespoň nějak zareagovat. Třeba tady tou metodou utěc, schovej se, bojuj, když to zhrnu, když mám možnost utíct, tak z daného místa utíct. A to není jenom tady v tom útoku, ale i v běžném životě, když hrozí nějaký problém. Mm-hmm. Tak jak jsme se bavili, není naším cílem lidi nějak jako strašit a dělat s ní experty, ať do každého nákupního centra jdou vyplašení, že se tam něco stane, ale není nic proti ničemu, když se podívá, kde jsou unikový prostory, kde jsou ukazatele evakuační. Nemusí to být jenom útok aktivního útočníka, ale může vzniknout požár nebo může tam dojít k jiné situaci, kde se musí takhle velký prostor evakuovat a je dobře o tom vědět. Pokud se bavíme o tom schovávání, tak musíme si uvědomit, že ten člověk, ten pachatel nás prakticky loví. Jo, takže my jsme ta lovná zvěř a on nás musí vidět a musí nás slyšet, pak o nás ví. Když tohle my eliminujeme, schováme se a on o nás nebude vědět, tak máme šanci přežít. Proto je dobrý stlumit si telefon, stlumit si jas na telefonu, volat o pomoc opravdu jenom v době, kdy už jsme v bezpečí, aby o nás nevěděl. No a ta metoda bojuj, tam, jak říkal kolega, opravdu musíme potlačit všechny svoje humánní vlastnosti a jednat s velkou razancí, která nám není vlastní, a domluvit se, pokud je nás tam víc, protože když se nedomluvíme, anebo se budeme bát, že budu zrovna já ten, kdo tam zemře, tak tam zemřou všichni. Ty útoky jsou opravdu pro nás nepředstavitelný, odhodlání toho pachatele je taky nepředstavitelný a on tam jde opravdu s cílem zabít co nejvíc lidí.
1: Major Miroslav Mokoš a plukovník Jan Grmolenský, chtěl bych tomu ještě úplně poslední jednu, dvě věty.
2: Já bych chtěl poslední pozitivní informaci, že Policie České republiky je ochotná v jakémkoliv takovém případě zakročit a ti policisté jsou opravdu ochotní za vás položit život. A v případě, že zavoláte, že máte takový problém, že se něco takového děje, tak věřte tomu, že policisté, všichni policisté, kteří do toho budou zataženi, tak udělají maximum pro to, aby vám co nejrychleji pomohli. No, to je taková opravdu moje myšlenka, vždycky neuklidněnou, protože myslím si, že Policie České republiky ve vztahu i k Evropě, i k celému světu je na velice dobré úrovni a co se týče reakce na takový útok, na takovou událost, tak jsme na tom velice dobře.
1: Plukovník Jan Grmolenský a major Miroslav Mokoš z odboru služby pořádkové policie krajského ředitelství Policie České republiky Olomouckého kraje dnes byli hosty Dobré rady. O sebeobraně zase příště a já vám oběma moc děkuji za dobré rady a za váš čas. Díky a nashledanou. Zora Jižková pro vás dobrou radu připravila. Blížíme se k 11. hodině. Čekají nás nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kompresní punčochy na křečové žíly, inkontinenční nebo antidekubitní pomůcky a samozřejmě chodítka, berle, hole dokážou v dané životní situaci hodně pomoci, což ovšem platí i pro zkušenou odbornici na kompenzační pomůcky Jitku Vlastníkovou, hosta poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Kdo kdy pomůcky předepisuje a za jakých podmínek si můžeme zopakovat v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
7: V Lutíně na Olomoucku začíná stavba nového zdravotnického střediska. Jižně v Olomouckém kraji skončily výnosy obilí i řepky, jsou nižší než loni. Sněmovna by měla v září projednat zmrazení platů politiků. Dnes má být oblačno až zataženo, ojídněle zaprší, naměříme až 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Lutín na Olomoucku bude mít nové zdravotnické středisko. Investici za téměř 95 milionů korun obec uhradí z úvěru. Čtyřpatrová novostavba nahradí nevyužívanou budovu domu s pečovatelskou službou v centru obce. Dělníci si tento týden převzali staveniště, hotovo by mělo být příštím roce. Jaké služby budou lidem k dispozici, vypočítává nezávislý starosta Lutína Jakub Chrást.
8: Lékárna, lékařka pro děti a dorost, laboratoř, 3 zubní ordinace, 1 ordinace dentální hygieny, 2 praktické doktorky, dále ordinace specialistů, logopedie a rehabilitace.
7: Letošní žně v Olomouckém kraji jsou u konce. Zemědělci sklidili zhruba 540 tisíc tun obilí, meziročně bezmála o 90 tisíc tun méně. Na úrodě se podepsaly dubnové mrazy a následné sucho. Podle předsedy zemědělského družstva v Kokorách na Přerovsku Vladimíra Lichnovského je kvalita letošních obilovin dobrá až nadprůměrná. Zemědělci z Kokory jsou ale zklamáni z výnosu řepky, který nedosáhl ani 3 tun na hektar. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků, řekl to předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum před projednáváním mediálního zákona.
9: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatku České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
7: Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají, až do koryta doteče více vody, shrnuje zoolog Antonín Krása.
10: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, kde je teda vidět tři malé louže, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně. Sport.
7: České basketbalové reprezentaci budou před kvalifikaci mistrovství Evropy chybět opory Tomáš Satoranský a jediný Čech NBA Vít Krejčí. Nenastoupí ani zraněný kapitán Vojtěch Hroban, informovala o tom Česká basketbalová federace. Výběr kouče Luboše Bartoně v předkvalifikaci 27. srpna nastoupí v Belgii proti domácímu týmu a o tři dny později přivítá v Praze Norsko.
4: Počasí.
7: Dnes čekáme oblačno až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
7: Na Přerovsku v obci Troubky v ulici Vlkošská havarovalo nákladní auto s osobním vozem. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je úterý 18. srpna, pár minutek po 11. hodině. Kam se vypravíme? Věřím, že už víte, že nás čeká další výlet do zoologické zahrady na Svatý kopeček u Olomouce. Představíme vám dalšího jejího obyvatele, který se skrývá pod jménem Aratinga Černohlavý. To vám asi nic moc neřekne, ale pokud jste typovali, že to bude papoušek, tak jste se trefili. Už za chvíli vám řekneme více. Vydáme se také do Přerova, do města, které letos slaví 770 let povýšení právě na město. Za chvíli nahlédneme na jeho proměny v průběhu 19. a 20. století a připraveny také další díl Babských rad. Do toho zaspívá třeba Marta Kubišová. Hezký poslech.

0: následně mnoho let ležela pod zámkem a patří spíše až k tomu novému vydání z roku 1990 a tak nějak je spojena, když samozřejmě více modlitba pro Martu je spojena s tou čerstvě po revoluční dobou, ale i tato tam patří. Tyhle doby jsou dávno naštěstí pryč, tak jsme si tuto píseň, kterou znáte hlavně určitě z repertoáru legendární kapely Beatles, mohli užít i teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vysílání pokračuje dál a to tím, že se vydáváme opět do zoologické zahrady Olomouc, kde představíme dalšího jejího obyvatele. V dolní části zahrady narazíte na voliéry, ve kterých žije hejno arating černohlavých. To jsou papoušci, kteří ve své domovské Jižní Americe jsou často považováni za škůdce, protože ničí úrodu na polích a v sadech. Pokud byste je náhodou chtěli chovat doma, je určitě dobré si nejprve poslechnout, jak zvučný hlas mají.
1: To jsme si udělali takovou malou procházku okolo voliéry se zoologem a odborníkem na ptáky Janem Kirnerem.
2: Bylo to hejno arating černohlavých. Myslím si, že by mohli vyléčit i neslyšícího.
1: Je to radost nebo obava?
2: Je to reakce na naše firemní oblečení, protože když zde prochází normální návštěvníci, tak to hejno je třeba potichu. Ale jen když mě z dálky vidí v tom zeleném tričku a hnědých šortkách, tak spustí tento nehorazný řev.
1: To znamená, že oni vidí barvy?
2: Jednoznačně. A ptáci vnímají barvy mnohem lépe než my. Třeba ultrafialové záření, které je ve slunečním záření obsažené, tak oni vnímají na rozdíl od nás. Proto třeba aratinga černohlavý se nám jeví jako zelený s černou hlavou, ale hypoteticky ten pták může toho svého protějška vnímat úplně v jiných barvách.
1: Jaký je to pták?
2: Aratinga černohlavý je středně velký papoušek, zejména zeleného zbarvení, ale jak název napovídá, má černou hlavu a černé špičky křídel, černé letky a žije ve velkých hejnech v Jižní Americe, živí se ovocem, semeny a návštěvníci ho mohou vidět naproti euroazijskému safari ve spodní části zoologické zahrady.
1: Máte přehled o samcích, samicích a jak se takový pták v tak velkém hejnu odchovává, hlídá a sleduje?
2: Přehled máme, ačkoliv je to hejno takhle velké, protože ti ptáci jsou buď kroužkovaní nebo čipovaní. Samozřejmě nejsme schopni od pohledu poznat konkrétní jedince od sebe, ale evidenci máme, pohlaví máme určené u nich geneticky a když máme mláďata, jakože pravidelně odchováváme, tak minimálně matku vždycky víme.
1: Jak je potřeba o ta mláďata se starat?
2: Toto jsou bezproblémoví papoušci, takže rodiče ty mláďata normálně vychovají naprosto bez problémů, ale konkrétně jsme měli případ jednoho mláděte, kterému během odchovu, když bylo několik dní staré, tak z nenadání uhynula matka. A zrovna jsme měli v podobné velikosti mládě u jiného druhu papouška, tak jsme tady toho mladého osiřelého aratingu zkusili podložit pod ty amazonky černotemené a světe div se, oni se ho ujali, takže tady ten mladý aratinga navzdory osiření přežil, protože toto jsou, co se týče společného soužití, bezproblémoví papoušci.
1: Kdybyste potřebovali právě tento druh někam umístit, jak se postupuje?
2: Postup je takový, že na prvním místě se to spolupracujícím zoologickým zahradám nabízí, což jsou zoologické zahrady v rámci České republiky, po případě Evropy. Pak se to nabízí třeba soukromým zoologickým zahradám a až na posledním místě soukromým chovatelům.
1: Říká zoolog Jan Kirner ze Zoo na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976 Hotel California je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Miroš Birka zpíval píseň Mám rád. Já věřím, že vy máte rádi vysílání Českého rozhlasu Olomouc, které za chviličku bude pokračovat tak, že se vydáme do Přerova, do města, které slaví 770 let povýšení právě na město. Za chviličku nahlédneme na to, jak se město proměnilo v 19. a 20. století. Právě i k této příležitosti vznikla kniha 77 osobností Přerova, která byla pokřtěna v srpnu v muzeu Komenského. Její autorka Šárka Krákorová-Pajurková ještě předtím měla přednášku o historii a proměnách podoby města Přerova. Více už za malou chvíli. Ještě předtím ale píseň All for Love a zpívat bude Bryan Adams, Rod Stewart a Sting.

0: Každé město, které známe, ve kterém jsme se chvíli pohybovali nebo žili, tak se mění v průběhu let, obzvláště pokud to město existuje stovky a stovky let. Tak jako třeba Přerov, který letos slaví 77 let povýšení na město. Právě teď se tam vydáme, představíme si knihu 77 osobností Přerova autorky Šárky Krákorové-Pajurkové, která kromě knihy měla také přednášku v areálu Osmeku v Hrubé kotelně o historii a právě proměnách podoby města Přerova v 19. a 20. století.
1: Přerov v 19. století doznal velkých změn, kdy došlo k rozvoji průmyslových podniků a na to se nabalovalo obyvatelstvo, které vlastně přicházelo do pozic dělnických pracovat do těch továren z venkova a ten Přerov rostl. Samozřejmě se stavěly nové budovy. Je dobré si uvědomit, že z konce 19. století pochází většina reprezentativních staveb města Přerova, nebo tak, jak my je dnes vnímáme jako reprezentativní stavby. Nejstarší je asi budova gymnázia z roku 1877, hned po tom Přerovském zámku, který tvoří jakousi dominantu města. A vznikaly i další významné budovy zdejších škol.
2: Měnilo se Masarykovo náměstí hodně, dnešní Masarykovo náměstí. Tam dnes také stojí vysoké reprezentativní budovy, jedna nedávno dostavěná. A dřív pod tím kopcem se mi zdálo, že byly malé domečky na těch fotografiích ještě.
1: Ano, i na tom náměstí byly menší domky a teprve postupně až ve 20. století se vlastně ty domy zvyšovaly o další patra a modernizovaly se v roce 1897. Zde vznikla ale dominanta a to byl tehdejší záloženský dům od roku 1909, zvaný městský dům, který vlastně jakoby ukazoval, kam by se to náměstí a do jaké výšky by ty domy měly sahat.
2: Přesto se mi zdá, že jako mnohá jiná města ten Přerov nemá nějakou třeba okružní ulici kolem toho starého jádra těch činžovních domů přelomu 19. 20. století, takových těch historizujících, že tady jsou. Některé jste zmínila, ale jsou to spíše solitární stavby.
1: No bohužel v Přerově se nám velice v období socialismu bouralo a řada těch domů, která tam byla, tak vlastně dneska je zbouraná. Vemte si, že v centru máme i několik panelových domů, takže bohužel ty domy se nezachovaly. Zároveň v Přerově nemáme historickou radnici na náměstí. Ta se jaksi v minulosti našim předkům nepodařila postavit a prvé v současnosti vlastně dobudovává město magistrátní budovu, která se stává taktéž dominantou náměstí TG Masaryka.
2: Ten Přerov, i když se podíváme na to centrum, na okolí toho starého historického jádra středověkého, tak ta směsice těch budov, stylů, doby je velice pestrá. Máme barokní kostel a hned vedle něho právě, jste zmínila ty paneláky, ty nové stavby, ale jsou tam i starší stavby. Je to takové velmi rozmanité.
1: Ano, to máte pravdu. Bohužel tomu tak je, ale...
2: Tak bohužel bohu dík, zase člověk může pozorovat, je v každou chvíli na jiném místě.
1: Samozřejmě můžeme říct i bohu dík. Prostě Přerov má své fluidum a já věřím, že když sem přijede někdo jiný z jiného města, tak přece jenom zde může najít některá krásná zákoutí. Přerov určitě má co nabídnout. Určitě stojí za zhlédnutí centrum, to znamená staré horní náměstí se zámkem, s tou starou zástavbou, ale za zhlédnutí, když se podíváte přes řeku Bečvu, máte dnes moderní Tyršův most a Sokolovnu v funkcionalistickém slohu. Můžeme zajít do parku Michalov, ta jeho parková úprava pochází z roku 1904. Myslím si, že můžeme konkurovat i ostatním moravským městům.
2: Vy se zabýváte nejen tou podobou, těmi stavbami, ale i lidmi, kteří v těch domech bydleli a kteří tvář toho Přerova utvářeli.
1: Ano, zabývám se i osobnostmi města Přerova, konkrétně lidí, kteří se narodili v rozmezí let 1830 až 1875 a zajímá mě ten jejich životní osud a to, co pro Přerov oni v tom daném období dělali.
2: A můžeme se o tom někde dočíst třeba o těchto těch osobnostech?
1: V letošním roce Přerov slaví 770. výročí povýšení na město. a k tomuto jubileu chystám publikaci, která nese název 77 osobností Přerova z přelomu 19. a 20. století.
2: Z Přerova Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a

0: Bruce Springsteen a jeho píseň My Hometown, kterou my, čeští posluchači, určitě známe v té české cover verzi od Pavla Bobka s názvem Můj rodný dům, ale i tahle verze originální, která není zase o tolik starší než ta Bobková verze, myslím, že rok 84, kdy vydal Bruce Springsteen své album Born in the USA a následně rok 1988, kdy píseň přespíval s textem Michaela Žantovského právě Pavel Bobek. Vysílání pokračuje dále, právě teď jsou připraveny babské rady. Tentokrát nám představí nejrůznější možnosti, jak využívat citron, což je taková potravina, která je opravdu flexibilní, může vylepšit vzhled vlasů, med zase pro změnu prospěje pleti. Další zajímavé triky pro krásu nebo domácnost právě teď nabídnou babské rady.
1: Babské rady.
2: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody již vlasy umývá, přidá několik kapek citronové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

To byla kapela Činasky a píseň Kapradí. Teď už se pomalu, ale jistě připravují holky a jejich píseň Letní ráno. Spíše dopoledne, kdybych měl říct, už se blíží ke svému konci. Za chviličku je 12. hodina, to znamená aktuální zprávy, no a potom písničky na přání, takže připravte své mobilní telefony a nezapomeňte na všechny Heleny, ty dnes slaví svůj svátek. Krásný zbytek úterý a celého týdne přeje Vilém Pospíšil.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Priznicovy lázně řeší výskyt zažívacích obtíží. Dělníci postaví nový úsek silnice 45 mezi Krnovem a Bruntálem. Kanoista Martin Fuchsa finišuje s přípravou na mistrovství světa. Oblačno, místy přeháníky, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Jeden z testů u nakažených klientů v Priznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Velmi rychle se šíří a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších testů hygienici čekají. V Jeseníku máme reportéra Michala Poláčka.
3: Tady v lázních Jeseník stále platí protiepidemická opatření. U dveří stojí čerstvě naplněné stojany dezinfekcí, pracovníci lázní dezinfikují i kliky u dveří a pokoje uklízejí až pětkrát denně. Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Zažívací obtíže se v lázních objevily před minulý víkend. Zvracení a průjmy nakažené trápily v průměru 1 až 2 dny. Celkový počet nemocných se dostal na 111. Dnes jsem mluvil s ředitelem lázní Romanem Provazníkem a situace je podle něj už výrazně lepší a nemoc je na ústupu. Nové případy nákazy se od neděle neobjevily. Z Jeseníku Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Zhruba 5-kilometrová přeložka silnice první třídy číslo 45 na Bruntálsku má stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnici postaví kvůli budoucí přehradě v Nových Herminovech. Státní podnik teď vybírá dodavatelskou firmu. Práce mají začít příští rok na jaře, říká mluvčí státního podniku Miroslav Mazal.
4: Nová silnice 1/45 povede blíže k železniční trati, vlastně nad hladinou budoucí přehrady, směrem z Nových Heřminov k Zátoru, a tím pádem vytvoříme i částečný obchvat Zátoru, kde tato silnice 1/45 povede mimo část obydleného prostoru v Zátoru.
1: Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli, uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Pršet má i v následujících dnech. V Kolářových sadech v Prostějově se dnes večer v rámci Mezinárodní noci pro netopíry setkají zájemci s těmito savci. Součástí akce je taky poznávací procházka, během které si návštěvníci vyzkouší měření přítomnosti netopíru ultrazvukovým detektorem. Pokračuje Tereza Bradáčová ze sdružení Ekocentrum Iris.
5: Máme čas v 19 hodin. Nejdříve tam budou aktivity pro děti, taková jakoby půlhodinovka, kde se děti si jakoby vyzkouší různé aktivity v rámci netopíru. No a pak bude přednáška, budou tam i handicapovaní netopíři, ty lidi můžou celat velkého a malého netopíra.
1: Sport. Čeští rychlostní kanoisté příští středu vstoupí do mistrovství světa v Poznani. Formu v závěru přípravy ladí i kanoista Martin Fuchsa. Letos vyhrál 2 závody na evropském šampionátu a 3x ve světovém poháru. Proto věří, že zejména u mladších soupeřů budí velký respekt.
6: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já. Prostě když jsem byl v té dospělé kategorii, prostě jsem si říkal, tak tyhle kluky asi dneska jako neporazím, tak doufám, že tady ty mladí kluci si tady to říkají o mě a tady to v té hlavě prostě šrotuje a oni mě neporazí, i kdyby třeba na to měli. Každý člověk na světě se dá porazit, ale doufám, že já to nebudu teďka.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až oblačno, večer by mohlo pršet. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů, fouká slabý, přechodně mírný západní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přeháňky nebo občasný déšť, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírnýho západní vítr, večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na silnici první třídy číslo 45 mezi Horní Loděnicí na Olomoucku a Dětřichovem nad Bystřicí. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré poledne vám přejeme. Možná, že i vám průběh tohoto léta připadá poněkud nevyspytatelný. Třeba co do počasí, střídající se teplotní extrémy, které neprospívají přírodě a zdravotně ani nám lidem. Nakonec se tedy mnozí po prázdninách částečně promarodiných ještě rádi pracíme, tak říkajíc do normálu, tedy do běžného pracovního procesu. No a tak i Zora Ješková vám od mikrofonu už v tuto chvíli přeje, pokud možno, normální, klidný den. K obědu, pokud si právě teď dáváte dobrou chuť a k tomu třeba i trochu radosti, právě v tuhle chvíli s písničkami na přání. Známé telefonní číslo 221 555 444, anebo můžete, chcete-li, využít také telefon SMS-kový a ten je 723 70 33 51. Dobré poledne, těšíme se na vás.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, chvilka s Helenkou Vondráčkovou, ale v tuhle chvíli už tady máme vše v pořádku a paní Evičku Skrnová na telefonu Písniček na přání. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, paní Zorinko, celý kolektiv Českého rozhlasu a všechny posluchače. Písničku bych chtěla nechat zahrát paní Květušce z Bohutina, paní Marušce a paní Tihelkové a Tihlaříkové. Vám, Zorinko, děkuji za vyhledání písničky, přeji vám pěkný den a hodně zdraví do další práce. Děkuju a nashledanou.
0: Děkuju také, krásný den i vám, abyste vybrala Evu Pilarovou, takovou ráznou skladbu Hrom a Birutě lásku.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Eva Pilarová a její písničky jsou určitě nestárnoucí, ale celou řadu dalších krásných starých evergreenů, šuplíkovek určitě máte v zásobě také vy, naši posluchači. A můžete s nimi k nám do písniček na přání na telefon 221 555 444. My jsme zatím nezmínili dnešní oslavence, tak veliké blahopřání patří vám, kteří dnes máte svůj narozeninový den, ale také ještě budeme blahopřát těm, kteří dnes slaví svátek. A s přáním už je tady paní Milada z Přáslavic. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, paní Zorinko. Zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A dnes bych ráda popřála k svátku Helence z Uhelné. Milá Helenko, přeju ti hodně, hodně zdravíčka a abys měla to srdíčko trošku, aby se ti zlepšilo. A jinak ti přeju splnění všech přání, štěstíčko k tomu. A připojuje se sestra Hanka z Vápené. A ještě ti děkuje Leošek za přání k narozeninám. A jinak zdravím všechny mé přátelé, s kterými si posílám písničky. Písnička je také pro vás, paní Zorinko, na uvítanou podovolené. Přeji vám hodně zdravíčka a příjemnou službu. Děkuji za vyhledání písničky. Naslyšenou.
1: Moc děkuji, to zdravíčko samozřejmě přejeme vám úplně všem, našim posluchačům i vám, paní Milado, a písnička připravena od Celine Dion.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Připomeneme si film Titanic, slavnou titulní píseň k tomuto filmu, a také ještě k Helenkám připomínáme, že je to jméno řeckého původu a znamená světlo či pochodeň. Tak milé Helenky, ať nám krásně svítíte a také i vám to světilko září nejen v průběhu toho dnešního vašeho svátečního dne. Písnička pro vás.

0: A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc hraje oslavencům, těm narozeninovým, také Helenkám k svátku, ale nejen hrajeme, i jen tak pro radost vašim přátelům, na které si třeba vzpomenete a chcete je pozdravit. Teď už ale vítáme pana Oldu z Vítkova. Pane Oldo, dobrý den.
3: Ano, dobrý den. A já zdravím všechny, kteří nás poslouchají, jako vždy, tady z Vítkova. No a já bych chtěl k tomu krásnému a historickému jménu, které dnes oslavujeme, ještě něco dodat. A to, že historie zná jednu Helenu, pro kterou umírali tisíce mužů. Ale já naopak znám jednu, no a ještě jednu Helenu, kvůli kterým stálo za to žít. No a je to moje paní Helena Vychová, tady z Vítkova, no a naše dcerka Helenka Ungerová, a této ovšem musíme poslat až do její ordinace v Jílovém u Prahy. No a tak holky moje dvě, mám vás moc rád. No a posílám vám písničku oblíbenou u mojí paní, kterou jsme už nějakou dlouhou dobu neslyšeli. Takže vám děkuji, paní Zorinko, jsem rád, že jste se nám opět vrátila, protože my vás tady všichni milujeme.
1: Jejda, děkuji velmi. Vy jste vybrali Petra Koláře, Proudy, písnička připravena, a těm vašim úžasným Helenkám blahopřejeme. Naschledanou, zdravíme do Vítkova.
3: Naschledanou.
1: Stejně tak blahopřejeme i všem dalším Helenkám, které dnes slaví, ale přidáváme i další vzkazy SMS-kové na telefonu 723 70 33 51. Zahrajte prosím pěknou a veselou písničku pro Helenku Kubelkovou ze Zábřeha k dnešnímu svátku. Heli, přijmi od nás přání, ať Bůh ti žehná. Pana Maria tě chrání. Anděl strážný s Ježíšem, ať stojí vždy po boku tvém. Ať vydaří se oslavy, špundíci ti připíjí virtuálně na zdraví. Milé Helence Kubelkové, blahopřejeme. Zahrajte k dnešním narozeninám Aničce Maturové z Chromče. Aničko, přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, boží požehnání za celou rodinu Míša, Vašík, Eva a Vašek. K svátku blahopřejeme paní Helence Poláčkové z Břidličné. Milá Helenko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásku, dobrou pohodu. Klub seniorů Břidličná, zdravíme Helenku Poláčkovou. Pozdrav letí také pro paní Helenku Vlkovou z Újezdu. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, boží požehnání, ochranu Panny Marie ke krásným narozeninám a také k svátku. Helence Vlkové z Újezdu blahopřeje Andělka z Pňovic a Liduška z Nákla. Dnes slaví svůj svátek také paní Helenka z Uhelné. Vše nejlepší, pohodu, spokojenost, zdraví, lásku všech, kteří tě máme rádi. Marci s Jiřinkou blahopřejeme.
4: Proudy, řeky táhnou k nám.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A na rince písniček na přání na telefonu 221 555 444 je paní Jana z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, komu budeme hrát?
2: No, prosila bych o zahrání k dnešním 80. narozeninám pro pana Jana Palase z Olomouce. Přejeme mu zdraví, štěstí a pohodu. A se má dobře. A prosila bych ho písničku od Michala Tučného.
1: Ano, vy jste vybrala báječnou ženskou, prostě když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
2: Ano.
1: Písničku posíláme panu Janovi a také vám oběma k velké pohodě a blahopřejeme. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: To byla paní Jana z Olomouce, blahopřejeme panu oslavenci a hrajeme také do Bělé pod pradědem Helenkám, Tulpíkovým, Neugebauerové, Šťavové a do Skorošic Helence Paskeové nebo Paškeové. K svátku Všechno jen to nejlepší přeje Datka a Ruda od Hřiště. Písnička k svátku letí také paní Helence Poláčkové z Břidličné. Hodně zdraví, štěstí a lásky přeje Maruška, Zdeňka a Luboš. Děkuji ze srdce za vyřízení pozdravů všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Tak to přeje a krásný den a pěknou písničku přidává věrný posluchač pan Jirka z Olomouce Stupkovi. Děkujeme a také zdravíme. A pan Břeťa Píska ze Štítů píše, dobrý den, zahrajte prosím Janě Nevtípilové do Pavlovic u Přerova, slaví 74. narozeniny. Milé Janě Nevtípilové, jen to nejlepší, přeje Břeťa Píska. Krásný den přejeme a k svátku hrajeme paní Helence Kolkusové z Uhelné. Milá Helenko Kolkusová, přejeme všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, pohodu, spokojený život. Srdečně přeje Anička z Vápené a písnička letí pro milou maminku Jarmilku z Proskejova, pozdravuje Lenka. A ještě jeden vzkaz a ten posíláme v tuhle chvíli milované mamince Helence Navrátilové z Červenky. Přejeme vše jen to nejlepší k svátku. Zdraví, radost ze života přejí děti, vnoučata, pravnoučata a manžel. Blahopřejeme milované mamince Helence Navrátilové.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Do Olomouce teď pozdravujeme, paní Věrka je s námi, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, já zdravím vás a všechny vaše spolupracovníky a všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku bych chtěla popřát všem, kteří tento rozhlas poslouchají, ale také těm, který nikdo nezahraje a na který si nikdo nevzpomene. A já osobně bych chtěla poslat tuto písničku paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Věrušce Halouskové s Adámkem, paní Vlastě, paní Janičce z Roštění a panu Jirkovi z Olomouce a z Litovle. Moc a moc vás pozdravuju, děkuji za vybrání písniček a všichni se mějte zdraví. Hlavně to zdravíčko. Děkuji vám moc.
1: Ano, hlavně zdravě a zdravíčko i vám. Paní Věruško, děkujeme a posíláme manžele Benešovi Věru, děkuji Pavla. Moc. Už jsme dlouho tuhle písničku neslyšeli. 7 vrchů, 7 moří. Také pro vás. Naschledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Milá redakce, zahrajte prosím pro paní Helenku Oklešťkovou z Lasců. Slaví krásný svátek. Milá Helenko Oklešťková, přejeme hlavně zdraví a pohodičku. Jsem ráda, že tě mám. A rovněž velké díky za to, co pro nás děláte, kamarádka Jiřina. Tak posíláme spoustu pozdravů paní Helence Oklešťkové. Blahopřejeme. Další vzkazy už přidáváme. Zahrajte k svátku paní Helence Pavlíčkové z Obectova, také do mé rodné vesnice, oběma Helenkám Hubáčkovým na dvorek a Helence Sedláčkové. Všem přeji zdraví, štěstí, lásky, dost, to je důvod pro radost a anděl strážný, ať vás chrání. Blahopřeje Anna z Olešnic. Milé Helence, přejeme k svátku pevné zdraví. Milá Helenko, Zababinec pozdravuje Věra. Určitě už budete vědět. Písnička patří také paní Helence Šajbenové z Velkých Kunětic. K svátku Helenko přejeme vše nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, spokojenost do dalších let přejí Honza a Lidka z Písečné. Blahopřejeme. Pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách, ať zaletí také drahé mamince Božence Horníčkové, Zdeničce Šínové, kamarádce Jarmilce i Věrušce Halouskové s Adámkem, Vlaskyčce Skutálkové. Posílám písničku pro radost, pro potěšení a přeji krásné sluníčkové dny. Zdraví Broňa. Další pozdrav, tak ten ať zaletí také paní Helena Vrátilové. K svátku Helenko Navrátilová přejeme pevné zdraví, hodně pohody, lásku, spokojený život. Blahopřeje kamarádka Stáňa. A další pozdrav, tak ten ať letí k svátku Helence Zajíčkové do Šumperka. Helenko Zajíčková, my vám přejeme hodně zdraví, štěstí a pohodu. To vám přeje Eliška a Jarek. A ještě jeden vzkaz a ten letí pro Danušku Drábkovou z Růžového údolí. Dany, pro radost, pro potěšení srdíčka. Písničku posílá Franta. Pozdravujeme do Růžového údolí.

hané a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dlouho jsme v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc neslyšeli Karla Gotta. A tak to právě teď napravíme. Na telefonní lince paní Liduška z Olomouce. Dobrý den.
3: Krásný den, paní Zorinko. Vítám vás opět v Českém rozhlase Olomouc. A dneska bych chtěla popřát písničkou, kterou jsem se nedovolala, Hančce z Moravského Berouna. Přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Dnešní den opět Helence z Uhelné a Helence Navrátilové z Ludéřova. Také přeji hodně zdraví, štěstí, pohody. Potom posílám písničku panu Jiřímu z Litovle. Přeji krásný dnešní 18. den ve zdraví, ve štěstí, ve spokojenosti. Břeťovi Pískovi, Ladičkovi Stovačova, Milace z Přáslavic. Prostě všem posluchačům, které mám ráda a píšeme si. Vám pěkně děkuji, přeji též krásný den. A hodně zdraví opět. Naschledanou.
2: Opětujeme a posíláme indiánskou píseň lásky. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Paní Liduška z Olomouce a máme tady jeden vzkaz pro herce, pro pana Igora Bareše. Píše nám paní Eva z Muhelnice. Dobrý den, pošlete písničku panu Igoru Barešovi s poděkováním za jeho poutavé čtení pověstí z Hané a okolí. Je to pro mě velice příjemné posezení u rádia a věřím, že nejsem sama, jenom škoda, že je to jen do konce prázdnin. Tak ještě jednou moc děkuji Igoru Barešovi, Eva z Mohalnice. Děkujeme velmi. Rádi předáme tento pozdrav Igoru Barešovi a celému týmu, který pověsky z Hané připravoval, nahrával a nebuďte smutná, paní Evo z Mohalnice ani ostatní, protože spoustu dalších krásných setkání s literaturou, dalších krásných četeb na pokračování pro vás Český rozhlas Olomouc opět připravuje. Tak děkujeme velmi za tento vzkaz a já už předávám také další SMS-kové pozdravy. Zahrajte prosím písničku pro milovanou sestru Halenku Hazdovou, pro její dceru Halenku, pro její vnučku Halenku. Krásný svátek, holky, vše nejlepší, štěstí a hlavně zdraví. Užijte si svátek, blahopřeje Anička. Zahrajte všem šuplíkářům, držte palce v hřebíkách, nevzdávám se, zdraví Robert. Písnička ať zaletí také do Líšnice. Je to milé Helence Rostové. Štěstí, ať se na tě směje. Ať se děje, co se děje. Pro zdraví a pro kondičku dej si jednu slivovičku. Pohodový svátek, Helenko Rostová, přeje Andula. Do Podolí hrajeme Helence Brotanové. Dnes je tvůj den, tak ho oslav Heli s úsměvem. Vše nej přeje Anna. Blahopřejeme také paní Helence Brotanové. Písnička letí také k svátku Helence Valentové. Naše milá Helenko Valentová, my ti přejeme hlavně zdraví, lásku a pohodu, mamka a Elka. Děkuji paní Miladce z Přáslavic, paní Marci ze Žulové, Aničce Dovápené, Aničce s Leoškem za krásná přání k svátku. Moc a moc mě potěšila. Pozdravuje babi Helenka z Uhelné. Také zdravíme, ještě jednou blahopřejeme a ještě jeden vzkaz a ten letí milé sestřičce Helence Navrátilové z Ludéřova. K dnešnímu svátku přejeme hodně zdraví, štěstí. Přejí sestry Anička, Markička, Maruška, manžel Miloš a vnučka Tereska.

0: Karel Gott dospíval a další přání jejda. A to další přáníčko nám měl říci pan Laďa Stovačová. A pan Laďa Stovačová se nám nějak ztratil z telefonní linky, tak zkusíme to ještě jednou, zkusíme se mu provolat zpátky, abychom věděli, komu, a já vím, že to bylo pro dámy, tak komu všemu chtěl tu krásnou písničku, která je připravena poslat. Tak už ho možná jo. Slyšíme. Pane Laďo, jste jo. Tam, dobrý den, jo. Povězte nám, moc, komu chcete hrát.
1: Že už je to hotový.
0: Ne, tak povídejte.
1: Tak přeju všechno z nejlepší Helenkám, paní Helence do Uherné, všem Helenkám, co na světě. A ještě potřebuji paní Lidušce, paní do Vlastice, do Krova, tam oni s Deničkama, všem, co mě hrajou písničky, to je všecko pro ně. Děkuju moc krát, paní direktorko.
0: Písničku rádi posíláme s velikým přáním a vám krásný den, zdravíme i Kanárky. Tak to byl pan Laďa Stovačová, já přidávám další SMS-kové pozdravy, které ještě zůstávají. Dnes slaví krásný svátek také paní Helenka Ambrožová z Dlouhé Loučky. Hodně zdraví, pohody a jen to nejlepší a děkuji manželovi Pepovi, který se o ní vzorně stará, tak to přeje Jarka. A spol blahopřejeme milé a drahé paní Helence Ambrožové z Dlouhé Loučky. Od Jarky zahrajte mým holkám a Marušce do Javora Jarmelce. Všem pro potěšení přeje děda. Zdravím i paní Jarku. A hrajeme také do Líšnice milé švagrové. Je to Helenka Rostová. Heli, k svátku hodně zdraví. Přeje Anička s Bohušem. Písnička letí Helence Rostové, také pro Peťku Čermákovou přeji pevné zdraví, lásku, spokojenost do dalších mnoha let. Posílám pro potěšení i Evičce na Zavadilku, rodinám Havlíčkové, Pavlové, Sedláčkové do Újezda a všem kamarádům a zdraví Helena Alena z Jeřmaně. Tak to je paní Alenka z Jeřmaně. Další vzkaz je také pro paní Helenku Pavlíčkovou z Obectova. K dnešnímu svátku Helenko Pavlíčková přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu sestry a bratr. Do Javorníku blahopřejeme Helence Voráčové. Heli, hodně zdraví a štěstí, to vám přeje Eva. K svátku blahopřejeme i Helence Čecháčkové z Náměště na Hané. Přejeme hodně zdraví. Helenku Čecháčková blahopřejí tety Anička a Markička. Hrajeme Helence Andrýskové z Kočova. K svátku od Danušky a Mirka z obce z Kočova blahopřejeme Helence Andrýskové a blahopřejeme Helence Vybíralové. Hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody přeje Věra a Jitka. Krásný svátek slaví také z Újezda paní Hela Vlková. Helenko, všechno jen to nejlepší a hlavně pevné zdraví přeje paní Mišáková. Blahopřejeme i Helence Vlkové. No a to je spřání pro dnešní odpoledne vše. Další vzkazy, a to nejen Helenkám, přidávejte po 18. hodině v Lidovkách a Dechovkách na přání. Teď se blížíme ke 13. Čeká nás ještě Žalman a spol a pak už Alex Minářová a její host Michal Pavlíček.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: První test potvrdil střevní chřipku v lázních Jeseník. Silničáři opravují cestu mezi Prostějovem a Vrbátkami. V olomoucké zoo se narodila mláďata zoborožce šedolícího. Oblačno, místy přehánky, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Jeden z testů u nakažených klientů v Pryznicových léčebných lázních Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. Rychle se šíří, způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na 111. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Bez dodávek pitné vody jsou dnes obyvatelé Mohelnické místní části Řepová. Přerušení vodohospodáři naplánovali do 18. hodiny. Odstávka platí pro část domů nad tlakovou stanicí. Důvodem je přerušení dodávek elektrické energie. Píše se na sociálních sítích Mohelnice. Řidiči neprojedou po cestě mezi Vrbátkami a Vrahovicemi, místní částí Prostějova. Důvodem je oprava silnice v délce zhruba 4,5 kilometru. Úplná uzavírka potrvá do června příštího roku. Pokračuje Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olomouckého kraje.
5: V rámci stavby provedeme celkovou rekonstrukci vozovky technologií recyklace za studena s následným zřízením krajnic, obnovením odvodnění příkopu a zřízení sjezdu. Výstavba bude probíhat od 17. srpna tohoto roku do zhruba konce června příštího roku s technologickou přestávkou v zimním období.
2: Zoo na Svatém kopečku má po 8 letech dvě mláďata zoborožce šedolícího. Jde o první odchov nového rodičovského páru. Olomoucká zahrada o zoborožce pečuje od roku 2003. Do roku 2019 se jí podařilo odchovat 15 mláďat, uvedla mluvčí Iveta Gronská.
6: Sport.
2: Přerovská tenistka Linda Nosková je na Masters v Cincinnati v osmi finále. Wimbledonská vítězka porazila Dánku Tausonovou ve dvou setech. Do stejné fáze mužské části turnaje prošel prostějovský Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Vypadl Jiří Lahečka, podlehl Francouzi Físovi ve třech sadách.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jihozápadní vítr večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané nákladní auto budete mít na dálnici D35. Na obchvatu Olomouce stojí v pravém pruhu na 269,5 kilometru ve směru na Ostravu. Mezi exity Slavoní Nemilany projíždějte tam opatrně. Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Hezký den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo, a vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která...

0: A v ten moment vlastně tam je takový obraný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo? Jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo? To není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
1: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
0: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
1: kde tam je ten boj sám se sebou.
0: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil...
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní... Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: Hmm. I my jsme moc rádi, protože ta píseň několik je jí, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby... Jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete i dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: kdekoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo, já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jim se písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky a zrovna to byl vlastně jeho novej hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizejí. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na text v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajdla.
0: To je i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata a potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem, hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, které si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerov rozšířil zákaz odběru vody z dalších toků, nově i z Bečvy. Policisté našli v kufru auta v Olomouci bezmála 16 kg kratomu. V Lutíně začíná stavba nového zdravotnického střediska. Oblačno, místy přeháníky teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerovský magistrát rozšířil zákaz odběru povrchových vod, už dříve jej vyhlásil na pěti tocích. Nově opatření vydal i pro řeku Bečvu, Moravu a taky Strhanec, Blata, Valová, Haná, včetně všech přítoků. Důvodem je extrémní sucho. Vodu z těchto zdrojů je zakázáno používat k zalévání zahrad, trávníků, napouštění bazénů, údržbě sportovišť a mytí vozidel až do konce září. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Průtoky ve většině vodních toků na Přerovsku se pohybují výrazně pod dlouhodobým normálem a odpovídají stavu hydrologického sucha. Na některých menších vodotečích se voda vyskytuje už jen v izolovaných tůních a terénních sníženinách. Jakékoliv další odběry by mohly situaci dále zkomplikovat, negativně ovlivnit vodní organismy a narušit přirozené fungování vodních ekosystémů.
0: Více než 15 kilogramů kratomu objevili v pondělí v noci policisté a celníci v kufru osobního auta v Olomouci. Na psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, upozornila svým nervózním chováním 33-letá žena. Policisté původně do ulice Dolní Novosadská, kde bylo vozidlo zaparkované, přijeli kvůli jejímu údajnému napadení. Případ kriminalisté vyšetřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, uvedl mluvčí Jaroslav Herzán. Lutín na Olomoucku bude mít nové zdravotnické středisko za bezmála 95 milionů korun. Obec ho zaplatí pomocí úvěru. Čtyřpatrová novostavba nahradí nevyužívanou budovu domu s pečovatelskou službou. Dělníci tento týden převzali staveniště. Hotovo by mělo být příští rok. Jaké služby tam budou, vypočítává nezávislý starosta Jakub Chrást.
3: Lékárna, lékařka pro děti a dorost, laboratoř, 3 zubní ordinace, 1 ordinace dentální hygieny, 2 praktické doktorky, dále ordinace specialistů, logopedie a rehabilitace.
0: Na hřbitově v Lipové Lázních na Jesenicku je 18 nových urnových míst. Postavit je nechalo vedení obce za zhruba 135 tisíc korun. Reagovalo tak na požadavky místních obyvatel. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Šantrůček.
4: Vznikla tak nová vyhrazená místa, která vlastně díky jednotlivým rozestupům a pevnému řádu zajistí důstojný a estetický vlastně vzhled toho hřbitova, protože předtím se to dělo tak, že lidi měli různé rozestupy mezi těmi hroby a vlastně hlavně tím reagujeme vlastně na rostoucí taky poptávku, potom to typu pohřbívání, kdy vlastně zajišťujeme dostatek místa vlastně jakoby zase pro budoucnost. Sport.
0: Odložená utkání 5. kola fotbalové šance ligy Jablonec Ostrava Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Jablonec a Hradec Králové si nechali zápasy odložit kvůli účasti v závěrečné části kvalifikace evropských pohárů.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přeháňky nebo občasný déšť, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jihozápadní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení upravují cestáři na dálnici D46 v Prostějově na exitu 24 centrum ve směru na Vyškov na nájezdu z Kralické ulice. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokud máte rádi sladkosti, tak si připravte tušky a papíry. My se pokusíme nalákat vás na sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky. Budeme je péci s Vojtou Vrtiškou a nabídneme kompletní recept pochoutkového roku. No a vy, kteří rádi soutěžíte, tak už teď připravte telefony a číslo 221 555 444. Hřebíky tady dnes pro vás mají novou knihu rodinný román matky a dcery. Máme tady i pánské krásné černé triko s naším logem, porcelánový hrníček s logem Českého rozhlasu, nebo třeba vedle CDček i literární tvorbu Českého rozhlasu Olomouc s hlasem Ladislava Lakomého, anebo audioknihu Slavný psychologicko-detektivní román Stín viny. I tahle audiokniha může být vaše. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješkova.

0: škabradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc vás vítají a také telefon 221 555 444. 10 otázek připraveno, o cenách jsme mluvili, jdeme na to. První je na telefonu, kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jiří Olomouc.
3: Vítejte, pane Jiří. 10 otázek, kterou chcete začít.
4: Paní Zorko, zkusme dvojku.
3: Číslo 2 se ptá, co je to takzvaná digitální stopa. Digitální stopa je za A otisk prstů na klávesnici nebo na počítačové myši. A nebo digitální stopa může být vše, co o sobě sdílíme na internetu či na sociálních sítích. A nebo to může být úhlopříčka počítačového monitoru měřená ve stopách. Co je to digitální stopa?
4: Já si myslím, ta stopa, která nás sleduje na internetu a podobně. Tečko.
3: A sociální sítě, ano, za B a je to správně. Výborně, pojďme dál.
4: Čtverku.
3: Hlavním městem amerického státu Arizona je které město? Stát Arizona a hlavní město je za A Phoenix, za B Texas nebo za C Sacramento?
4: Phoenix.
3: Tady jsme naprosto perfektní a do třetice.
4: Česku.
3: Otázka číslo 6, tak se trošinku podíváme po světě. Jsou prázdniny a tak se ptám, na kterém z Kanárských ostrovů najdete nejvyšší horu celého Španělska, Pico del Teide? Nejvyšší horu celého Španělska najdete na ostrově za A Gran Canaria, za B Lanzarote, anebo na ostrově Tenerife za C?
4: No, tak to budu typovat. Cčko?
3: Ha, vy jste skvělý. Ani jste nad tím příliš nepřemýšlel. A je to přesně tak, ano. Nejvyšší španělská hora leží na největším z kanárských ostrovů Tenerife. Měří 3715 metrů. Bravo, tak to byl opravdu velmi rychlý začátek a také útok na jednu z cen. Blahopřeji.
4: Děkuju.
3: Předáváme.

0: vás do režie, pane Jiří, domluvíte se na cenu.
1: Mějte se hezky, na shle.
0: Krásný den vám, na shledanou. A pokračujeme dále hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Koho vítáme? Dobrý den.
2: Dobrý den, zdraví vás, Zdena z Holubic.
0: Dobrý den, paní Zdeničko. Tedy, kromě dvojky, čtverky a šestky jsou otázky volné.
2: Já si vemu desítku.
0: Otázka číslo 10. V úterý po 19. hodině vám nabízíme pravidelně jeden z našich hudebních speciálů Cymbál a husle. A já se ptám, kdo vás tímto pořadem Cymbál a husle nově provází. Za A. Zuzana Blahunková. Za B. Honza Žurek. Za C. Jirka Matějů.
2: Honza Žurek.
0: A tady jsme naprosto správně a tentokrát se vydáme na hudební výlet k Lipníku nad Bečvou na jarmark. Dnes po 19. hodině. Je to přesně tak. Pokračujeme.
2: 9.
0: Otázka 9. Tady se ptáme na jeden velký řád hmyzu, do kterého patří motýly. Nás zajímá odborný název tohoto hmyzu, nebo tohoto řádu, do kterého patří motýly. Ten řád se nazývá za A. Lepidoptera, nebo za B. Diptera, anebo za C. Sauroptera. Co myslíte? Motýly, tedy Lepidoptera, nebo za B. Diptera, nebo za C. Sauroptera?
2: Diptera.
0: Diptera, říkáte. Řád šupinokřídlí, který zahrnuje denní i noční motýly, a jsou to Lepidoptera. Škoda. Nevadí. Těšíme se příště. Děkujeme za hru. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Otázky, které zbývají, si za chvilinku shrneme, ale nejprve přivítáme dalšího hráče. Dobrý den, kdo pak volá?
3: Dobrý den, Martin z Prostějova.
0: Vítejte, pane Martine. 1, 3, 5, 7 a 8.
3: No, zkusíme 8.
0: Kolik dob trvá jedna celá nota? Tak věnujeme se trošku hudbě. No a jedna celá nota trvá za A jednu dobu, nebo za B čtyři doby, a nebo za C 16 dob.
3: Čtyři doby.
0: Skvělé. No, pořádný potlesk posílám. Tak, výborně. Hrajete na nějaký hudební nástroj?
3: Ne,
0: ale vyznáte se. Dobře. Tak a teď 7, 5, 3, 1.
3: Pětku.
0: Otázka pátá se ptá, které z těchto tří alb Jarka Nohavici je v pořadí poslední nebo nejnovější, i když už vzniklo poměrně dávno. Takže máme tady tři alba Jarka Nohavici. Za A. Divné století, za B. Moje smutné srdce, anebo za C. Album Babylon. Které z těchto alb je poslední, nejnovější?
3: Já si myslím, že nejnovější je Poruba, ale to nebyla v nabídce, tak Babylon.
0: Babylon, ano, říkáme nejnovější nebo poslední z té trojice. A vy jste řekl Babylon, je z roku 2003. Na tomto albu se objevila i známá píseň Milionář a je to naprosto přesné. Výborně. Tak, kam teď?
3: Do finále.
0: Do finále, pokud možno úspěšného. Takže 1, 3 anebo 7.
3: Trojku zkusíme.
0: Otázka číslo 3. Ptám se, k čemu nám na mapě poslouží azimut. Takže azimut slouží za A k určení směru následujícího našeho pochodu. A nebo za B k zjištění nadmořské výšky cílového místa, a nebo za C k nalezení nejnižšího bodu v okolí. Takže směr, výška, a nebo za C nejníže položené
3: místo. Směr.
0: A také tady není zkrátka co řešit, můžeme jenom poslat veliký potles, protože i tato odpověď je perfektní. Blahopřejeme do Prostějova, pane Martine. krásná hra, díky moc. Slyšela jsem, že vám tam fandí i
3: junior.
0: Potomek, ano.
3: Junior,
0: jak se jmenuje, prozraďte nám.
3: Lukáš.
0: Lukášek, tak zdravíme i Lukáška, určitě tatínkovi držel palce a předáme vás do režie. Blahopřeji, nashledanou.
3: Mějte se, nashledanou.
0: Máme tady dalšího výherce. Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Pokračujeme v nich opět zítra, takže se těšíme znovu na telefonu 221 555 444. No a teď už za chvilku přijde čas a prostor pro vás, kteří máte rádi sladkosti, kteří rádi vaříte, pečete, smažíte. Zkusíme si připravit něco sladkého. Tak za chvilku.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976 Hotel California je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kompresní punčochy na křečové žíly, inkontinenční nebo antidekubitní pomůcky a samozřejmě chodítka, berle, hole dokážou v dané životní situaci hodně pomoci, což ovšem platí i pro zkušenou odbornici na kompenzační pomůcky Jitku Vlastníkovou, hosta poradny apatika Českého rozhlasu Olomouc. Kdo kdy pomůcky předepisuje a za jakých podmínek si můžeme zopakovat v prázdninové repríze poradny apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Téměř přesně v 14:30 dospíval Petr Kolář v úterním odpoledni Českého rozhlasu Olomouc a my jsme slíbili velké dobroty, krásné sladkosti, kynuté, pruhované, plněné, sladké rohlíky. V neděli vám totiž Patrik rozehnal v jubilejním letošním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. No a byly to právě tyhle sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky. Původně byly od Žanety Bubnové z obce Polom, ale my se je teď naučíme připravovat s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Byl u toho samozřejmě i kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek, necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou, s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná.
2: Nějakých takových 10x15. Ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20. No. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtěch má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na to něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct. Na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
0: No a děkuji samozřejmě také Patrik Rozehnal a já věřím tomu, že velmi spokojení budete také vy, pokud si tento recept doma vyzkoušíte. Věřte, že po sladkých, kynutých, pruhovaných, plněných rohlících se jen zapráší. Recept najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam i původní recept od Žanety Bubnové. No a v neděli si připomeneme ten recept, který se v roce 2024 umístil na bronzové příčce. A bude to masový bochánek s doudlepským bramborovým salátem. A připraví ho Ivan Vorochodský. Poslouchejte nás.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A nás za chvíli čeká další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny. Tentokrát se vydáme po stopách slova skandál, ale nejprve Olympik.

0: Olympik dohráli téměř přesně ve 3:45 odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. V tuhle chvíli, protože máme úterý, míří k dalšímu dílu pořadu Okolo češtiny. A my se tentokrát zaměříme na slovo skandál. Co dnes označuje aféru, ostudu nebo veřejné pohoršení, mělo ve staré řečtině také význam pasti, léčky či kamene úrazu. Jak se z antického skandalu zrodil vlastně náš skandál a může s jeho původem souviset třeba i zakopnutí anebo skákání? Poslechněte si Ondřeje Bláhu.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Často se říká, že naše evropská civilizace má antické základy či kořeny. A že způsob, kterým si organizujeme veřejný život i svoje životy soukromé, navazuje taky na antické dědictví, řecké i latinské. Do určité míry je to pravda. A důkazem toho je velká část naší slovní zásoby. Odhadem asi 20% slov, která se používají například v médiích a publicistice, má řecké nebo latinské kořeny. Jsou to slova jako politika, systém, demokracie, ekonomika, problém, republika, kultura, situace, metoda, region nebo univerzita, která máme společná s většinou dalších jazyků v Evropě i jinde. Z řečtiny a latiny jsme ale zdědili i některá jiná slova, možná i mnohem zajímavější, než byla právě ta uvedená. Jedním z nich je slovo skandál. I skandál je totiž svého druhu antickým dědictvím. Co znamená slovo skandál, je jasné. Je to nějaká aféra, rozruch, veřejné pohoršení, nějaká ostuda. To se dá pěkně ilustrovat větami jako, cituji z médií. Před 5 dny však vypukl korupční skandál a první ministr složil funkci. Nebo 54letý bývalý trenér byl zapleten do dopingového skandálu na zimních olympijských hrách. A do třetice? Všichni se tady ke mně chovají, jako kdybych stropila bůh ví jaký skandál. Konec citací. Slovo skandál pochází z řečtiny, v níž se už před více než 2000 lety říkalo skandalón právě takovým situacím, kterým my říkáme skandál, a kromě toho mělo řecké slovo skandalón i jiné, starší významy, ze kterých se ten moderní význam, tedy rozruch, veřejné pohoršení, vyvinul. Podstatné jméno skandalón znamenalo ve staré řečtině také past nastraženou na nepřítele, nebo síť na chytání zvířat, anebo taky kámen úrazu. Zatímco tedy v moderních jazycích je skandál něčím, co si člověk způsobí sám svým vlastním chováním, třeba podplatitelností nebo zradou, antický význam toho slova tak trochu podsouvá, že skandál je vlastně něco jako past, kterou na nás nastražil někdo jiný, aby nás diskreditoval, aby nás přivedl k pádu. V tomto smyslu vyznívají i některá užití z celkových 15 výskytů slova skandalón v řeckém textu Nového zákona. Původ řeckého slova skandalón, a tedy i našeho slova skandál, není moc jasný. Není vyloučeno, že jde o slovo, které nějak souvisí se slovesy vyjadřujícími zakopnutí nebo klopítání, a že jeho kořen nějak vzdáleně souvisí i s kořenem, který je v našem slovese skočit nebo skákat. A to všechno by zase podporovalo tu představu pasti nebo léčky. Vždyť i dnes si říkáme, že někdo někomu na něco skočil, ve smyslu byl oklamán, dostal se do pasti. Z olomouckého studia Českého rozhlasu se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až 1 měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pokud sledujete předpovědi počasí, pak víte, že celou řadu týdnů v Česku platila výstraha před požáry. Co se změnilo právě dnes? I o tom budeme mluvit v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc už za 3 minuty v 15 hodin.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Meteorologové zrušili v celém Česku výstrahu před požáry, platila několik týdnů. Olomoucký dopravní podnik spustil terminály na prodej jízdenek v tramvajích a autobusech. Zájemci se dnes v Prostějově dozví informace ze života netopírů. Oblačno, místy přehánky teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů kvůli suchu a vedrům, platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli, uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Pršet má i v následujících dnech. Dopravní podnik města Olomouce zahájil v pondělí odpoledne ve 20 vozech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je umístí i do dalších vozů. Olomouc byla posledním krajským městem v Česku, kde si cestující nemohli jízdenku takto koupit. Pokračuje primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
5: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
4: 15,75 kilogramu kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Podle policistů se chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor auta. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli. Pokračuje policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
4: Kratom je psychomodulační látka. Od loňska se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Pouze kamenné obchody můžou mít e-shopy, prodej v automatech je zakázaný. V Kolářových sadech v Prostějově se dnes večer v rámci Mezinárodní noci pro netopíry setkají zájemci s těmito savci. Součástí akce je taky poznávací procházka, během které si návštěvníci vyzkouší měření přítomnosti netopírů ultrazvukovým detektorem. Pokračuje Tereza Bradáčová ze sdružení Ekocentrum IRIS.
7: Máme čas v 19 hodin, nejdříve tam budou aktivity pro děti, taková jakoby půlhodinovka, kde se děti si jakoby vyzkouší různé aktivity v rámci netopíru. No a pak bude přednáška, budou tam i handicapovaní netopíři, ty lidi můžou celat velkého a malého netopíra.
3: Sport.
4: Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa stejně jako při své loňské premiéře ve dvouhře v prvním kole. 26letá česká hráčka podlehla světové 14ce Sim Yu-Chin z Koreje 17-20, 17-20. Švábíková dnes v Dili neuspěla ani ve smíšené čtyřhře. V prvním kole spolu s Ondřejem Králem nastoupili proti anglické dvojici Heming van Leeuwenová a s vicemistry Evropy prohráli 17-21 a 16-21.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky a občasný déšť. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jihozápadní vítr večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na D1 z Ostravy do Přerova mezi Mankovicemi a Lipníkem nad Bečvou mezi 321. a 298. kilometrem jedou cestáři levým pruhem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré odpoledne vám i dál přejeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc 4,5 minuty po 15. hodině. Důležitá, ale také odpočinková témata pro vás máme. Z těch důležitých se vydáme třeba do Jeseníku. Prysnicovy léčebné lázně v posledních dnech jsou hodně spojovány právě s protiepidemickými opatřeními kvůli vyššímu počtu klientů, u kterých se projevily zažívací obtíže. A my jsme zjišťovali, jaká je teď právě v Jeseníku aktuální situace. Vše povíme s naším reportérem. Co se týče té pohody, tak to je samozřejmě cestování po našich zámcích se zámeckým létem Českého rozhlasu. Za chvíli vás už František Kinský pozve na zámek Holešov. Vydáme se na Kroměřížsko. Za chvilku příjemný poslech i cestování s námi přeje Zora Ješková.

0: Soutěžíte s naším zámeckým létem? Šanci máte každý všední den dopoledne, a to krátce před 10:00. No a jestli jste nás dnes dopoledne neposlouchali, no tak tady pro vás máme alespoň pozvánku na jeden z našich zámků. Jaký to bude tentokrát, prozradí průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles, protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala terena z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že se jí nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. O

0: obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta putřenka.
1: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
0: A tak nějak intimněji, a to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
1: Úplně vám rozumím.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Na stránky zámeckého léta se jednoduše dostanete i přes webovky Českého rozhlasu Olomouc, smrtná adresa olomouc.rozhlas.cz, a uvidíte tam nejen fotografii zámku, ale i interiéru a dokonce i krásných zahrad.

0: epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na schlonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašamy do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pokud míříte do Prysnicových lázní v Jeseníku, tak pozor, už druhý týden tam platí protiepidemická opatření. Zavedli je poté, co se u více než stovky klientů projevily zažívací obtíže. Jejich zdroj hygienici zatím neodhalili, ale mají už výsledek prvního laboratorního testu. Co ukázal, povíme za chvíli s dalšími podrobnostmi.

0: Přesně v 15.30 míříme na sever Olomouckého kraje. Na 111 se prozatím vyšplhal počet lidí, které v Pryznecových léčebných lázních v Jeseníku v uplynulých dnech potrápily akutní zažívací obtíže. První případy se objevily předminulý týden, protiepidemická opatření ale v lázních platí i teď. Podrobnosti má teď pro nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc reportér Michal Poláček. Vítej, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Michale, dnes jsi byl přímo v lázních v Jeseníku. Jak jejich představitelé na nákazu reagují?
1: Vedení lázní Jeseník je od začátku nákazy v kontaktu s hygienickou stanicí a přímo v lázních tak platí řada protiepidemických opatření, jak popisuje jejich generální ředitel Roman Provazník.
2: My jsme po kontaktu s hygienickou stanicí aplikovali všechna nařízení, která nám oni uložili, a to jsou zejména dezinfekce jak všech povrchů, tak osob, hlavně ve povrchu ve společných prostorách, to znamená na toaletách, na jídelnách, ve společenských sálech. Takže máme všude virocidní prostředky na umývání rukou. Klienti jsou informovaní, že mají dbát na osobní hygienu.
1: Já doplním, že ta opatření jsou v lázních skutečně vidět. Kromě stojanů s dezinfekcí a vyvěšenými upozorněními dezinfikují pracovníci lázní i kliky u dveří a pokoje uklízejí až 5x denně.
0: Co vlastně všechno o nákaze víme? Jak se projevovala?
1: V lázních se objevila před minulý víkend, kdy si na akutní zažívací problémy stěžovali řádově desítky klientů a návštěvníků. Konkrétně šlo o zvracení průjmy a bolesti břicha. V ojedinělých případech se u nakažených objevila zvýšená teplota. Průběh onemocnění byl převážně mírný a zdravotní obtíže ve většině případů odezněly během 1 až 2 dnů. Celkově počet nakažených dosáhl podle posledních známých údajů čísla 111. Je ale třeba říct, že jde o celkové číslo za necelé 2 týdny a valná část těchto pacientů už má nemoc za sebou. Aktuálně je nákaza na ústupu, zdůrazňuje ředitel lázní Roman Provazník.
2: Už nemáme takřka žádné nakažené. Z nařízení hygieny musíme evidovat každý den nové případy, čili máme přesný přehled a ty případy už klesly na jednotky až na nulu v posledních dnech.
0: Michale, víme už, o jakou nemoc šlo a co bylo jejím zdrojem?
1: Zdroj nákazy hygienici ještě neodhalili. V rámci svého epidemiologického šetření udělali řádově desítky odběrů a laboratorních testů a právě dnes zveřejnili výsledek prvního testu, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
1: Na výsledky dalších testů hygienici stále ještě čekají. Možnost střevní chřipky pak ještě před zveřejněním výsledku prvního testu zmiňoval taky ředitel lázní Roman Provazník.
2: Podle vyjádření našeho vedoucího lékaře půjde zřejmě podle všech příznaků o standardní střevní chřipku nebo nějaké rotaviry, jako probíhají v těch horkých letních měsících občas všude.
0: A důležitá otázka, kdy protiepidemická opatření v lázních v Jeseníku skončí?
1: Tento termín v tuto chvíli nedokáže nikdo určit. Vše bude záležet na dalším průběhu nákazy a dalších výsledcích laboratorních testů, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Přijatá protiepidemická opatření budou uplatňována po dobu nezbytně nutnou v závislosti na dalším vývoji epidemiologické situace a výsledcích probíhajícího šetření. Krajská hygienická stanice bude situaci nadále sledovat a po obdržení dalších relevantních výsledků vyhodnotí další postup.
0: A vše budou sledovat také reportéři Českého rozhlasu Olomouc v tuhle chvíli. Reportér Michal Poláček, můžeme se těšit také na reportáž do vysílání?
1: Je to tak, připravujeme ji do zítřejšího rána.
0: Michal Poláček, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Bonnie Tyler nám dospívala tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Tak jak jsme na tom s časem? 3:45 na 4, téměř. A pár pozvánek na dnešní večer napříč Olomouckým krajem. No tak třeba v Jeseníku. Pokud byste chtěli zažít sochařské sympozium, tak určitě navštivte mini pivovar Jeseník. Čekají vás tam výrazné osobnosti české a slovenské sochařské a výtvarné scény, tedy Tektonik sochařské sympozium mini pivovar Jeseník. Pokud byste chtěli na divadlo, tak navštivte Pryznecovy léčebné lázně, přijďte do zimní zahrady. Čeká vás tam divadelní představení souboru Kantoři Mikulovice s názvem Ani spolu, ani bez sebe. Takové klasické téma, jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby a oni dva se prostě nemohou vystát. Ona, renomovaná psycholožka, on, manažer marketingu. Jak to všechno dopadne, dozvíte se, když přijdete do zimní zahrady v Jeseníku v Pryznecových lázních na divadlo na 19. hodinu. Třeba v takovém Šumperku, tak tam můžete zažít koncert v barvách semaforu. Čeká vás v Pavlínině dvoru dnes od 19. hodiny. No a jsou to písně divadla Semafora slavné dvojce Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, které vám připomene ve svém podání Dáša Zázvorková a Petr Macháček za doprovodu swingové kapely Jakub Šafr Trio. Tedy Pavlínin dvůr v Šumperku právě dnes večer. No a další zajímavý tip třeba z Proskějova. Pokud byste se chtěli stát třeba i se svými dětmi detektivy přírody, pak můžete přijmout pozvání zábavného centra a vzdělávacího centra Duha Proskějov. Přijďte na zámek, no a takový kvíz pro detektivy přírody a pro všechny, kteří přírodu mají rádi, tam začíná dnes od 16. hodiny a potrvá až do 6 hodin do večera. Pokud byste si v Proskějově chtěli naopak zahrát petang, trošku se hýbat a třeba se i seznámit s novými lidmi, tak přijďte na 17. hodinu na Nové náměstí u Proskějovské tržnice. No a jak už jsme vás také dnes informovali ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, v Proskějově můžete dnes přijít pozorovat netopíry. Akce se koná v rámci netopíří noci, noci pro netopíry. No a vycházku organizuje Ekocentrum Iris právě dnes večer. Sraz je v 19 hodin v Kolářových sadech v Proskějově. Takže pokud byste chtěli, přijďte na začátek Březové aleje a určitě z netopíry dnes zažijete mnohé zajímavé.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: Tady v našem vysílání za chvíli zažijete rubriku Co v učebnicích nebylo a téma vážení, měření, jak se v historii vyvíjí.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

A nám už se tady chystají naši humoriárníci, tentokrát Pavlína Filipovská, kterou uslyšíte a která bude také nabízet humorné scénky i popovídání. Tak nezapomeňte, humoriára po 16. hodině a po 17. hodině, Den v kraji a opět také meteorologové a vyptáme se jich, jak pak se nám ten zbytek léta ještě dál bude vyvíjet. I tam se na vás bude od mikrofonu těšit Zora Ješková. Tak ještě 3 minuty, 16. hodina a nové zprávy.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: První test potvrdil střevní chřipku v lázních Jeseník. Silničáři opravují cestu mezi Prostějovem a Vrbátkami. V olomoucké zoo se narodila mláďata z oborožce šedolícího. Oblačno, místy přehánky, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Jeden z testů u nakažených klientů v Pryznicových léčebných lázních Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Rychle se šíří, způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
2: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
0: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na 111. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Bez dodávek pitné vody jsou dnes obyvatelé Mohelnické místní části Řepová. Přerušení vodohospodáři naplánovali až do 18. hodiny. Odstávka platí pro část domů nad tlakovou stanicí. Důvodem je přerušení dodávek elektrické energie. Píše se na sociálních sítích Mohelnice. Řidiči neprojedou po cestě mezi Vrbátkami a Vrahovicemi, místní částí Prostějova. Důvodem je oprava silnice v délce zhruba 4,5 kilometru. Úplná uzavírka potrvá do června příštího roku. Pokračuje Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olomouckého kraje.
3: V rámci stavby provedeme celkovou rekonstrukci vozovky technologií recyklace za studena s následným zřízením krajnic, obnovením odvodnění příkopu a zřízení sjezdu. Výstavba bude probíhat od 17. srpna tohoto roku do zhruba konce června příštího roku s technologickou přestávkou v zimním období.
0: Zoo na Svatém Kopečku má po 8 letech dvě mláďata z oborožce šedolícího. Jde o první odchov nového rodičovského páru. Olomoucká zahrada o zoborožce pečuje od roku 2003. Do roku 2019 se jí podařilo odchovat 15 mláďat, uvedla mluvčí Iveta Gronská. Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková je na Masters v Cincinnati v osmifinále. Wimbledonská vítězka porazila Dánku Tausonovou ve dvou setech. Do stejné fáze mužské části turnaje prošel prostějovský Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Vypadl Jiří Lehečka, podlehl Francouzi Fiesovi ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jihozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení upravují cestáři na D46 v Prostějově na exitu 24 centrum ve směru na Vyškov na nájezdu z Kralické ulice. Projíždějte opatrně. Pravým pruhem D1 neprojedete na exitu 298 Lipník nad Bečvou. Dělníci opravují svodidla na boční rampě, pracují ve směru na Brno i Olomouc. Vozovku D1 opravují dělníci za Lipníkem nad Bečvou. Ve směru na Přerov pracují v pravém pruhu za 293. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, jsem tu ráda.
4: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
1: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či
1: ne,
0: domova?
1: Já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele

0: radio na uchu, no, obchází.
1: A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel F. a slet, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je, co je? Nic, nic, pane F., nic, prosím, teď se připravte a na svému. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on vstupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, a říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. A ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel F. vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty blázně, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen, a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, tak. A kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Díky, naslyšenou.
4: Zdravíčko, díky, naslén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A stála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého sta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování, Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážko, vy mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala moubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Mm-hmm. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám hůďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem, ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru.
1: Ano.
2: A nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplet pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto chvíli.
2: Ano,
1: žádný.
2: Ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnout.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka. A jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Polina si ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím a zdravím Pavlinku.
2: Pavle, děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, ale taky pápe.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno.
6: Děkuju.
1: A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. To tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán rozčen, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho. A nakonec to přece jenom dopadlo. ten čtyřlístek, víte, mě to dodneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, něco občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě, jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohy. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na blešín trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No ty říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudu redaktore?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kuberíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudruvi Ráško, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humor je

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kajutě. kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Konstanz, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá, tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, no tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balc s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vraťte se nám v pořádku.
3: Krásný den.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Přerov rozšířil zákaz odběru vody z dalších toků, nově i z řeky Bečvy. Policisté našli v kufru auta v Olomouci bezmála 16 kg kratomu. V Lutíně začíná stavba nového zdravotnického střediska. Oblačno, místy přehánky, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Přerovský magistrát rozšířil zákaz odběru povrchových vod, už dříve jej vyhlásil na pěti tocích. Nově opatření vydal i pro řeku Bečvu, Moravu a toky Strhanec, Blata, Valová a Haná, včetně všech přítoků. Důvodem je extrémní sucho. Vodu z těchto zdrojů je zakázáno používat například k zalévání zahrad, trávníků, napouštění bazénů, údržbě sportovišť a mytí vozidel až do konce září. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Průtoky ve většině vodních toků na Přerovsku se pohybují výrazně pod dlouhodobým normálem a odpovídají stavu hydrologického sucha. Na některých menších vodotečích se voda vyskytuje už jen v izolovaných tůních a terénních sníženinách. Jakékoliv další odběry by mohly situaci dále zkomplikovat, negativně ovlivnit vodní organismy a narušit přirozené fungování vodních ekosystémů.
2: V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka. Podle předpovědi má místy pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. Na hřbitově v Lipové Lázních na Jesenicku je 18 nových urnových míst. Postavit nechalo vedení obce za zhruba 135 tisíc korun. Reagovalo tak na požadavky místních obyvatel. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Šantrůček.
5: Vznikla tak nová vyhrazená místa, která vlastně díky jednotlivým rozestupům a pevnému řádu zajistí důstojný a estetický vlastně vzhled toho hřbitova, protože předtím se to dělo tak, že lidi měli různé rozestupy mezi těmi hroby a vlastně hlavně tím reagujeme vlastně na rostoucí taky poptávku, potom to typu pohřbívání, kdy vlastně zajišťujeme dostatek místa vlastně jako zase pro budoucnost.
2: Více než 15 kilogramů kratomu objevili v pondělí v noci policisté a celníci v kufru osobního auta v Olomouci. Na psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, upozornila svým nervózním chováním 33-letá žena. Policisté původně do ulice Dolní Novosadská, kde bylo vozidlo zaparkované, přijeli kvůli jejímu údajnému napadení. Případ kriminalisté vyšetřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, uvedl mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Sport.
2: Odložená utkání pátého kola fotbalové šance ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Jablonec a Hradec Králové si nechali zápasy odložit kvůli účasti v závěrečné části kvalifikace evropských pohárů.
6: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přeháňky nebo občasný déšť, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jihozápadní vítr, večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dopravní značení upravují cestáři na D46 v Prostějově na exitu 24 centrum ve směru na Vyškov. Na nájezdu z Kralické ulice projíždějte opatrně a pravým pruhem D1 neprojedete na exitu 298 Lipník nad Bečvou. Dělníci opravují svodidla na boční rampě, pracují ve směru na Brno i Olomouc, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 4 minuty po 17. hodině, úterý 18. srpna a den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu. Dnes se vydáme na cesty. Silničáři opravují trasu mezi Proskyjovem a Vrbátkami a my vás nasměrujeme na nejkratší objížďku. V olomoucké MHD máme novinku. Jako poslední krajské město testujeme v tramvajích a autobusech platby kartou. A vy uslyšíte, zda se platba povedla olomoucké paní primátorce. Letošní extrémně horké počasí dopadá negativně nejen na lidi, ale ve velkém na přírodu, živočichy i ptáky. Například na čápy kvůli vedrům uhynula řada mláďat a my vše vysvětlíme se zástupci záchranných stanic. Zvířata navštívíme i v olomoucké zoo a představíme aratingu černohlavého. Dobrý úterní podvečer přeje Zora Ješková.
6: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji v úterý 18. srpna. Přehled hlavních událostí a Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Jeden z testů u nakažených klientů v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Rychle se šíří, způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření, uvedla dnes mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná. Bez dodávek pitné vody byly dnes obyvatelé Mohelnické místní části Řepová. Přerušení vodohospodáři naplánovali od 8. do 18. hodiny. Odstávka platí pro část domů nad tlakovou stanicí. Důvodem je přerušení dodávek elektrické energie. Řidiči neprojedou po cestě mezi Vrbátkami a Vrahovicemi místní částí Prostějova. Důvodem je oprava silnice v délce zhruba 4,5 km. Úplná uzavírka potrvá až do června příštího roku. Pokračuje Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olomouckého kraje.
3: V rámci stavby provedeme celkovou rekonstrukci vozovky technologií recyklace za studena s následným zřízením krajnic, obnovením odvodnění příkopu a zřízení sjezdu.
2: Další podrobnější informace k uzavírce uslyšíte v následujících minutách Dne v kraji. Dopravní podnik města Olomouce zahájil ve 20 vozech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je umístí i do dalších vozů. Olomouc byla posledním krajským městem v Česku, kde si cestující nemohli jízdenku takto koupit. Uvedla primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO a také o tomto tématu budeme mluvit víc během této hodiny Dne v kraji. Zoo na Svatém Kopečku má po 8 letech dvě mláďata zoborožce Šedolícího. Jde o první odchov nového rodičovského páru. Olomoucká zahrada o zoborožce pečuje od roku 2003 do roku 2019. Se jí podařilo odchovat 15 mláďat, řekla mluvčí Iveta Gronská. V Kolářových sadech v Prostějově se dnes večer v 19 hodin v rámci Mezinárodní noci pro netopíry setkají zájemci s těmito savci. Součástí akce je poznávací procházka, během které si návštěvníci vyzkouší měření přítomnosti netopírů ultrazvukovým detektorem.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
0: Vrátí se ještě do Česka teplé letní počasí. Zeptáme se v kraji Českého rozhlasu Olomouc za chvíli meteorologů.

0: počasí.
1: Na telefonu už je meteoroložka Marie Glofáková. Vítejte, dobré pozdní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Včera v podvečer docela silně pršelo a následně dnes se alespoň pocitově celkem výrazně ochladilo. Jaké byly ty teploty napříč Olomouckým krajem?
2: Tak dnes se teploty nevyšplhaly nad 23 stupňů. 23 stupňů vlastně, což byla nejvyšší dnes dosažená teplota, tak byla na stanici Přerov. Jinak takové to bylo kolem 21 stupňů Celsia. Jinak to trošičku ještě schlazoval mírný severozápadní vítr, který foukal zhruba mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Jak se bude počasí vyvíjet večer a také v noci a máme ještě očekávat další deště?
2: Určitě se nějaké srážky vyskytnou, bude převažovat velká oblačnost, od západu se vyskytne už jako v průběhu nočních hodin déšť, který bude ráno lokálně ustávat. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia, ojediněle klesnou až na 11 stupňů Celsia, například na Šumpersku. Vítr bude slabý, postupně trošku zesílí, bude foukat mírný jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu. Zítra očekáváme převahu velké oblačnosti, už srážky spíš lokálně, přehánky nebo občasný déšť, hlavně na horách. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu a večer bude slábnout. Ovšem nějaké srážky se vyskytnou ve čtvrtek, pátek a možná i v sobotu ráno.
1: Je ještě možnost, že se k nám v dohledné době vrátí ještě takovéto horké, slunečné, letní, ryze letní počasí? A nebo to nevypadá?
2: Tak, teplo ještě bude, budou se vyskytovat bouřky, ale už to nebude, aspoň v následujících 3-4 dnech, už to nebude tak, že by bylo jenom horko bez nějaké oblačnosti nebo něčeho podobného. Už třeba ve čtvrtek bude 25 až 29 stupňů Celsia, ta 29 spíš někde na jihu kraje, ale v průběhu dne očekáváme přibývání oblačnosti, vyskytnou se, můžou být docela silné bouřky, přehánky nebo potom déšť. Pátek zase dopoledne třeba bude slunečno, ale později odpoledne a večer se vyskytnou nějaké zase déšť nebo přehánky, nelze vyloučit ani bouřku.
1: Budeme upřesňovat, abychom byli připraveni. Prozatím děkujeme za informace, to byla meteoroložka Marie Glofáková. Díky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Jezdíte často z Vrbátek do Proskějova a pokud ano, tak pozor, nejkratší cestu na Vrahovice teď využít nemůžete. Na rok je zavřená a my vám nabídneme nejkratší objízdnou trasu. Už za chvíli.
0: Den v kraji.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Vysíláme signál.
1: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
2: Řidiči na Proskějovsku pozor. Silnice mezi Proskějovem, Vrahovicemi a Vrbátkami se na dlouhé měsíce uzavřela. No a důvodem je její rekonstrukce, která ovlivní vaše každodenní cesty. Jaké práce silničáři chystají a na které objízdné trasy se můžete připravit, které jsou nejlepší? Tak to zjišťoval reportér Josef Čermák. O rekonstrukci i o aktuálním stavu silnice si s ním tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc povídal kolega Vítek Šoukal.
3: Jednoduše se dá říct, že silnice už nebyla v dobrém stavu. V dotčeném úseku dokonce byly značky upozorňující řidiče na nerovnosti na vozovce a doporučená byla pouze 30-kilometrová rychlost. Silnici přitom řidiči hojně využívají. Přestože jde o komunikaci třetí třídy, často po ní jedou ti, kteří se z nějakého důvodu potřebují vyhnout dálnici D46. Stav silnice popisuje třeba paní Jitka z Vrbátek, která ji využívá často a jezdí po ní nejen autem, ale i na kole.
4: To je jediná cesta do Prostějova, která je nejkratší a byla dost teda zničená vlastně, že nikdo ji neopravoval. Byla tak do obloučku, jako kopeček, a byly tam prostě díry a zalátaný vždycky po zimě, to opravili nějak tak jenom, aby se neřeklo. A pak zase v průběhu, já nevím, tak půl roku zase se udělali díry. No, bylo to dost špatný.
5: Co vše budou dělníci opravovat?
3: Celkem silničáři opraví úsek v délce asi 4,5 kilometru. Jde o část silnice od křižovatky u kostela v obci Vrahovice po křižovatku v obci Vrbátky. Podrobnosti přidává Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olomouckého kraje.
6: V rámci stavby provedeme celkovou rekonstrukci vozovky technologií recyklace za studena s následným zřízením krajnic, obnovením odvodnění příkopu a zřízení sjezdu. Výstavba bude probíhat od 17. srpna tohoto roku do zhruba konce června příštího roku s technologickou přestávkou v zimním období.
5: Kudy povede objízdná trasa?
3: Úplnou uzavírku budou řidiči muset objíždět v Prostějově po silnici druhé třídy 2/150. Ulicí Československého armádního sboru se dostanou do Čechůvek, kde budou pokračovat směrem na Přerov. Po odbočení vlevo na silnici třetí třídy dojedou až do Vrbátek.
2: Tolik tedy kolega Josef Čermák a jeho postřehy k uzavřené silnici mezi Prostějovem a Vrbátkami. No a více se dozvíte také na našem webu Olomouc.rozhlas.cz.
1: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: v kraji.
1: Cestující v řadě větších českých a moravských měst už mohou jízdenku uhradit kartou, a to přímo v tramvaji a nebo autobusu. Nově tuto možnost testuje teď také Olomouc. Bezhotovostní platby od pondělí fungují zatím ve 20 vozech městské hromadné dopravy. Tak, co myslíte, jestli pak se nový způsob placení povedl hned na poprvé olomoucké paní primátorce?
2: Jupi. První jízdenku z bezkontaktního terminálu má primátorka Olomouce Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
3: Samozřejmě, že si ji schovám. Je to taková historická událost. Sice to není stejný, jako když se zaťukal první hřebík do transatlantické magistrály železniční, ale určitě je to velký krok zase směrem ke spokojenosti občanů, kteří MHD využívají.
2: Terminály umožňují nákup elektronické jízdenky, nabízí ale i jízdenku v tištěné podobě. Vysvětluje mi u přístroje Ondřej Barta z provozovatelské firmy.
4: Druhá možnost jsou papírové jízdenky. Ty tam jsou z důvodu, pokud chcete mít doklad v ruce papírový, anebo pokud chcete na navazující spoje, to znamená třeba na přestupy mimo Olomouc a podobně, tak vám vyjede ta jízdenka na té QR kód a tím se prokážete potom u toho dopravce, ke kterému budete přestupovat.
2: Přímo při jízdě tramvají si mezi prvními zkouší kartu mladý muž.
5: Vybírám si lístek, elektronickou jízdenku, plné jízdné, zaplatit, telefon platím a mám to.
2: Všechno funguje, jen mu není jasné, proč zavedení terminálu trvalo v Olomouci tak dlouho. Vysvětlil to šéf dopravního podniku Jaroslav Michalík.
6: V roce 2019 se poprvé soutěžilo, přihlásil se jeden dodavatel, ta soutěž byla zrušena. Bohužel v té době už přišel covid, díky tomu se odsouvalo soutěžení vlastně validátorů až do roku 2023, kdy se vysoutěžilo. Pak to nějakou dobu leželo na úřadu pro hospodářskou soutěž. No a samozřejmě 18 měsíců trvala realizace.
2: Investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO je rád, že dopravní podnik drží krok s dobou.
7: Když jsem slyšel, co všechno zatím stojí, kolik to dá práce, úsilí a ten proces, jak je zdlouhavý a kolik peněz to stojí, tak to rozhodně neberu jako samozřejmost. Chtěl bych taky pochválit právě tu spolupráci mezi dopravním podnikem a městem. Když dopravní podnik je tedy městská akciová společnost, tak spolupráce funguje úplně perfektně a daří se nám spousty dotačních prostředků získávat právě na tyto projekty, také na modernizaci vozového parku.
2: V olomouckých tramvajích a autobusech bude po testování fungovat 191 terminálů ve 147 vozech. Dopravní podnik za ně zaplatil 14,5 milionu korun. 10 milionů získal z evropských dotací. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Možná jste na ně letos narazili také. Na zemi vysílená a málo vyvinutá čapí mláďata. Bohužel tropická vedra dopadla na čapí mláďata zvlášť výrazně, a to kvůli nechráněným polohám jejich hnízd a kvůli nedostatku vody. Za chvíli se v reportáži vydáme do záchranných stanic. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Letošní extrémní horké letní počasí trápí nejen lidi, ale také přírodu, živočichy, ptáky. Mladí čápy letos často opouštějí hnízda mnohem dříve, než jsou na první let dostatečně silní. Možná, že jste na ně narazili na vysílené na zemi. Na rozpálených střechách a komínech totiž nemají ani stín, ani dostatek vody a vedra je proto vyčerpávají. Do záchranných stanic se tak dostává více oslabených a nedostatečně vyvinutých čapích mláďat.
2: To je on, teď ho vidíme, tady přichází, to je klapina, ona se nám předvěděl v plné kráse, za chvíli odletí, takže možná jste slyšeli, má vnutí perutí a je to naprosto šťastný čáp.
3: Ze dvora záchranné stanice v Pateříně na Olomoucku právě odlétl jeden ze dvou čápů, o které se tu se svým týmem aktuálně stará vedoucí záchranné stanice Ondřej Čík.
2: A měli stejný problém jako všichni čápy okolo dalších záchranných stanic. To znamená vedro, skokem, nemají kam se skovat, takže vypadávali se hnízd. No a ne všechno se dá zachránit, my jsme byli u hnízda, kde asi pětidenní čápata už byli i bohužel jako mrtví.
3: Podobnou zkušenost s čápy letos mají i v záchranné stanici v Rudě nad Moravou na Šumpersku, popisuje její vedoucí Jitka Majksnerová.
4: Nakonec byli 4 tady, potom jsme řešili ještě dalších 6, takže dohromady 10 letošních rozletů mladých čápů bylo fatální. Volali nám různý obce, že to už nepřežil ten čáp a u nás přežil jenom jeden, ten se pustil, takže z těch 10, 9 fatálně, že se to utratilo. Tělo nebo uhynuli. A některé stanice měly extrémně moc mláďat už na jaře, takže jako takový čapí rok.
3: Na čápy dopadlo horké počasí zvlášť výrazně. Důvodem je poloha jejich hnízd. Staví si je na komínech a střechách, kde oproti hnízdům jiných ptáků není žádný stín. Řada čápat tak z hnízd vyskakovala a odrostlejší čápy dřív vyrážely na první lety. Jak popisuje veterinární technička ze záchranné stanice v Pateříně Alice Šimšová.
5: Za normálních okolností ty rodiče nosí v zobáku vodu. A pokud jim ty rodiče tu vodu nedonesou nebo nedonesou mokrou tu potravu, tak oni mají žízeň a snaží se dostat k té vodě. Takže jediná šance je, když si vezmeme třeba ty šťápy, když jsou na tom rozpáleném hnízdě vysoko na komíně, tak tam žádný zdroj vody není. Kdyby to bylo někde pod Římsou, mohli se schovat do stínu. Už je to zase něco jiného, ale oni tu možnost žádnou nemají, takže oni se snaží vyskočit s cílem najít nějakou kaluž, nějaký prostě zdroj vody.
3: Pokud tak lidé v přírodě najdou zraněného čápa anebo i jiné zvíře, platí zásada nesahat na něj. Odborníci radí zavolat kteroukoliv záchrannou stanici, kde lidem poradí, jak postupovat. Z Pateřína a Rudy nad Moravou Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Další podrobnosti se můžete dozvědět a reportáž si znovu také poslechnout a i s fotografiemi vidět i na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: Tak co víte, jaké zvíře se skrývá pod jménem Aratinga černohlavý? Pokud typujete papouška, tak jste trefili. V dolní části olomoucké zoo narazíte na jejich voliéry, ve kterých žije hejno Arating. Papoušků, kteří jsou ve své domovské Jižní Americe často považováni za škůdce. Ničí totiž úrodu na polích a v sadech. No, pokud byste je náhodou chtěli chovat doma, tak si možná nejprve poslechněte, jak zvučný hlas mají.
2: To jsme si udělali takovou malou procházku okolo voliéry se zoologem a odborníkem na ptáky Janem Kirnerem.
3: Bylo to hejno Arating černohlavých. Myslím si, že by mohli vyléčit i neslyšícího.
2: Je to radost nebo obava?
3: Je to reakce na naše firemní oblečení, protože když zde prochází normální návštěvníci, tak to hejno je třeba potichu. Ale jen když mě z dálky vidí v tom zeleném tričku a hnědých šortkách, tak spustí tento nehorazný řev.
2: To znamená, že oni vidí barvy?
3: Jednoznačně. A ptáci vnímají barvy mnohem lépe než my. Třeba ultrafialové záření, které je ve slunečním záření obsažené, tak oni vnímají na rozdíl od nás. Proto třeba Aratinga černohlavý se nám jeví jako zelený s černou hlavou, ale hypoteticky ten pták může toho svého protějška vnímat úplně v jiných barvách.
2: Jaký je to pták?
3: Aratinga černohlavý je středně velký papoušek, zejména zeleného zbarvení, ale jak název napovídá, má černou hlavu a černé špičky křídel, černé letky. A žije ve velkých hejnech v Jižní Americe, živí se ovocem, semeny a návštěvníci ho mohou vidět naproti euroasijskému safari ve spodní části zoologické zahrady.
2: Máte přehled o samcích, samicích a jak se takový pták v tak velkém hejnu odchovává, hlídá a sleduje?
3: Přehled máme, ačkoliv je to hejno takhle velké, protože ti ptáci jsou buď kroužkovaní nebo čipovaní. Samozřejmě nejsme schopni od pohledu poznat konkrétní jedince od sebe, ale evidenci máme, pohlaví máme určené u nich geneticky a když máme mláďata, jakože pravidelně odchováváme, tak minimálně matku vždycky víme.
2: Jak je potřeba o ta mláďata se starat?
3: Toto jsou bezproblémoví papoušci, takže rodiče ty mláďata normálně vychovají naprosto bez problémů, ale konkrétně jsme měli případ jednoho mláděte, kterému během odchovu, když bylo několik dní staré, tak z nenadání uhynula matka. A zrovna jsme měli v podobné velikosti mládě u jiného druhu papouška, tak jsme tady toho mladého osiřelého aratingu zkusili podložit pod ty amazonky černotemené a světe div se, oni se ho ujali, takže tady ten mladý Aratinga navzdory osiření přežil, protože toto jsou, co se týče společného soužití, bezproblémoví papoušci.
2: Kdybyste potřebovali právě tento druh někam umístit, jak se postupuje?
3: Postup je takový, že na prvním místě se to spolupracujícím zoologickým zahradám nabízí, což jsou zoologické zahrady v rámci České republiky, po případě Evropy. Pak se to nabízí třeba soukromým zoologickým zahradám a až na posledním místě soukromým chovatelům.
2: Říká zoolog Jan Kirner ze zoo na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A co zítra nabídneme s Českým rozhlasem Olomouc? Tak třeba největší oprava za posledních 30 let probíhá v Lipníku nad Bečvou v domečku městské knihovny. Zda se vše stihne do půlky září, i to se od nás zítra dozvíte. A nabídneme i 13. část druhé řady cyklu Pověsky z Olomouckého kraje s Igorem Barešem v hlavní roli. Můžeme slíbit tentokrát dokonce pravý hanácký kulinářský zážitek. Poslouchejte dopoledne krátce po 9. hodině.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Den v kraji v úterý 18. srpna je ve svém finále. Před námi zprávy Českého rozhlasu Olomouc v 18 hodin a pak už posílejte písničky svým milým v dechovkách pro radost. A nezapomeňte na cymbal a husle po 19.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Meteorologové zrušili v celém Česku výstrahu před požáry, platila několik týdnů. Olomoucký dopravní podnik spustil terminály na prodej jízdenek v tramvajích a autobusech. Zájemci se dnes v Prostějově dozví informace ze života netopíru. Oblačno, místy přehánky, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů riziko, ale snížili srážky, které se začaly objevovat v neděli, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Pršet má i v následujících dnech. Dopravní podnik města Olomouce zahájil v pondělí odpoledne ve 20 vozech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je umístí i do dalších vozů. Olomouc byla posledním krajským městem v Česku, kde si cestující nemohli jízdenku takto koupit. Pokračuje primátorka Miroslava Ferancová z Hnutí ANO.
3: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
2: 15,75 kilogramu kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Podle policistů se chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli. Pokračuje policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňska se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Pouze kamenné obchody můžou mít e-shopy, prodej v automatech je zakázaný. V Kolářových sadech v Prostějově se dnes večer v rámci Mezinárodní noci pro netopíry setkají zájemci s těmito savci. Součástí akce je poznávací procházka, během které si návštěvníci vyzkouší měření přítomnosti netopírů ultrazvukovým detektorem. Pokračuje Tereza Bradáčová ze sdružení Ekocentrum Iris.
5: Máme čas v 19 hodin, nejdříve tam budou aktivity pro děti. Taková jakoby půlhodinovka, kdy ty děti si jakoby vyzkouší různé aktivity v rámci netopíru. No a pak bude přednáška, budou tam i handicapovaní netopíři, ty lidi můžou dělat velkého a malého netopíra.
2: Sport. Badmintonistka Tereza Švábíková skončila na mistrovství světa v indickém Dillí už v prvním kole. Česká jednička podlehla Korejce Sim Yuchin 2x17-20 a nenavázala na pondělní postup Petry Meixnerové. Švábíková neuspěla ani ve smíšené čtyřhře s Ondřejem Králem, prohráli s anglickou dvojicí Hemming van Levenová 0-2 na sety.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jihozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pravým pruhem D1 neprojedete, na exitu 298 Lipník nad Bečvou. Dělníci opravují svodidla na boční rampě, pracují ve směru na Brno i Olomouc, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A bylo 18 a máme 18.8, 4 minuty po 18. hodině a tedy hrajeme pro radost na lince 221 555 444 a snad při příjemném přívětivém, někde možná i závlahovém podvečeru, ale hlavně podivně jaksi takovém nezvykle chladném, vždyť máme 21, 22 stupňů Celsia, ale snad to přivítáme a snad je to takové vítané osvěžení. No a přivítáme také přáníčka, třeba všem Helenkám. Helen je třeba v Olomouckém kraji na 5000, silné ročníky 1947 či 1952 a slavit mohou taky Helen, Jelena anebo Halina a Halinka.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A přání Helenkám, ale samozřejmě také pozdravy komukoliv dalšímu. Budete vítáni právě teď. Můžete vybírat písničky, skladbičky, národní, lidové, dechové, cymbálové. Jak je libo, linka 221-555-444 a samozřejmě můžete přidávat vzkazy to písemnou formou 723-70-33-51. Dovídáme se zde, že máme moc pozdravovat milého Káju Zjevička. Zahrajte písničku pro našeho milého Káju Zjevička. Pozdrav posílá zeťák Mirek a snacha Romanka. Ovšem písnička patří i Libušce Berušce. To jsou pozdravy od vinařů z Moravy do Jevička. Romance Mirkovi, tedy ten posílá ta pozdravení, ale především Kájovi. No a krásná pozdravení jsou to také z krásné Kroměříže. Písnička pro potěšení, pro dobrou náladu míří do Hrochova Zdeničce, Věrušce Halouskové s Adámkem i Zdeničce do Prostějova, Lidušce do Olomouce a Milace do Přáslavic. Pěkná, krásná, rozhlasová, přátelská pozdravení od Marušky. Zprávě z Kroměříže. Ještě pozdravy vyřídíme taky pracovníkovi Ladíkovi k nám na zahrádku. Snad je to fajn, že se ochladilo, potřeba bylo udělat spoustu věcí. Ladíku, ať ti to jde a pojď pomalu na večeři. Zdraví babi a teta. A my taky pěkně zdravíme a teď to pěkně rozjedeme.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: Pojďte k nám, písničku vám samozřejmě velice rád zahrám. Třeba něco pěkného od mistříňanky si přála zahrát paní Zdislava. Pěkně vás zdravíme, pojďte dál, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače.

0: Práve ste zahrali Marianca, moji kamarátci, ktoré by chcela popřáť. Je moc hodnou maminkou, babičkou, prababičkou, dokonce i praprababičkou. Je to moje hlavne nejlepší kamarádka, i když je o hodně roku starší. Je to paní Marie Valentová z Raclavic. Paní Maruška Valentová se dnes dožívá 99 let. Její vitalitu, její ochotu a její všechnu lásku musíme ohodnotit. Je to nejlepší, nejhodnější žena na světě. A tak i přeju zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost, hodně lásky v rodině a ještě, aby tu byla hodně dlouho mezi námi. Vám děkuji za vybrání písničky a někdy se budu těšit na slyšenou.
1: Tak velice rádi zahrajeme paní Mariance Marušce i vlastně druhou písničku, která se určitě bude líbit, Zvesela s mistřiňankou. A písnička udělá, doufám, radost také dalším Helenkám, našim dvěma Helenkám, mladší a starší mamince a dcerunce, kterou zdraví brácha a taťka. Také pošleme písničku Dobělé pod pradědem Helenkám Tulpíkovým, Noige Bauerové Šťávové a Doskorošic Helence Paškeové k svátku. Všechno nejlepší od hřiště zdraví Ruda a Datka, jejich známé kočky Helenky Tulpíkovou, jako Tulpíkovi, Noige Bauerovou Šťávovou a také Helenku Paškeovou. A ještě přidáváme pozdravení taky kamarádce Heli, kterou mám moc ráda, tak čím jsme začali ovšem písničkou a pozdraveními od Zdislavy pro paní Marušku Mariánku, tak také vyznání od kamarádky Lidušky, která moc zdraví svoji kamarádku, která má dneska svátek a krásně ji zahrajte celou, přes celou Moravu. Teď pošleme tu písničku přes Moravu, Mistříňanka.

0: desky a hity Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pokažte.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: A v 18.26, 18. srpna v podvečer, už míříme za paní Liduškou. Dobrý podvečer, je to na vás, je to vaše.
4: Děkuju, pane Bořečko. Zdravím Český rozhlas Olomouc a děkuju za vaše krásné přivítání, pane Bořečku, a chtěla bych dnesky poslat hudební dárek dnešnímu svátku Helenkám, a to mojí švagrové paní Helence Nejedlé, rozené Vykydalové z Moravičan a teď bydlí v Újezdě u Mohelnice, tak bych jí taky chtěla poslat hudební dárek, a paní Helence Vybíralové z Mitrovic. Oběma děvčatům přeju všechno nejlepší k svátku, hlavně zdraví, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky se svou rodinou a ať se jim daří ještě v životě, spokojenosti. A taky písničku posílám jejím manželům, švagrovi, panu Jiříčkovi Nejedlýmu, taky Ujezda u Mohelnice, manželovi Helenky, a panu Jiřímu Vybíralovi Mitrovic, taky manželovi paní Helenky. A všem Helenkám, které mají dnesky svátek. A ještě písničku posílám manželům Gotwaldovým s poděkováním z Doubravice, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině, panu Oldovi Crhákovi z Nemile, paní Božence Dubové ze Šumvaldo a všem přátelům, a Bořečko také vám, a hodně zdravíčka vám přeju. A ještě za písničko, kterou jsem posílala k svátku k narozeninám panu Jardovi Kalábovi z Předmostí, tak se omlouvám, pane Jardo, protože já jsem nevěděla vaše příjmení, tak se omlouvám i mamince Haničce, která měla v sobotu svátek, tak vám oběma taky posílám ještě jednou písničku a omlouvám se za ten můj mozek, výpadek.
3: Tak v pořádku, děkujeme pěkně. Pokračujeme za paní Janičkou Nevtípilovou k jejím krásným narozeninám. Všechno nej od Břetíka ze Štítu k Janě Nevtípilové, asi Hradčany, k 74. narozeninám Hradčny, nebo Hradečný, tak nevíme. Písnička je taky od Heli a od nás paní Hele, ale od Helenky dneska večerní děkovná písnička míří všem rodinám, kamarádkám, mějte pohodové dny, Hela, a taky do Luke, a taky všem Alenkám, Haničkám, Petruškám i Helenkám, buďte všechny zdravé, šťastné se svými zlatíčky, to píše dneska Hela ze Skřípova, tak my přejeme všechno nej k svátečku, a ona právě děkuje i za předchozí přáníčka. No a ještě, když jsme tady naskok byli třeba s Liduškou z Doubravice u druhé Lidušky, tak ještě pojďme písničku poslat také všem hodným lidičkám a především Marušce, Lidunce, druhé Lidunce a třetí Lidunce. Moc je zdraví Jarek a moc rád si poslechne další pozdravy a krásné písničky, jako vždy z Českého rozhlasu Olomouc. Další přáníčka také od vás 723 70 33 51, a nebo
1: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc žije.

0: to byla jedna ze srdce, od srdce Helenkám, ale taky všem dalším vybírala paní Lipka. Dál budeme klidně rádi, když se ozvete po čase zase další z vás. No a teď ještě také ti, kdo píšou, a tentokrát písemně z Roštění zdraví Jana a Jiří a pozdravy dneska vysíláme zejména do Kroměříže paní Marušce, taky do Lomnice, Rýmařovsko, paní Staňce, ale i Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Lidušce z Doubravice, Zdeničce z Hrochova, Lidušce a Věrušce z Olomouce, Jiřímu z Litovle ze srdce písničku posílají dnes SMS formou Jana Jiří Roštění. Také od paní Jany máme úplně všem krásně pro potěchu zahrát a určitě i paní Janě samotné. No a písnička, ta ať udělá radost i pracovníkům i u nás na zahrádce, ať to konečně zvládnou, snad je tam příjemně, akorát zalito, zdravíme a ať se to zelená. Tady pozdrav od Jarušky a taky pro zeťáka od babičky. Rádi vyřizujeme, no ať se to konečně, aspoň co to dá, ještě trošku zazelená.
1: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Krásně dvojsměska krásných písniček s cymbálem a huslemi. To byla dvojpíseň, dvojsměs od Jošky Černého. No a teď zvesela s trumpetami s jeho českými rodáky. Písnička Starý mlýn pěkně krásně zvesela. Rádi zahrajeme paní Štěpánce a určitě taky Helenkám. A to už je na vás. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den, ještě jednou zdravím vás, pane redaktore, a všechny posluchače. Dnes bychom rádi popřáli Helenkám. Je to paní Helena Balášová z Čelčic a paní Helena Koníčková z Lutopecen. Obě vám přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu a písnička ať potěší všechny Helenky, které dneska slaví svátek, a zároveň všechny posluchače. Vám, pane redaktore, moc děkujeme. A někdy zase naslyšenou Kubesovi.
0: Díky vám, Kubesovým, to byla paní Štěpánka. A pokračování. Teď v rytmu nejdřív takovém rup, dup, dup, šup, dup, dup, a pak se z toho asi vyloupne normální pěkná polka zvesela s jeho českými rodáky Starý mlýn. Ten navštívíme teď na následující 3,5 minutky. Na to budou patřit ta písnička tedy především také Miloškovi k narozeninkám, protože ho moc zdraví a všechno nejlepšímu Miloškovi na světě přejí jeho děvčata Lucka a Lucinka. Pozdravy máme vyřídit taky babičce, která se jmenuje Helenka, taky její velké kamarádce, která teď také měla svátek. No a pak ještě jejich sousedce, obětavé Petrušce, která babička moc ráda pomáhá. Moc rádi vyřizujeme a teď šup, šup, šup, hop, hop, hop, šup, šup, šup. A

0: epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na schlonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A u nás další host a ten, kdo objednává tedy písničku, když vypátráme v 18.46, snad potěšíme paní Silvu, pěkně zdravíme, pěkně vítáme.
4: Dobrý večer, tady je Silva z Říkovic a chtěla bych nechat zahrát manželovi Pepovi Hovádovi do Říkovic pro dobrou náladu ke kafičku. Děkuji.
3: Tak si užívejte do náladičky, kafička i toho hitu šlágrového tentokrát. No a písnička udělá, doufám, radost také Helčám, našim Helenkám u nás v rodince, jedné ale do Čech, do středočeského kraje a druhé zase na Slovácko, na Jižní Moravu. Tak moc pozdravuje Verunka a taky strejda Peťa. Pozdravy ještě máme vyřídit taky největší kamarádce a velké opoře u nás v práci, která vždycky pomáhá všem kolegům, kolegyňkám. Moc, moc si toho vážíme. Zdraví kamarádi a popřát máme hlavně, ať má nadále tak skvělé srdéčko. No a ještě prosíme zahrát písničku taky pro Babi, Marušku, krásně dneska vyhráváte, i Mariánku, písničku si krásně zanotovala, zabroukala. Tu jsme konec konců také pak ještě po telefonu doslali a ještě poslali tu další písničku s předchozí paní posluchačkou. No a rádi pošleme také písničku dědečkovi k nadcházejícím narozeninám. Už se těšíme na krásnou sešlost, snad nám bude konečně přát počasí. Krásné narozeniny už dopředu přejeme dědovi Martinovi.
5: Ty neplač,

ten šlágrový 18.51, no tak ještě třeba nějaký lidový cymbálový šlágr a pak třeba ještě možná vyjde čas na nějaké takové popěvky, spíš šlerovské, staropražské, uvidíme. Písnička ještě udělá radost mnoha Helenkám, protože u nás v rodince dneska slaví svátek spousta nositelek jména Helenka, takže zdravíme dvě ještě do práce, jednu k nám domů a jednu taky do světa. Máme ještě moc pozdravovat také všechny hodné posluchače a moc vyřídit, že jim přeje zdravíčko také Pepíček, posluchač, rádi vyřizujeme i vám.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: První test potvrdil střevní chřipku v lázních Jeseník. Silničáři opravují cestu mezi Prostějovem a Vrbátkami. V olomoucké zoo se narodila mláďata zoborožce šedolícího. Oblačno, místy přeháňky, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Jeden z testů u nakažených klientů v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. Rychle se šíří, způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších testů hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
2: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost norovirů. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
0: Řidiči neprojedou po cestě mezi Vrbátkami a Vrahovicemi. Místní částí Prostějova. Důvodem je oprava silnice v délce zhruba 4,5 kilometru. Úplná uzavírka potrvá do června příštího roku. Pokračuje Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olomouckého kraje.
3: V rámci stavby provedeme celkovou rekonstrukci vozovky technologií recyklace za studena s následným zřízením krajnic, obnovením odvodnění příkopu a zřízení sjezdu. Výstavba bude probíhat od 17. srpna tohoto roku do zhruba konce června příštího roku s technologickou přestávkou v zimním období.
0: Vedení Zábřehu vybírá ze 4 možností, jak rozšířit tamní plavecký areál. Vítězný architektonický návrh vyberou zástupci města v nejbližších měsících. Pokračuje mluvčí města Lucie Mahdalová.
4: Z návrhů architektů vzešly konkrétní inspirace pro novou relaxační část. A to moderní saunový svět nebo nový tobogán a vodní atrakce pro rodiny s dětmi, bazén pro výuku plavání nejmenších a nebo rozšířené zázemí s moderním bistrem a navýšením kapacity šaten.
0: Zoo na Svatém Kopečku má po 8 letech 2 mláďata zoborožce šedolícího. Jde o první odchov nového rodičovského páru. Olomoucká zahrada o zoborožce pečuje od roku 2003. Do roku 2019 se jí podařilo odchovat 15 mláďat, uvedla mluvčí Iveta Gronská. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaj v Cincinnati ve třetím kole s Madison Keysovou ze Spojených států amerických. Loňské vítězce Australian Open podlehla 1-6-3-6. Přerovská tenistka Linda Nosková je na Masters v Cincinnati v osmifinále. Wimbledonská vítězka porazila Dánku Tausonovou ve dvou setech. Do stejné fáze mužské části turnaje prošel prostějovský Jakub Menšík po výhře 6-3-6-4 nad Australanem Hidžikatou. Vypadl Jiří Lehečka, podlehl Francouzi Fisovi ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přeháňky, občasný déšť, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, mírný jihozápadní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen 2 pruhy. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď a včil po 19. hodině v Lipníku včil jarmark bude a Honza Žůrek a pořad cymbál a husle.
6: Cymbál a husle.
7: Krásný večer, milí posluchači, u dalšího vydání hudebního pořadu Cymbál a husle vás vítá Honza Žůrek. Necelou půl hodinku na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v premiéře vysíláme pravidelně každé úterý, krátce po 19. hodině, abychom se společně zaposlouchali do pestré palety nahrávek z pravidla moravské lidové hudby. Dnešní písničkové putování nás zavede do víru výročních trhů, jarmarků a hodových slavností, jež odedávna představovaly nejen nepostradatelnou hospodářskou událost, ale především společenské centrum, kde se za zvuku potulných muzikantů prolínaly osudy, vyměňovaly zprávy ze širokého okolí a přirozeně formoval svébytný písňový repertoár. Abychom si hned v samotném úvodu navodili tu správnou barvitou a mírně kolovrátkovou trhovní atmosféru, vypravíme se s muzikou Kanafaska na jarmark přímo k nám do Olomouce.

Od drobných radostí a poklidného hemžení hanáckého trhu se nyní přesuneme k poněkud dramatičtějším osudům, které se před námi otevírají prostřednictvím jarmarečních a kramářských písní. Lidé do nich otiskovali ozvěny velkých historických událostí, jakou bezesporu i bitva u Slavkova v prosinci roku 1805 byla. Muzika Hradišťanů se na své nadčasové nahrávce z počátku 80. let představuje v tradičním obsazení, ovšem instrumentální drobnokresba je zde zvukomalebně podřízena obsahu baladických textů s často neveselými konci. Poprvé se zde tak výrazněji projevila tvůrčí osobnost uměleckého vedoucího a primáše Hradišťanů Jiřího Pavlici.

Jarmariční ruch v někdejší biskupské Olomouci už jsme zakusili, ten vyhlášený prostějovský nás teprve čeká. Ovšem mezitím se podíváme do oblasti mezi Lipníkem a svatým Hostýnem, do svérázného prostředí rusavské hospody, kam občas zabloudil i nějaký ten valach, jenž nedokázal odolat svodům místních palíren. Z literárních i hudebních pramenů totiž bezpečně víme, že když se to s onou šmatlavou potvorou, rozumějte zrádnou kořalkou, přežene, nejenže povážlivě stěžknou nohy při sólovém tanci, ale nešťastník může na kudrcavé cestě domů snadno vytratit z vozu i vlastní ženu, což nám s patřičnou dávkou nadhledu a drobnou mužům určenou výhruškou v závěru vykreslí cymbálová muzika Bukovinka. A ještě malou odbočku si dovolím. Celé album Nad tu Rusavu stojí za povšimnutí. Krásně se na něm snoubí podhostýnské lidové písničky s akvarely okolní krajiny a velmi podařenými fotkami účinkujících. Tuhle milou hudební knížku ještě pořád se ženete.

podhůří zalesněných hostýnských vrchů se nyní posuneme o malý kousek jižněji, do oblasti nesmírně zajímavého přechodového regionu Luhačovského zálesí. Na jeho formování se po staletí vrstvily drsnější karpatské vlivy Valašska a zároveň se organicky prolínaly s uhlazenějšími rovinatými prvky sousedního Slovácka i Hané. Tuhle geograficky drobnou, přesto však tradicemi nebývale sitou oblast nám v hudební zkratce zprostředkuje cymbálová muzika Linda, která na zlínské folklorní scéně působí už od první poloviny 90. let minulého století a již precizní rukopis vtiskl uherskobrodský primáš Stanislav Škubal.

závěr našeho dnešního tematického putování po lidových tradicích výročních trhů a slavností nás neomylně vrací zpět do úrodných hanáckých rovin, přímo doprostřed jarmarečního veselí na Prostějovském rinku, kde je připravena potěšit a snad i mírně dojmout vaše uši a srdíčka hanácká muzika ječmeni. Nezbývá mi proto nic jiného, než se s vámi pro dnešek rozloučit, poděkovat za přízeň, kterou našemu hudebnímu putování v pořadu cymbal a husle na vlnách Českého rozhlasu Olomouc věnujete a opět se těšit na další kapky z nevyčerpatelných pramenů moravské lidové písničky zase za týden.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 8 hodinou a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačerate šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na dvě kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu. Můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové, u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, kde je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Tak je to akce, je v tom společenském domě a tam jsou zvány romské osobnosti známé z celé republiky. Spisovatelé, úředníci, politici, podnikatelé, kteří se pohybují mezi Romy, kteří se pohybují politicky jako zastupitelé a podobně. A tito lidé o sobě hovoří ve slušnosti a je možnost se dotazovat a ty dotazy vznášejí děti základních škol, kteří jsou diváky, plus teda další VIP hosté, kteří si zaslouží u toho být. Jsou to různí známé osobnosti z veřejného života. A žáci základních škol a středních škol se mohou ptát těchto lidí, jak se k tomu dostali, co je k tomu vedlo, jestli to bylo těžké, jak bojovali s tím, že jsou tmavší.
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
2: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, anebo opáleným, teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí, já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku, 33 let, dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom. To je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
2: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drahan, lidový Drahan, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj, má cymbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně, ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
2: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ty romské čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík, nebo i moravský primáš, Rom, cymbálovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.

0: Dospívali Tessie a Refiu, je s vámi Uroma Bakeren, pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej jdem pomalu up.
2: To bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, mámy brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na který se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo, takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barbrů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barbři jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já, že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se našel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušenosti, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, že když se baví, chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně jsi vystupoval, uskvěděl jsi s obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a řvou tvoje jméno?
2: Dáváme to sílu, motivaci. Mě to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různý producenti, nebo jak kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby, to je taky víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takový rapový soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt a vlastně vážím si toho, že takový člověk jakoby si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Bakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
2: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
0: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministryně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
3: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
0: Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
4: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
0: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé v severní polovině republiky místy přeháňky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný od jihu západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 27 z Žatce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jednu zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí, no.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranej mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví. Tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil...
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní... Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: No, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to je ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád. No.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let, dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout. Jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby... Jako, můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, a tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině.

0: v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
1: To dávno všeobecně známý je,

0: kdykoliv, kdekoliv, kdy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým, tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku, a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hedla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je to je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: 6. rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne.
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne, nic takového. Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy bude mít i koncert v Praze, tak by jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těchto těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak no, v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přeháňky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
6: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojediněle, na severu republiky místy přeháňky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 34 Třeboň-Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Vítejte ve světě velkých příběhů.
8: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
7: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
8: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
7: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes manžele Janu a Pavla Pitauerovi. Jemu je 82 let, ona už oslavila 83. narozeniny.
0: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni závidět.
1: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano,
3: bylo. Je to tak. A to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, ve spolu roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel pánček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak, pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal taky první.
4: Jo, takhle tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nemochutnal.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnovej, tak šel do školy později, takže já už byla o 2 ročníky vejš, na tom pajdáku, nežli on. No, ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ní, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A na Pioníru jel, potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začalo.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost, ale na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet. Ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo. Ani nevím, s kým jsem se setkal. Nic. Říkáte, že to je opravdu, mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli? Do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky. Dost velký. Noha v čudu. Koleno nový. No a jináč, ale nic, jako myšlení mi zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedal se nic, jenom žijeme dál. Jináč to nejde.
4: No a když se o vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi to spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak to dopadne, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že potom budu sportovat. Vy budete rád, když budete chodit, mi pronese doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo a říkám ne. Já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis, no, na kolo jsem začal jezdit, No zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že jsem chodil 50 km bez problému.
4: No jste bojovník.
5: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
3: Ano, je to tak.
4: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
3: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
4: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolučačka sestra?
3: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně, musel dojíždět do Brna. To už jako, když já jsem byla v těch Kalištích, tak za mnou jako jezdil a tam už to bylo trošku jinak, no.
4: No ale to se chci zeptat, proč tam začal jezdit? Co ho tam táhlo? Tak vy jste se nějak uzdravil teda a co? A řekl jste si, ona ta Jana asi bude hodná holka, stálo by za to trochu o ní zjistit víc, pojedu do Kaliště, nebo jak to bylo?
5: Takhle, já jsem Janu znal vlastně ze školy, znal jsem ji tady z Čeště a věděl jsem, že mě něco je a proto jsem s ní taky začal chodit. A to opravdu přijde samo od sebe. To není, jak bývá láska na první pohled. To je láska vlastně, já to řeknu možná špatně, vyčekaná. Že čekáte od ní to, co ona vám dává.

0: vazba rodině, nějaká láska, cit?
1: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce, když už chodil, když už jsme jako chodili. No a teda jako tady někde za, ne za vsi, za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto. No a tak tam jako došlo asi k té první puse. No a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je ocená, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No, no tak tam už to potom začalo.
0: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
2: No, 100%.
1: Určitě, 100%. Určitě. No.
0: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
2: Vděčnosti. No to se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Nadal se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, kdybyste chtěl.
0: Prostě přišla láska.
2: Přesně tak nějak. No,
1: no je to tak. No, je to tak. A od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví potom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a ze školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky prostě
2: nikdy. To nesustal jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
0: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
1: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
0: A skoro slzíte, ano.
1: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
0: A to je hezké.
1: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: No, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to, ten charakter se nezmění u toho člověka. A já už tenkrát jsem zřejmě musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Víte?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako o ten rok jako protáhli, no, a pak jsme se teprve vzali.
5: Musel jste si počkat?
3: Já jsem počkal. Počkal jsem strašně rád a neprohloubil jsem.
5: Byl větší čas na to si pak tu svatbu třeba takhle naplánovat, připravit ji lépe?
4: Plánovali jsme tenkrát nic velkého. Já když jsem teď viděla svatbu vnučky a srovnávala jsem ji teda s naší svatbou, tak prostě tak my jsme odjeli oba, jako, nebo já jsem měla spíš tak týtelči, kde jsem teda byla na gymnáziu, nebo na 11. letce tenkrát. A takže obřad byl v Telči, svadební hostina v hotelu v Telči a tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla. My jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu. Takže jediná jeho reakce pak byla. Víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásný kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánu, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto, řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet nesmíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té Telči. No.
5: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
4: No rozechvělí asi jo. Protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě. No, asi takhle jsem to brala.
5: Měla Jana závoj?
3: Měla, to jo.
5: Prstýnky nosíte i dnes?
4: Máš prstýnek?
3: Mám. Druhý.
4: Ne, já mám druhý.
3: Protože ty máš druhý.
5: Jak to?
4: No, to bylo, v únoru byla svatba a někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě pinkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die, v trávě, a zatím z něj nový jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, a jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek. No.
5: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přineslo mu to štěstí.
3: Kdyby to bylo tak, přál bych mu to. A kdyby přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
5: Jano, přece jen svatební den, pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
4: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. Tam byli spolu.

0: No a krásná perlička ze svatby, pak jsme přijeli sem, moc hostů nebylo a tak nějak jsme je rozložili. No a tady byla kupa nádobí v kuchyni. No a takže než jsme šli sem do ložnice, tak jsme tu kupu nádobí museli umýt a uklidit spolu. Pak jsme teprve si mohli užít.
1: Tím začala svatební noc. Tak to má málo kdo.
0: To má málo kdo.
2: Svatební noc se nevezme taková, ale... To bylo. V těm už jsem začalo to, že jsme dělali všechno společně. I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc. Tak jste byla vychovaná.
0: Tak to bylo, no. Tak to bylo a krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svatební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svatební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli a to byl krásný okruh na tehdejší poměry Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ty vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svatební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svatební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvoužák. No a pak 9 měsíců po této cestě tak byla Lenka. No.
1: To jak z pohádky.
0: Takže to vyšlo.
1: Jste rádi, že se máte?
0: Jsme rádi, že se máme a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký
2: to je. A doufám, že to zůstane dál. Že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem, kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně 1,5 roku. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence, no.
5: Takže... Tak je dobrý kluk. Tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta, v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimoděložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tou hlavou celý její život?
4: Určitě, no. A teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to. Ty kluci je potřebovali, takže to jako bylo důležitý a dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbni, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no. Jako...
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: Jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Dajte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teďka, když to vezmu, dopadlo to dobře? Dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem připraven na všecku.
2: S Janou.
0: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Botone, kafe.
2: A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
0: Ježiš, ty jsou krásný.
3: Zlatý. Pasík je zlatý slavě.
0: To je paráda.
3: Ty, ale radši mě nedávej do ruky.
0: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme nové, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda, zase ne.
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
0: Ježiši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To si zaslouží všechno. A i mě.
0: Je krásný. A budem s tím u mě zacházet?
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
0: Tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali, a vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili, tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
0: Děkujem, bylo to hezký.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až dodnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě úplně výborně.
0: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. Abych mal takovou pravdu, my jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Ty povídej, kde jsme šli byli. Já se to nepamatuju.
0: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s testovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělali zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 let už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchla na záda.
0: Tak. No to jsou naše takzvaní dobrý kolegové z turistiky, který říkají, že si nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
0: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už si člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlejc, jeď pomalejc, a my teda jeď pomalejc, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdi těm pomalinku, nic. No,
0: no je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
0: Jednou, no.
3: Víckrát ne.
0: Stálo to za to.
3: Stálo to za to, ale šlo to.
0: No.
3: A ještě furt plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Byl teďka nedávno, nebo ne, v nejbližší budoucnosti, má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. Je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jezdit nad tím a budeme jezdit dál zase. Že se podíváme zase jiným způsobem do ty přírody.
5: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jináž to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla jako... Já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji. No.
3: Kam jste ji poprvé vzal? Pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas, no.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provedl nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím. Já...
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako jo, kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností. Co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četali. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala bych, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: To spí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nehty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si nalakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste neu...
4: Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty vše jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky odvětší. Někdy jsem stával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. Tak je překrásný. Překrásný pocit.
3: Kdy jste se poprvé políbili veřejně? Nejen tak sami v soukromí, ale před někým třeba.
4: Až o svatbě.
3: Fakt. Neříkejte, že jste se líbali poprvé až na svatbě veřejně.
5: No to určitě ne. Ale kdy předtím, to fakt nevím.
3: Jak jste svou ženu škádlil?
5: Normálně přitichnu k sobě, pohladím po zadku, hotovo. Jo, to už je asi takovej přirozený.
3: Rituál.
5: Ano.
4: Kolem ramena přitahoval k sobě.
3: Jak byste popsala to, jak Pavel líbá?
4: Hezky. Hezky. Jinak to říct neumím, no.
5: Normálně nastaví pusu, dostane pusu, pohledím je u toho, to je to, nic extra. ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělá, protože jí to dělá radost. Mně je jedno, jestli teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. My, když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
2: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
1: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
5: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbýho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat. Když mu to neteroruje, dělá blbost. Čiže tolerance tam musí být.
4: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
5: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda manželce. Čiže bez toho to nejde.
3: Proměňuje se ta láska s věkem?
4: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
5: Z začátku to má se spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdykoliv to nemusí být na prsa nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že se jí pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo, tak ji tam pohladím. Ta ruka má tam, kde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohladím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde, jdu okolo kuchyně, pak ji pohladím.
3: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takové to milostné a láskyplné chvění?
5: Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
4: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení, není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba, no. Bez toho to nejde.
3: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
5: To vydrželo většině. Což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já bude ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak budu šťastný zase. Já. To ten život ztratil smysl. A asi teda já nevím, musím to přivolávat, ale asi by sám člověk nikdy nezůstal dlouho. Už ten život by nebyl takový, jaký je. To by byla katastrofa. Smysl, ztratil by ten život pro mě smysl. Něco by se ztratilo, co by se nedalo nahradit.
3: Jsou ty duše propojené?
5: Jsou. Určitě jo. A nikdy by člověk asi neudělal něco, co by tomu druhému ublížilo.
3: Šla byste do toho znovu?
4: Určitě.
3: A milujete ho?
4: Pořád.
3: Jak moc jí milujete?
5: Moc. To se nedá říct. To nejde.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Jsem.

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
7: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přeháňky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. Řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte? Banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera.

V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vytrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30, nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila. Nespokojil se už se vstáváním o 4:30, posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 2:00 a 4:00 ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho

zaváhaním skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta? Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu řečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. Pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro rádio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavýho jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pokopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No, ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit Demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten Demonio.
7: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotier?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to zas Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no, to je nejspíš taková nějaká karetní hra, aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom, sakra, ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně, ten Pio vůbec není chytrý, ale úplně slabomyslný, prohnaný. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má Demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, Demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
7: Kristovi rány, ty ale dovede člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta je ohromná, kamaráde. To ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná. No,
7: tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky Di Carantaratta. No,
7: Tarata, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo? Ne, počkej, tak to není. Ne, něčí sestra není, sestřenice. Tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl.
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
6: no?
7: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling tejně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři. A vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teďkom během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady.
0: Ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande.
0: Ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně. Takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku. V Německu jsme se vykoupali. V Německu, pak v Rakousku se vykoupal přítel. Pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Hajtmilí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit, jako diskotéka je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šláčku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme to tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky vařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: Tak já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono je takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancujou, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo 9:30 prostě jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, já prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze Rozumím.
1: Všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: No a pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budyně na Dohří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenuje tam? Tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teď vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam mě tam odveze, nebo všude možně takové, no po vejletech.
0: No tak
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné. Je dobře, že jste si ji užila. Přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem. I kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50 hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku prostředí. Středníček z chaloupky pod lesem Bílých Karpatek zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srnu. No tak to teda, to chápu, To chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka, tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Janičko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné Hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné Hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka, ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná Hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná Hora je opravdu krásná, mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená, takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko. Tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha tedy vidět tu Kutnou Horu.
0: Určitě, určitě. Bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Přidám k paní Staňce zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavlel na kolena, všichni klekli i bez věrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři, a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala, na vystoupení, ať už to bylo na některém z náměstích, nebo když jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou

0: že on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela, já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad to mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor, anebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl a má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán, Zalúbení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím, posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už je asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je.
0: Uh-huh.
1: Plus teda to včelaření novozelandské.
0: Uh-huh.
1: To jsou taková dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano.
1: Že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky zajímím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna v den mých a kamarádových narozenin. A koupali, tak to se nedali skoupat, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kry nebo led. A zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studené nevodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
0: Jo, ledárna, ano.
1: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, s těma borovicovýma větvičkama a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné hoře, že tam něco táhne.
0: Ano.
1: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkal, já se tam pojedu podívat. Tak tam začali, ona ho procházela a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komorka pro služku.
0: Ano.
1: A ona se najednou rozbrečela, měla prostě pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu toho ezoterikou, tak mi řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
0: byla.
1: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné hory je taky,
0: patří, že jo?
1: Taky jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho
0: z minulosti.
1: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
0: Takže děkujeme.
1: To by bylo asi všechno.
0: Děkujeme, pane Ole. Dobrou noc do Kopřivnice.
1: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
0: Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. Než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mi v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik, budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře, taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka? Nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat? To se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem rádio Střední Čechy region, poslouchám ji 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju
1: no,
0: si to.
1: A kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikde nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky. Potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou.
0: Ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to je vlastně, já jako můžu říct, mě 60 ve 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života, ano.
1: No a s vaším rádiem a mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradech.
0: Ano.
1: Ale to tak hrozně si toho vážím, vás celého rádia a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do David, v Davicích je.
0: Ano, přesně tak, ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
1: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela, asi 38 let jsem bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou David, jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, a ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A takže jsem byla v Kaprunu, v Zell am See v rakouských Alpách a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma tu, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se dějí. A takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda.
0: Děkuju.
1: Ráda vás poslouchám a pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví, no ať je to...
1: Hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Přidám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše a ten nám napsal. Měl jsem dvě skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeí Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Gross-Glockner-Hoch-Alpenstraße. Splnilo se mi i víc. Navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce nikde nebyl. Byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog. Knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do noční linky. A teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem tah jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janičko, zdraví posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, Kortá Vysočině, tam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo to Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc jí neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala, na podzim, tak jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Určitě to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat asi ty Spojené státy, nevím, jestli jste tam někdy vybyla.
0: Jako byla třikrát.
1: Country muziku, no, vidíte. To by ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle Nashville přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže to byla krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete, máte to ráda.
0: Tak ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashvillu. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, posloucháte teď před chvilkou Petra Kocmana, má vlastně na jiném rádiu zase.
0: Ano, ano, ano.
1: Jste taky ho mám kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, těle mi duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda, to je. No, moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví, ty konec prázdniny, děti všichni.
0: Děkuji, dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal, dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuju i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherné, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Uh-huh.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala a ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na co vzpomínat.
0: No
1: už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Tak, už je to pryč. Ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: Rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: Děkuju.
1: Na vás. Vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna, to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radost paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci a ona mi napsala, paní Jitka tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat Marušce i Xaverovi a poděkovat jim, protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky, já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říkala, jak to, že tam nemáte mě, já mě ještě žádnou nedala.
0: Je, tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to užijte.
1: Děkuji. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně.
0: Nashledanou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala, Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili, no ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás, posluchačů Noční linky, a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuju.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně dáte vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka přijdu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije. Bylo to někdy v 90. letech. Tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moři, no prostě ideálně.
0: Rozumím.
1: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Fuňková studánka, nevím, jestli se tam byla.
0: Nebyla,
1: tam nebyl viděl.
0: Taky ne.
1: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo.
0: Ano,
1: bych se rád podíval na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
0: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
1: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je v Mohelnické jezero, kde těží opisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích.
0: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
1: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna, pana, počkej, teďka přemýšlím toho Nováka.
0: Kapitánčika, že jo? Ano.
1: Kapitánčika taky.
0: Jitku Lukešovou.
1: Paní Barbožikovou a ještě
0: ano.
1: Paní
0: Jitku Lukešovou. Ano.
1: Chci vás tu pozdravovat.
0: Děkujeme moc.
1: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no je bylo i bych hodně.
0: Tak děkujeme moc, pane Roberta.
1: Děkuji, že jste mě vzala, ale na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
0: Tak vám to moc přeju.
1: Určitě to tam bude moc hezky.
0: Určitě s tím máte nějaké spojení. Naschledanou a děkuju. Dobrou noc.
1: Ano. Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
0: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
1: Dobrý, tak
0: děkuju.
1: Já počkám, já vám řeknu na sebe číslo.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kde se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam, jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž. Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů? Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Já totiž miluji strašně slony. Já mám doma slony, talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300, 400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je, je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si vždycky sednu na lavičku, tam si kafíčko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela. Ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Nějak, no. Hmm?
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no, je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to je, když zavolám, paní hospodská volá, už má si čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterii, nebo to.
0: Tak je to všecko slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zas.
1: A když jsem měla 50 let, tak syn mi koupil nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk, jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda,
1: je
0: paní Emo.
1: Opina, ale že to sloní.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně.
0: Přesně tak,
1: paní. A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jako mám svatek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce. A vy jste zvaná?
0: Kde pak sloužíte,
1: hotel
0: paní?
1: Hotel Prádě v Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Třeba Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc, ano. A děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc, všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím Janičko vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, tak ke Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnoho dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak ve čtvrtek v pátek má přijet naše dcera,
0: ano.
1: Babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak ráda podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru z těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingeru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No a slzy mi tekly jako hrachy. Hmm. Jenom to říkám, doví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch,
0: ano,
1: 21 roků. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo. Dneska ta nálada, tak se těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že ji zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené a chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo onam, tak ať to z toho
0: nečekají, že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
0: Moc děkuji, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničkou během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to tak. Moc děkuji, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
1: No. Děkuji moc, že jste mě vyslechli a já, neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
0: Ano.
1: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
0: Rozumím.
1: Tak tam jim svačinu a pití a
0: půjdou
1: na výlet.
0: Děkuju, paní Aničko. Jo, dobrou noc.
1: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A všechny, Všichni vás objímám. Mějte se, nashledanou.
0: Taky, nashledanou. BSP, Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně svou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano,
1: tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala jsem se se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko, a od té doby jsem tam byla, až do roku 2010 jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No, nadšená.
0: Krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat. A víte, když slyším vaše, vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu
0: ano.
1: těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky a tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera.
1: Nebo...
0: Čeho? Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutní lidi, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných
0: míst
1: a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem, ano, a nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá dát projít tady taky. A jsem rád, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky se to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou
1: máte
0: noc.
1: Máte moc zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme, nashledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná, krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři a takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční jelinka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstnaná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam k Bodamskému jezeru. Bylo to nádherný. V loni to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou. To zase postihla ten covid vošklivej, no, to jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo, ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska, byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou tlupou, jmenuje se to tam Roby, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů, obrovský vítr, takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. V dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francové Lhoty a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Setína, tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, to hodně.
1: Tak se těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naschválnou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezdě to do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala. Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zjerkova napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, ta mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem, že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojení s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna a mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v Divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak. Ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl?
2: Že zůstane. Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
3: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě pochudí. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jestliš tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí. Tak vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím, pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
6: Pane vévodo.
4: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem, to byly časy, pánové.
2: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
7: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Do Nanešpory, do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
3: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkrabí.
3: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. No. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
4: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
4: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
8: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
9: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše
8: hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítati vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně rýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám.

0: celý dílo my. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
1: S podivem prohlédl jsem, veden vzorným výkladem otce Arnošta, tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
0: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jak obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
2: Když mám tekutou révu, tak

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vy jste nejstarší nahrávky, alespoň části vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Arnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale

0: Ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte.
1: Chci ti ukázat drahocený pás, který
2: však chci... Vévoda.
1: No dobrá, ať tedy vejde.
0: Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být dcera tvůj.
1: Má Eliško. A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíň.
0: Prosím, k věci sedněme.
3: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Ti to vždy se nezachovali, tak vůči tvé milosti bys najednou podávali ruku k smlouvě přátelské.
0: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
3: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
0: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
3: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
0: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovol, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které... že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
4: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluví.
5: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
4: Právě s ním jsem na schodech se smluvil. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
5: Nebudu vám to pomoc, to je násilí, jak jsem, pane
4: vnikář. Tak ty popustíš, nerad loví pod mě.
5: Co chceš, já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbách.
4: To mi právě vho, nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
5: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
4: Nač přede mnou tajnosti, vím všecko. Všecko, sladký panoši, dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
5: Po mně na hněv císařů nebudu volat.
4: Políbení nebo budu volat
5: já. Ne, to neučiníš.
4: To učiním.
5: Zpátky si
4: jenže. Dobrá, tak lépe se smluvíme.
5: Zde jsi se těžce zklamal, král jeruzalemský. A teď jdu pro císař.
4: Stoj!
5: Pomoc!
0: Náš zácný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
5: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
0: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
4: Císařský pane.
6: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
0: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
0: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při záři světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pán.
6: Bůh s tebou, milosti.
2: divadlo pro vaše uši.
7: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
8: Dále od hradu dále.
9: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
10: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane Purkrabi.
9: Celý den nevyjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
10: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
9: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv, těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
10: Pane Purkrabi, věz tedy, my jsme jednali.
9: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
10: Ale vždyť jsem posud neřekl.
9: A snad já ti v tom dokonce překážím, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
10: My jsme tedy jednali.
9: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
10: My jsme tedy jednali.
9: To slyším po třetí a stále nevím kde.
10: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
9: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
10: Ano.
9: Upřímné slovo.
10: Ano.
9: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
10: ano,
9: nemůže mu to nikdo míti za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
10: Ale já...
9: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
10: Hey, pane Purkrabi, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
9: Ach, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
10: Stalo se něco.
9: Mluv, čertu, co se stalo?
10: Na hradě žena.
9: Ne.
10: Ano.
9: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
10: Alena.
9: Rány boží, kdo tohle spískal?
10: Ona sama.
9: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvíli vychloubal?
10: Prosím, abys jen nemyslil, pane Purkrabí, že já ji jsem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
9: No jo.
10: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král Kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
9: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
10: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
9: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
10: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
9: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
10: Mlčet, pane Purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
9: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, to jsi chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
11: Pane Purkrabi, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabi.
9: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
12: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
9: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
13: Co poroučíš, pane vévodo?
12: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
13: Mně? Jakožto Purkrabího?
12: Mhm.
13: Určitě už ví všecko.
9: Hořím zvědavostí.
12: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
13: Už to ví. Není vyhnutí.
9: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
12: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
9: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
12: Je mi líto, že já... cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
9: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
12: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
9: Ne, ten neví o ničem.
12: Tedy ví o tom císař sám.
9: Císař sám možná, ale já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
12: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
9: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
12: A tento panož byl dívka. V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
9: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
8: Dále od hradu, dále.
9: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
12: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
14: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
15: Aleno!
14: Konečně! No, pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
15: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
14: Proč?
15: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
14: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
15: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
14: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
15: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
14: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
15: Když nesmím.
14: Tak tam zůstaň bez polibku.
16: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
17: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni. Prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To půlklepství. Tam jsme si jistí. Rychle. Zavřeno. Co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečný tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá? Rychle!
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda. A
5: to je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko. My z jedné strany a purkrabí z druhé strany. Vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený. Mašel i vzbudit císaře. Teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: Tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým látržením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No... A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat... Můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíni bylo přece pološero. Spolehejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a omluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici! Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
3: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
3: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
3: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
3: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
3: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
3: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
3: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
3: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
3: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
3: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho. Ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Držíš se to, děvče, jak pravý šerný.
6: A nepoddáš se?
5: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
5: Císař.
6: Běda.
5: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě. Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
4: Já musel bránit svou nevěstu.
8: Vrdlo lžeš!
1: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
4: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
4: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
9: Nešťastné dítě.
4: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
9: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
9: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška, víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky.
9: Sláva císaři. Ale nahnal jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
9: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
10: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
11: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
12: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
9: Císařovna,
1: jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
12: Byla jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
9: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
12: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
9: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
13: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
12: Ty bys chtěl?
13: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
7: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
12: Rytíř, strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
13: Cestou ti všecko vysvětlím.
7: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
7: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
14: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
15: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
7: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu.
12: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.